0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Převez mě, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

Pomož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, znovu vás vítám u pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Dneska to bude druhý díl a s kým jiným než se Zdeňkem Bartákem. Tak se na vás těším a pojďme do toho.
2: Desky, pásky, vzpomínky Zdeňka Bartáka.
1: Tak tenhle ten druhý díl chci začít jednou písničkou, která byla taky poměrně velmi rozhlasově oblíbená, protože hrála si s počasím, protože ten slogan k tomu přímo vyzýval. Ta písnička se jmenuje Jak bude dnes. Takže každý ráno, anebo prostě každou sobotu, neděli, anebo když pršelo, tak jak bude dnes. No prostě jako sranda, ale chytlo se to a tu písničku naspíval taky velký kamarád mýho táty, který s ním taky zpíval. A možná si ho budete pamatovat ještě z dob semaforu. Pořád je to Štramák, i když už pár let má taky za sebou. A jmenuje se Milan Drobný.

Takže Milan Drobný nám dospíval písničku Jak bude dnes a já jsem teďka sáhnul po další legendě. A sice Karel Černoch. Úžasný zpěvák, úžasný člověk a k němu se ještě potom dál dostaneme. Ale první věc, kterou já jsem s ním natočil, tak byla taky velmi zajímavá. Já jsem měl štěstí totiž na docela dobrý začínající textaře, ať už to byl Jarda Machek nebo Richard Bergman a potom legenda Eduard Pergner, který si musel dát pseudonym Boris Janíček. To mělo takový svůj význam, protože Boris byl jeho syn a jeho partnerka nebo manželka se jmenovala Jana, takže to byl Boris Janíček. A s tím Edou, ke kterému se časem taky dostaneme, ještě musím říct jednu věc, protože on měl vždycky takový jinoté v těch písničkách. Jo. A to bylo vždycky v podstatě nepřípustný a zakázaný. Tak abyste si uvědomili, jakou blbost třeba tehdejší režim přiváděl. Jo. On napsal, určitě znáte písničku Učitelka Josefína. Tak Učitelka Josefína vůbec nemá ústa lína. A oni si z toho vydedukovali, že to je, vůbec nemá u Stalina. To normálně člověka by možná ani nenapadlo. Ale já se vrátím k tomu Karlovi Černochovi, protože první věc, kterou jsem s ním natočil, byla písnička Plavčík v létě nespí. A zněla nějak takto.

už jsme v létě doplavali šťastně. A další písnička, kterou jsem vybral, tak ta je opět z dílny Jaroslava Machka. A tehdy si vymyslel takový slogan Trojčata. Jo. Ne, že by se to běžně rodilo, jo. Ale představte si, jak byl nadčasový, protože před 5 lety se jejich synovi narodili trojčata. To jsou takový bonmoty, který já rád používám. A tuhle tu písničku jsem natočil zase s Pavlem Sedláčkem a skupinou Fontána. A řekl bych, že je taková rozverná, dobře napsaná textově a snad jsem tuto hudbu taky neskazil. Tak si ji pojďme poslechnout.

Tak to byla písnička Trojčata, kterou zpíval Pavel Sedláček. A teď se dostáváme ke skladbě Ten první rok, kterou mi naspívala úžasně Valerie Čižmárová, kterou ještě v mém pořadu určitě uslyšíte. Takže Ten první rok.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: No a teď se dostáváme trošku do rodiny, protože moje první žena byla taky zpěvačka a to je vždycky úděl toho skladatele hrozně těžký, jo, protože když napíšete nějakou novou píseň, tak ta zpěvačka ji hned chce zpívat, jo, a vlastně bych nemohl to vydat s nikým jiným, jo, ale musel jsem si v tom udělat trošku pořádek. Nicméně vznikla písnička Učitelka zpěvu, kterou zpívala moje paní Marie a ta měla bohužel ten osud špatný. Musím se dostat trošku do smutnější atmosféry, byť ta písnička je veselá, protože když jsme jeli jednou z bratislavské Liry, tak je to teda už 50 let, si představte, tak prostě nás oslnil kamion z silnice, nás prostě vytlačil a moje paní tam bohužel zůstala. Takže mám ještě kousí kůži. No ale vzpomínka na ní zůstala, protože písnička, kterou jsem s ní natočil, tak je usměvavá, zábavná a to tak život přináší i smutek, i radost.

Tak to byla učitelka zpěvu a po této tragické události se samozřejmě člověku zastaví svět a tak jsem nějakou dobu, teď jsem byl taky zraněný, nemohl vůbec pracovat, trvalo to skoro roka půl. A pak jsem potřeboval něco dělat a potřeboval jsem se z toho vypsat. A zase mě nahrál osud, protože v divadle tehdy Vítězného února, dneska ho znáte jako Klicperovo divadlo v Hradci Králové, jsem dostal nabídku, abych udělal svůj první muzikál. Ten muzikál se jmenoval Aprílová holka, ten text byl převzatý a texty do něj napsala taky hradecká rodačka Hana Čiháková, to možná hradečákům něco říká. No a ten muzikál jsem se zavřel na chalupě a takovou tu hlavní kostru jsem měl asi za 5, za 6 dní hotovou, protože jsem se potřeboval z toho dostat z té tragické události a hlavní melodie, která tady zazní nejdřív instrumentální verzi a v tom textu té hry Aprílová holka se jmenovala Pojď svítit a není to teda píseň osvětlovačů, ale jako svítit na nebi a tak trošku orchestrální hudby.

To byla taková vzpomínka na titulní melodii z muzikálu Aprílová holka, který se v Hradeckém Klicperově divadle nejnižším hrál v letech 78 až 80. Já jsem tady celkem strávil skoro 3 roky, protože jsem spolupracoval ještě na dalších významných muzikálech, takže mám na Hradec ty nejlepší vzpomínky, protože jsem tady bydlel vždycky v Grandu a měl jsem to kousek do divadla. A bylo to tady hrozně příjemný a dobrá parta umělců a herců a zpěváků se tady sešla, takže jenom ty nejlepší vzpomínky na Hradec. Tak si pojďme ještě připomenout tu titulní melodii, tentokrát ve zpívané verzi, a jmenuje se Kéž pán Bůh nás má rád.

Tahle ta vzpomínka, kéž Pán Bůh nás má rád, by měla patřit vlastně nám všem, protože potřebujeme, aby nás Pán Bůh měl rád. A my zase musíme mít aspoň částečně jeho rádi. Ne každý, já to nikomu nevnucu. Ale abych přešel ještě taky k interpretům, já vždycky, když dostanu otázku, pro koho všeho jsem napsal nějakou písničku nebo muziku nebo tohle, tak já říkám, no by bylo asi rychlejší, kdyby jsem vyjmenoval, pro koho jsem ji nenapsal. A jedním z těch interpretů, kterýho si nesmírně vážím, a neměl jsem to štěstí s ním spolupracovat, to je Valdemar Matuška. A jeho písně, hlavně i texty Ivo Fischera, to byla prostě bomba. A tak si myslím, že pomyslně i té mojí ženě do toho nebe, k tomu Pánu Bohovi, můžeme si pustit jednu písničku, kterou určitě znáte a která se vám bude líbit. A jmenuje se S Bohem láskou.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Tak jsme si zaspomínali na Vodeme a Matušku. Já teďka si uvědomuji, že vlastně teď je taková série interpretů, kteří už nejsou bohužel mezi námi. Ta další písnička se jmenuje Tak mě máš a tu jsem napsal pro Věru Špinarovou, úžasnou zpěvačku. Malého vzrůstu, ale velkého hlasu. A jistě znáte tu slavnou melodii z Morriconeho filmu Tenkrát na západě, že jo, což prostě opravdu vystřihla úplně perfektně. A spolupráce s ní byla velmi jednoduchá, protože ona uměla zpívat a to je vždycky strašně důležitý, speciálně u zpěváka. A když jsem jí přinesl tuhle písničku, tak to rozbalila tak, že jsem dostal zase takový ty, jak se říká po slovensky, zimomravky a husí kůži. A naspívala to nádherně, a tak pojďme si poslechnout tentokrát Věru Špinarovou v písničce Tak mě máš.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás Zdeněk Barták u cyklu Desky, pásky, vzpomínky. No a jdeme k další ikoně. Taky začínala v Semaforu a jmenuje se Valérie Čižmárová, původem rodačka ze Slovenska. Uchvátila tady pražskou scénu nejdřív a potom celou republiku, protože měla taky výjimečný hlas. Byla to hodně taková rocková dračice a já jsem měl možnost s ní spolupracovat dlouhodobě. Já jsem jí napsal možná 10-12 písniček a bohužel, už teda taky není mezi náma, ale bohužel ji nechtěli moc hrát, protože pro mě byla příliš extravagantní. Jo. Tak to většinou ty hezký holky mívají, no, že se někomu nelíbí. No ale nicméně zase Jarda Machek napsal krásný text, který má takový dvojsmyslný význam, tak když ho budete pořádně poslouchat ten text, tak třeba na to přijdete, co tam je takovýho zajímavého. Ta písnička se jmenuje Veterán.

Tak to byla už podruhé v tomto dílu Valérie Čižmárová s písničkou Veterán. A mezi tím vznikla skupina, kterou já jsem založil pro Jirku Štědroně a pomenoval jsem ji po elektrickém proudu 220. A první věc, která se stala takovou známou a zpívá ji samozřejmě Jirka Štědroň, který si k ní napsal i text, se jmenuje 220 v síti.

Já se musím vrátit ještě jednou do těchto dob, protože jsem začal hodně spolupracovat na Slovensku. Tam natáčel orchestr Gustava Broma a natáčel série filmových melodií, kde opravdu na každý desce mám dvě nějaké filmové melodie. Je oblíbil a natočil to moc hezky. A začal jsem tam spolupracovat se zpěvákem, který se jmenoval Dušan Hlaváček. Není to žádný příbuzný Oldy Hlaváčka, ale to byla schoda men. A s ním jsem natočil celkem asi dvě CDčka velký. No a jedna z těch písní se napoprvé stala opravdovým slovenským a dá se říct i československým, možná i německým, protože Ein Kesselbund je to taková houpačka, ale možná ji taky budete znát. Ta písnička se jmenuje stejně jako ta deska Zalúbení.

Milí posluchači, čas s vámi neuvěřitelně utíká. A tak pořad Desky, pásky, vzpomínky, jeho druhý díl, se v podstatě blíží ke konci. A nakonec jsem si nechal takovou lahůdku, kterou budete určitě znát. Byla to první písnička, kterou jsem napsal pro Michala Davida a stala se opravdu velkým hitem. A ta písnička, přátelé, vznikla před 43 lety. To znamená, když se do dneška hraje a všichni ji znají, tak si myslím, že to opravdu hit je. Takže na závěr jsem si nechal písničku, kterou se s váma pro dnešek rozloučím. Zpívají Michal David a ta písnička, kterou budete zpívat s Michalem, se jmenuje Nenapovídej.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
3: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš.
2: Piješ,
3: já, ale vodou
2: režim.
3: Samozřejmě.
2: Jo, jo, jo.
3: No tak pohoštění slaboučké tedy, no, co se dá dělat. No.
2: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty zmluveného slova, od toho jsme tady, víš?
3: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.
0: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou. Zdraví vás, je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den. Já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou nebo teda spolu s nimi ještě Rudilinka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudilinka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka, počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrazovky.
3: Obrazovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrazovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. To byl obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudilinka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduj.
2: No tak ho představuj, je to tvůj spolužák taky. Už. Představ si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudilinka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudilinka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se, emigroval tehdy. Dnes bychom řekli, odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo, emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá, že v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, no, já jako na to najíždím.
2: No jdi k tomu.
3: Jdu k tomu. Drobnými kroky, nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut. To je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
4: A prostě příštím programu.
3: A Rudy Linka potom byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu. Všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, máš smůlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes.
2: Takže je co dělá, taky bys měl říct.
3: A to je nezajímavé, je to jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. No. Byl jsem tam. V tom Downbeatu, že jo? To je důležitý prestižní časopis, Downbeat.
4: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy já jsem byl osmý jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
3: Magnetismus.
2: Cože feministický časopis Spy? Feministický časopis Spy? Ve Spy jsem byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to
2: měří? Bartoška vůbec se nezúčastnil. Já jsem byl 8. ale já se utěšil myšlenkou, že zvizovi nad 50 jsou první.
3: Hele, a jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří, ta přitažlivost?
2: To není, to čtenářky jako mají, že jo?
4: Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
3: Ale to odpovídá tomu časopisu.
4: Časopis. Je to v pořádku. On je to švédský časopis. Možná je to švédský.
3: Tam to bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem Zvizovic první nad 50 časopisu Bluj.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Bolek Polívka, jsme místo největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolu mužů nebo sympaťáku nebo něco takového. Umístil jsi v nějaké žebříčku něčeho?
1: No,
0: Petře?
1: Překvapivě, budeš se teda divit, jo. Já jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
0: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
1: Já vím, že kdysi to byl velmi jako kupovaný časopis.
0: No to byly stovky tisíc snák. Marie Formáčková, která s tebou spolupracuje, nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
1: Já jsem, oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jako že by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já tam.
0: A měli někoho jistějšího.
1: A oni asi jim tam někdo vypadl, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak tam šoupli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
0: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
1: Nemám.
0: To důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu? Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
1: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného, nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
0: Ale že jsi zpamatoval, že se zná, já zpamatoval.
1: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
0: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mlavcovou, Rudelinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, anebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900. Psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 011 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karla Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. 2 dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
2: Děkujem.
5: Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další a odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: A děkuji, ať se daří. Zdravíme k Brnu tedy. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas někomu. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, Božena Zdežata, zdravím vás i pana Jančaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to, možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A, uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos, tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte? No, jestli máte dobře naladěné A.
9: Aha.
8: A. No, já to vím už, no. A vy máte naladěno?
9: Já mám naladěno, ano.
8: No, tak dobře. No, já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
9: Co budeme hrát, prosím?
8: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
9: Ano, na piano jsem hrál.
8: Ano?
9: Ano.
8: Ale, jak dlouho jste se učil?
9: Já jsem se učil 10 roků.
8: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
9: No.
8: A teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
9: No ano, taky umím na 4 ruce.
8: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
9: To musí mít partnera, víte? Partnera, který bude...
8: A jo, no já samozřejmě to, vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
9: A umíte hrát na piano?
8: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
9: A to, koukajte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
8: Jo.
9: Já vás sám doprovodím.
8: No tak dobře. A co byl hrát?
9: No já tady mám.
8: Co?
9: Já tady mám to. Od Schumana. Tady mám jo. Snění.
8: Jo. Koho?
9: Snění.
8: Snění?
9: Ano.
8: No neznám.
9: A pak...
8: No, no, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
9: Paganini.
8: Kdo? Ďáblův,
9: Paganini tady mám taky. Ďáblův trilek. Hm?
8: To já jsem jednou hrál,
9: no?
8: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně.
9: Ohnivý, no, ohnivý jste hrál, ne?
8: Ohnivý, až mě chytli housle.
9: Jaký vy máte ty housle? Jaké jsou ty housle?
8: Co je tohle za klavír?
9: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
8: Já vím, ale značka.
9: No Petrov.
8: Jaký?
9: Petrov.
8: Petrov. Mhm. No jo, to je to, já mám taky takový nějaký.
9: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
8: No podívejte.
9: No to budou, mají celou zadní desku.
8: Ano.
9: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
8: Kremonky, jaký?
9: Kremonky.
8: A kremonky, ne, to neznám.
9: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
8: Jo. Dřevona.
2: Vlasta Burian, král komiků, v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
4: ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
2: Kasovní trháky točil.
4: Ano. Hmm. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
2: Ale nezapomněli jsme na ně. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humoriády, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili oni. Možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout, vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou Humoriády na cestách. Mm. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek, můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazu, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
4: Ano, jo? Vyberte si.
2: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
10: Humoriáda.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko, Vlasta Burian.
1: Dobře,
3: děkujeme.
1: A když z Karviné přijedete za námi do Havířova 12. listopadu.
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Patriku, i pana Jančaříka.
1: Ano.
3: Díky.
4: Já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechal by toho Vlasta Buriana.
1: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
5: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava, Dalibor.
1: Ano.
5: A my bychom brali toho Buriana taky.
1: Taky.
5: Jinak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobré komedie.
1: Tak dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
5: Jo.
1: Dobře.
5: Já si budu muset vzít nějaké velocipet, abych tam dojel. To víte, to je dálka 30 km do Brna.
3: To zvládnete.
1: Dobrý, máte to blíž než do Mariánských lázní. Mějte se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
6: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
3: Děkujeme, Davide.
1: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru. Vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů. Houslový virtuos pokračuje.
7: Podívejte se, lépe to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
8: No dřevo, ne. Langmajer, František, Královské Vinohrad.
7: Tak, prosím.
8: A co budeme hrát?
7: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu. Tu komponoval Joachim Raff.
8: Cože?
7: Kavatína, Joachim Raff.
8: A koho?
7: Podívejte.
8: Koho Raff, já to nevím, to víte.
7: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
8: ano.
7: Se jmenuje Joachim Raff.
8: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
7: Melantrich ten nekomponoval hudbu.
8: No jo, to je pravda.
7: Ne, to byl knihtiskář.
8: Jo.
7: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
8: Aha. Který to je?
7: To je kobylka, to je. Tak prosím tu kavatínu, jo?
8: Koho?
7: Kavatínu budeme hrát.
8: Jo, kavatínu. No. A co jsem chtěl říct? Už nic.
7: A kavatínu, jo? To začíná hned bez předehry, prosím. Hned musím...
8: Ne, to já bych vás prosil předehru. Protože to já se musím rozpálit.
7: Tady žádná předehra... To je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrat.
8: Kdyby jste byl tak laskav.
7: No ale jaký chcete dlouhou?
8: No to, já nevím, já jsem ještě předehry neměřil, no tak.
7: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry, to musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát?
8: No, jak to tam máte?
7: No to je...
8: No tak to hrajte přes celý až tadyhle k pipelesti, no.
7: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový... Jestli 4 takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
8: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrt metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohu bych do toho nahlédnout?
7: No můžete, prosím. D-dur je to.
8: Co říkáte?
7: D-dur.
8: Aha.
7: No, to je D-dur.
8: No, je tak dobře.
7: To je tvrdá tónina.
8: Jaká?
7: Tvrdá. Dur.
8: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
7: Jo? Jakou?
8: Plzeňská 12. Tak bychom se do toho mohli pustit, ne?
7: Ano.

0: hrajte.
1: Co?
0: Hrajte.
1: Já to neznám, jak to můžu hrát?
0: Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kdepak bych k tomu přišel.
0: No, tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda. Tak co ty a housle, Petře?
3: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně, ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody, tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták, Zdeněk, výborně, ale jako když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl. Tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
2: Ne.
3: No jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou a ještě si k tomu šlapat jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to jako
2: tak já to
3: pedály, teda ne šlapky.
2: Ale já to nechci schazovat, jo, ale otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky a když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
3: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
2: Jo,
3: a to vím, to předem vzdávám teda, to předem vzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuóz a hraje skvěle. A celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
2: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevila zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnice od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s

0: vnímání slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
2: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
1: No od toho tu jsi, mimo jiné.
2: já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána Tela v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem a to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý, takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
3: A dobrý večer. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vkloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla černoška. Černá černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověstí české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda. Já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzl na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jimž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli, velmi rafinovaně převlečeni, Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství, jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
1: Historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi někdy v pořadu? Spojili jste někdy síly se svými pořady, třeba, že byste společně dali dohromady něco?
2: Já jsem Tandu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
1: Ano.
2: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem jí dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A

0: ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo, on působil jako když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni a všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Skroměříž,
1: ano.
0: Jo? No. A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo? Prostě je to takový ten týpek dobrý a mám ho opravdu rád a teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
1: No on říkal, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
0: Tak uvidíme. No.
1: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
0: Je to možné, samozřejmě.
1: Že byste jako moderovali oba, každý si tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
0: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, a pak...
1: To se dneska dělá běžně.
0: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
1: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání s Šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování. Pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě? Tonda Procházka nebo Petr Novotný? Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás oba chlapy a hlasujem pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná. Já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrást, 20. Humpolec, 21. Humpolec, 22. Humpolec, 23. Uherské Hradiště, 24. nic, mám volno, 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Choceradi, Choceň, Cheb, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a... Budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem, že to bylo lepší. Prosím, pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vlašim, jestli to nepíšete, Vlašim, to je krát. Víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluveni, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšeli.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
4: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjet na tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově, humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Bezpečnostní sbory dostanou do základního tarifu od nového roku o 2400 korun navíc, dohodli se na tom s premiérem. Kriminalisti vyšetřují nebezpečné položení kamenů na trať u Vidova. Večer do nich narazil osobní vlak. Sdružení nezávislých kandidátů v čele se současným starostou Martinem Červeným vyhrálo volby ve Volyni. Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno, později večer zatahování. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Hasiči, policisti nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun napřeč z časy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Požadovali větší poměr částky právě do tarifu. Z něj se pak třeba počítá i výsluha. Cíl dalšího navyšování v příštích 3 letech popisuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
3: Nástupní plat nově nastupujících policistů po základní odborné přípravě 50 tisíc korun. A tomu chceme dojít. Jedná se o 3 rezorty, byť vnitro je největší, policie a hasiči, ale musíme dojít k té shodě, protože každý ten sbor má určitá specifika.
2: Zástupci odborů označili dohodu za kompromis. Původně chtěli platy vyšší o 10%. Další jednání o větších změnách chtějí začít hned začátkem příštího roku. Osobní vlak na trati mezi Českými Budějovicemi a Novou Vsí najel na kameny položené na kolejích. Cestující vyvázli bez zranění. Policisti teď zjišťují, kdo překážku na trať u Vidova umístil. Případ prověřují jako možné obecné ohrožení. Jak doplnil policejní mluvčí Jiří Macner, pomoct můžou svědci, kteří včera po 6. večer zaznamenali v okolí trati na úrovni Vidova podezřelý pohyb nebo odstavené vozidlo. Ve Volyni na Strakonicku můžou nezávislí kandidáti dosavadního starosty Martina Červeného pokračovat ve vedení města. V komunálních volbách získali 8 z 15 zastupitelských mandátů. Nejvíc hlasů ze všech kandidátů dostal primář Radek Chalupa, druhý skončil ředitel průmyslové školy Jiří Homolka a třetí starosta Martin Červený. Ten potvrdil, že i přes většinu v zastupitelstvu budou oslovovat další strany a hnutí.
4: S několika stranami, kterými prošli, máme víceméně stejný volební program a byli bychom rádi, aby se na vedení města podílelo víc stran než jenom naše sdružení nezávislých kandidátů. Sport.
2: Střelec Jiří Přívratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. V dramatickém finále triumfoval před Švédem Madsenem a Francouzem Dittendasem.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech se teď po ránu můžou místy vyskytovat mlhy, jinak očekávejte jasno až polojasno. Odpoledne od západu přibývání oblačnosti, později večer se místy vyskytne slabý déšť. Teploty budou mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 12. Vítr fouká slabý proměnlivý nebo je bezvětří, biozátěž hlásí první stupeň.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Do poslední etapy vstoupila oprava silnice číslo 3 z Českých Budějovic na Krumlov a Kaplici. Práce se přesunuly k mimoúrovňové křižovatce u Štylce, kde frézují původní povrch. Až do zprovoznění stavby na přelomu října a listopadu provoz řídí semafory. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pět hodina k tomu 4 a 1/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 13. října. Dobré ráno a pěkný den přeje ze studia Luboš Voráček.
6: Nosím černý brýle.

Rady Kirken dohrávají 8 minut po 5 hodině. Dobré ráno, dnes je úterý 13. října. Do konce roku zbývá 79 dní. Svátek dnes mají Renáty a také Renaty, což je jméno latinského původu a skládá se z předpony re, tedy znovu, a slova natus, tedy zrození nebo narození. Význam tedy je znovu zrazená anebo obrozená. Tak Renátám a Renatám k svátku všechno nejlepší. V roce 1601 během svého pražského pobytu povečeřel dánský astronom Tycho Brahe u Petra Voka v paláci na Hradčanském náměstí. To bylo v roce 1601. V roce 1781 císař Josef II. Vydal tzv. Toleranční patent a ten vyhlašoval neomezenou náboženskou svobodu. V roce 1870 tehdy desetiletý Gustav Mahler vystoupil v Jihlavě na svém prvním klavírním koncertě. A ještě vzpomeňme rok 1929, to bylo první rozhlasové vysílání z dostihů Velké Pardubické. 13. října roku 1915 zemřel rodák z Písku Josef Soukup, autor soupisů, památek Pelřimovská a Písecka. V roce 1970 zemřel Fanda Mrázek, to byl herec, komik, který hrál například ve filmech Dobrý voják Švejk, konkrétně harmonikáře v jedné z těch pražských hospod. A v Poslušně hlásím pak Fanda Mrázek byl závodčím na četnické stanici v Putimi. A ještě vzpomeňme také rok 2024. To zemřela Věra Plívová-Šimková, filmová režisérka, známá zejména svými filmy o dětech a pro děti. Režírovala například filmy Krakonoš a lyžníci, Páni kluci, Jak se točí rozmaríny a spoustu dalších. Věře Plívové-Šimkové bylo 90 let. 85. narozeniny dnes má americký hudebník Paul Simon. 85. narozeniny, to je panečku věk. 71. narozeniny má Václav Upír Krejčí, bavič, herec, zpěvák, scenárista, režisér a spisovatel. A 26. narozeniny má dnes tenista Tomáš Macháč. A protože si neuvědomuji, že by Tomáš Macháč něco naspíval nebo nahrál nějakou muziku, na druhou stranu oslavenec Paul Simon, kterému je dnes 85, ten má těch písní za sebou opravdu hodně, tak teď vám nabízím jednu píseň od Paula Simona. Vám, kteří posloucháte takhle po ránu, ať vám ta písnička udělá radost toho dnešního dne. A všem oslavencům všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Je 17:45, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno, k ránu se místy vytváří mlhy nebo nízká oblačnost, nejnižší noční teploty se pohybovaly od +2 k -1 stupně Celsia, ale v mrazových kotlinách mohlo být klidně i kolem -4 stupňů. Přes den bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo s nízkou oblačností, odpoledne bude od západu přibývat frontální oblačnosti, později večer se pak od jeho západu místy vyskytne slabý déšť. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia, vád by měl slabý proměnlivý vítr, rychlostí do 3 metrů za sekundu, a nebo bude klidno. Rozptylové podmínky ty budou mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď je dnes stejně jako včera na stupni číslo 1, a to je mírná zátěž. A hned po ránu se také podíváme na SMSky, které už nám chodí v hojném počtu dnes. Tak například tu je zpráva z Kamenice nad Lipou, kde je jasno, -1 stupeň. Pohodové úterý přeje Věra. Věro, děkujeme. V Borovanech je jasno, 2 stupně. Pohodový den všem přeje Růža. Růžo, i do Borovan děkujeme za zprávu. Z Duchovice hlásí, nebo respektive obloha nad Duchovicemi, je jako v planetáriu a -1 stupeň a bez větří, píše a pěkný den přeje všem Josef. Josefe, děkujeme i vám za SMSku. A ještě tu mám také zprávu z Vyššího Brodu, kde je po ránu jasno, -1,5 stupně a u řeky slabá mlha. Hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme i do Vyššího Brodu za zprávu a všem přejeme pěkné ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jak vypadá Rusko očima člověka, který v něm prožil celý život a pak z něj odešel? Režisér Andrej Zvagincev na to hledá odpověď na svém, nebo ve svém filmu Minotaur, který Francie posílá do Oscarového klání. Ten snímek uvádí i česká kina, jak za chvilku uslyšíte, ale ještě předtím nechám zaspívat Lenku Filipovou se svou dcerou Leny. Zná.

0: Ruska odešel, ale na tamní poměry nezapomněl. Režisér Andrej Zvjagincev v dramatu Minotaur ukazuje současné Rusko a také dilemata, která jeho obyvatelé řeší v době ruské agrese na Ukrajině. Film, který Francie vysílá do Oscarového klání, vstupuje tento týden také do českých kin.
1: Je úspěšný podnikatel, má obrovský dům, ženu, pubertálního syna. Na krku má ale hlavní představitel filmu Gleb nůž. Kvůli částečné mobilizaci v Rusku musí poslat některé své zaměstnance na frontu. Doma navíc začíná mít pochybnosti, jestli ho nepodvádí manželka. Filmové drama režiséra Andreje Zvjaginceva ukazuje, jak ruská agrese na Ukrajině zasáhla do každodenního života jedné rodiny.
2: Je to film o rodinném dramatu, o situaci, kdy se v rodině objeví trhlina, nebo řekněme, kdy vztahy vychladnou a mění se pouto mezi manželi. To nějak doléhá na oba a tady právě příběh začíná. Všechno, co nazýváte válkou, zní jako kanonáda, kde si daleko za hranicemi filmového prostoru. Nikdy se neocitáme na frontě a v příběhu se o tom prakticky nemluví, kromě jedné krátké epizody.
3: Čemu já to должен это решать?
1: Jinak rozvážný podnikatel Gleb, který má i politické konexe, ale v příběhu postupně dospěje k nečekanému radikálnímu rozhodnutí.
4: Já prožil v Rusii stolko mnoho.
2: V Rusku jsem žil dlouho, prakticky celý život. Vlastně ne prakticky, doslova. Je mi 63. Před 4 lety jsem odjel, bylo mi asi 59. Události září 2022 se podle mě nějak radikálně neliší od mých dojmů z ruského způsobu života, ze vztahů ve výrobě, v rodině, s kancelářskými kolegy a zaměstnanci. Nic se nezměnilo, všechno zůstalo stejné. Ale říkám to s jistotou proto, že jsem viděl reakci ruské části publika na film na festivalu v Cannes. Lidé, kteří tam žijí, říkali, že je atmosféra podána přesně. A z toho jsme vlastně vycházeli.
1: Snímek Minotaur získal už velkou cenu na filmovém festivalu v Cannes. Za Francii, kde režisér aktuálně žije, usiluje drama také o prestižního Oscara. První čeští diváci uvidí film Minotaur v kinech od 15. října. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Babu teď vystřídá Lukáš Pelikán, který připravil zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Policejní cvičení dnes uzavře Jihočeský krajský úřad v Českých Budějovicích. Zaměstnanci budou společně s policisty nacvičovat postup při napadení budovy ozbrojeným útočníkem. Uzavřená bude i ulice u zimního stadionu. Podrobnosti jsou na webu Jihočeského kraje. V pražském GT institutu se dnes sejdou čeští překladatelé, aby převzali ocenění za svou práci v loňském roce. Ceny uděluje obec překladatelů. V nominaci jsou například Martin Hilský za překlad Ztraceného ráje Johna Miltona, Ondřej Koupil s novým vydáním Kosmovy kroniky nebo Linda Kaprová, která přeložila ze švédštiny knihu Jeřáby táhnou na jih. Cizinec vezl přetíženou soupravu u kostelce nad Vltavou na Písecku a ještě jí chybělo kolo. Policisti dodávku s podvalníkem zastavili poté, co přejížděla z pruhu do pruhu. Zjistili, že na dalších kolech chyběly zajišťovací šrouby a hmotnost soupravy překračovala povolený limit. Jak informoval policejní mluvčí Milan Bajcura, řidič musí zaplatit dvě kauce v celkové výši 415 tisíc korun. Odebrali mu taky značky a doklady a zakázali mu pokračovat v jízdě. Podzimní cyklus přednášek nazvaný V úterý do archívu pokračuje dnešním setkáním v Českých Budějovicích. Do budovy v Rudolfovské ulici přijde Tomáš Šternek z Historického ústavu Akademie věd. Přiblíží historii královského města Českých Budějovic v období 30leté války. Jak uvádí archiváři na svých webových stránkách, začátek přednášky bude v 5 hodin odpoledne. A ještě počasí. Zpočátku místy mlhy, jinak slunečno, večer pak zatahování a místy slabý déšť. Teploty maximálně 16, na horách 12 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý nebo bezvětří, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Oprava Labské ulice na českobudějovickém sídlišti Vltava potrvá do 9. listopadu. Místní můžou do té doby využívat parkoviště ČES areálu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl šesté, k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Knihovna v Ledenicích chce přilákat děti ke čtení a vymyslela jim několik hravých programů. Spolupracuje s místní základní školou a my se právě na jeden z oněch programů podíváme za chvilku v reportáži. Ale ještě nejdřív ze všeho nechám zaspívat Jarka Nohavicu Kometu.

zem zmizela jako laň lesa v nenízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný.

Rok po rekonstrukci se knihovna v Ledenicích stala oblíbeným místem pro setkávání malých a také velkých čtenářů. Číst si sem společně chodí také žáci Ledenické základní a také mateřské školy. Knihovna po ně totiž organizuje akce, při kterých se děti snaží zábavnou formou nadechnout a natchnout pro literaturu.

0: V Ledenické knihovně se rozléhají hlasy žáků třetí třídy místní základní školy. Vedle mě teď zrovna dospívala Stelinka Mortlová, která tady taky začala kreslit tematický obrázek.
1: Kreslíme o dubu a šeldu dubínkovi. Kreslím dub, který je tady jako houpačka a je tady i žal, kterýho jsem nedokreslila.
0: Dalším tvořícím školákem je taky Šimon Trnka.
2: Já maluju žaludník a spadl žalud a tady jsou ostatní, kteří se mu vysmívají. Paní učitelka nám četla pohádku. Já čtu rád a ještě k tomu mám rád hodně knížek.
3: Pod velikým dubem ležel v trávě malý žalud dubínek.
0: Školáky do místní knihovny Ledenice přivedla paní učitelka Alena Hesová, která se programem snaží děti natchnout do čtení a literatury. Při návštěvě knihovny si na sebe proto děti vzali třeba i pohádkové kostýmy.
4: Tématem dnešního čtení byla pohádka o žaludu dubínkovi. Teďkon vlastně po pohádce, kdy jsme si i zaspívali a zahráli na housličky, tak se snaží pohádku stvárnit výtvarným zpracováním. Snažíme se o pestrý program, který se snaží natchnout děti právě pro čtení a návštěv knihovny a ten zájem vlastně o tu čtenářskou gramotnost.
0: Připravený program navazoval na 30. ročník celostátního projektu Týden knihoven. Ta Ledenická se díky spolupráci s místní základní a mateřskou školou snaží rozvíjet čtenářství pravidelně, říká knihovnice Jana Franková.
5: Paní učitelka, která tady dnes byla s dětmi, tak ta sem chodí pravidelně i třeba na hodiny čtení. Děti změní prostředí a těší se sem k nám.
0: Knihovna prošla před rokem a půl celkovou rekonstrukcí. Od té doby se stala oblíbeným místem pro setkávání nejenom malých školáků.
5: A už teď můžeme říci, že tato modernizace se opravdu vyplatila, protože ty dětské prvky a velká nabídka i knih pro děti tak přitáhla spoustu maminek s malými dětmi. Spolupráce teda, jak jsem říkala, se základní školou, chystají se k nám všichni třídy mateřské školy.
0: Místní knihovna Ledenice se zapojuje i do vytváření kulturní života v obci. Třeba 12. října tu můžou zájemci navštívit besedu se spisovatelem Jiřím Šestákem. Z Ledenic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 5:45, tak tomu ještě půl minuty. Boniem teď vystřídají informace o počasí. V noci bylo jasno, k ránu se místy vytváří mlhy a nebo nízká oblačnost a nejnižší noční teploty se pohybovaly od +2 až k -1 stupni Celsia, ale v mrazovějších polohách mohlo být i klidně kolem -4 stupňů. Přes den očekávejme jasno až polojasno, ráno a dopoledne ještě místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Odpoledne pak bude od západu přibývat frontální oblačnost. Později večer se od západu místy vyskytne slabý déšť. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia a vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 3 metrů za sekundu, anebo bude klidno. Rozptylové podmínky dnes budou mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď je na stupně číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra ve středu, respektive v noci, bude zataženo na většině území se slabým deštěm a během středy zítra očekáváme převážně oblačno, dopoledne ještě lokální slabé přehánky a později odpoledne pak bude obývat oblačnosti. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 9 až 5 stupňů a nejvyšší denní teploty zítra 13 až 17 stupňů Celsia. Zítra by měl vát slabý, během dne přechodně mírný vítr ze západních směrů rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. V kulturním centru Rabenštejnská v Českých Budějovicích od 18 hodin začne beseda profesora Jaroslava Vrby z Jihočeské univerzity na téma, co přineslo 35 let Národního parku Šumava. V Českobudějovickém divadle u Kapličky od 19 hodin můžete vidět veselohru, která se jmenuje Papouščí nemoc. Cestovatelskou přednášku na téma Anglie, Skotsko a Wales uslyšíte od 18 hodin v sále kina ve Velešíně. Vyprávět budou Alena a Jirka Márovi. Restaurátor Petr Špaček si připravil pořad o příběhu relikviáře svatého Maura, který je po českých korunovačních klenotech považován za druhou nejcennější movitou památku tady u nás. Začne v 17 hodin v kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí. V loutkovém sále kulturního domu v Písku už v 10 hodin začne přednáška Zbyňka Šamšuka o hudebním skladateli Josefu Bohuslavu Forestrovi a jeho vztahu k městu Písek. V domě služeb ve Zdíkově na Prachaticku začne v 18 hodin cestovatelské promítání, které se jmenuje 3000 km na motorce napříč Marokem. Vyprávět o své cestě bude Václav Kůz. Chcete se naučit háčkovat? Pokud ano, máte dnes od 15 hodin možnost v háčkovací dílně městské knihovny v Táboře, v takzvané klubovce. Na pohádky z popletené lhoty se svými dětmi nebo vnoučaty můžete vydat do Českobudějovické solnice, začne v 17 hodin. Burza škol, která pomáhá žákům s rozhodováním o výběru střední školy, ta bude dnes od 9 do 15 hodin v kulturním domě v Kaplici. V budově okresního archivu na Českobudějovické Rudolfovské třídě číslo 40 a pokračuje cyklus přednášek pro veřejnost. Dnes od 17 hodiny připravil Tomáš Šternek z Akademie věd na téma Královské město České Budějovice a 30letá válka. Divadelní společnost Háta zahraje komedii, která se jmenuje Slané polibky, stane se tak v sále Na Nové ve Volini. A ještě tu mám jednu pozvánku, ta je na vernisáž fotek Jany Školkové, která bude v 17 hodin ve foaje divadla v Třeboni.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Národní koalice pro boj se suchem se sešla po druhé. Upouštění Vltavské kaskády má pokračovat do jara. Seniorka z Táborska přišla o víc než 4,5 milionu korun kvůli falešné nabídce výhodného investování. Pohřeb Jiřího Štěpničky bude 20. října v Národním divadle. Dnešní teploty budou na jihu Čech kolem 15 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré jitro. Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Hydrometeorologický ústav taky vydá mapu tisícovky nejohroženějších obcí v Česku.
4: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
5: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí udržovali v tomto stavu.
4: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
6: Já nevidím ani zásadní vlastně jako odklady toho, co by se mělo dít.
4: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vejk, Český rozhlas.
2: Neznámý podvodník vylákal víc než 4,5 milionu korun ze seniorky na Táborsku pod záminkou výhodné investice. Žena uvěřila internetové reklamě a následně komunikovala přes WhatsApp se ženou, která jí slibovala vysoké zhodnocení úspor. Podle instrukcí pak v průběhu několika dnů předávala obálky s hotovostí kurýrům před svým bydlištěm. Táborští kriminalisti teď po pachateli pátrají. Policejní mluvčí Lenka Pokorná varuje, že podobné případy se vyšetřují velmi obtížně.
7: Ne vždy se podaří pachatele dopadnout. Dle našich zkušeností ztrácejí lidé v kyberprostoru obezřetnost a nechají sebou často manipulovat. Bohužel konec bývá většinou stejný. Jsou podvodníkem obráni o vysoké finanční částky, které skončí na neznámých účtech v zahraničí.
2: Českobudějovický fotbalový klub se proti neudělení profesionální licence potřebné pro start v druhé nejvyšší soutěži odvolal k arbitrážnímu soudu pro sport v Lausanne. Sporem mezi třetiligovým Dynamem a fotbalovou asociací České republiky se začal zabývat tento týden. Očekává se, že verdikt v nejbližších dnech nepadne. Dynamo od loňského roku vlastní nigerijsko-britská podnikatelka Doroty Neka Edeová. Na jaře se klub navzdory finančním problémům sportovní cestou zachránil v druhé lize, následně ale nedostal potřebnou licenci pro novou sezónu. Klub se odvolal k licenčnímu tribunálu, který případ přezkoumal a rozhodl stejně. Kvůli sporu s vedením města dostal od radnice výpověď na užívání stadionu na Střeleckém ostrově a roční lhůta vyprší ještě před koncem sezóny. Jihočeský krajský soud v minulém týdnu zahájil s Dynamem insolvenční řízení. Podle návrhu dluží třetiligový klub třem subjektům přibližně 850 tisíc korun. Se zesnulým hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moct rozloučit příští úterý 20. října v Národním divadle. Pohřeb začne v 11 hodin, položit květiny k rakvi bude možné od 10:30. Informoval o tom mluvčí divadla Tomáš Staněk. Štěpnička zemřel v neděli, členem činohry Národního divadla byl od roku 1975. Byl držitelem ceny Thálie a svůj hlas propůjčil mimo jiné Harrisonu Fordovi nebo Michaelu Douglasovi.
8: Počasí.
2: Na jihu Čech se teď po ránu můžou místy vyskytovat mlhy, jinak očekávejte jasno až polojasno. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, později večer se místy vyskytne slabý déšť. Teploty budou mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 12. Vítr fouká slabý proměnlivý nebo je bezvětří, biozátěž hlásí první stupeň.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Trhových Svinech na Českobudějovicku staví nový most přes Svinenský potok na Brance. Až do konce listopadu tak řidiči i chodci musí využívat Bezručovou ulici. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Šest hodin, k tomu pět minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to v úterý 13. října. Tak dobré ráno a hezký podzimní den přeje ze studia Luboš Voráček. Za chvilku se společně vypravíme na Jindřichohradecko, do lesa, kde kuchařky už nebudou muset na táborové základně, která se jmenuje Tokániště, běhat s bramborami do kopce. Rozsáhlá modernizace nejenom jim, ale také stovkám táborníků výrazně zlepšila zázemí. Tak se tam teda za chvilku vydáme v reportáži, ale ze všeho nejdříve necháme zaspívat Václava Neckáře.

0: Kuchařky na táborové základně Tokániště nosily každé léto kila brambor do kopce kolem celé budovy. Teď jim cestu z chladicího skladu do kuchyně zkrátí nový výtah. A není to jediná změna v areálu uprostřed lesů na Jindřichohradecku. Bývalou rotu pohraniční stráže, kde tráví prázdniny stovky dětí, Jindřichohradecký dům dětí a mládeže dál modernizuje.
1: Bezinfekčnost, potvrzení od lékaře, souhlas rodičů, kartičku pojištěnce,
2: buzolu.
3: Tábornickým způsobem všechny příchozí u brány vítali
4: Vítek a Malina ze společnosti Chůdadlo.
3: Na Tokáništi ale jste jako doma.
4: Ano, my jsme tady vyrostli, my jsme byli hned jeden z prvních táborů, co tu byli v roce 93, ještě jako děti.
3: Takže pamatujete ten přerod sídla pohraniční roty v táborovou základnu?
4: Rozhodně, pamatujeme si ceduly půda na dveřích na půdu a pamatujeme si tady, co je ten krásný přístřešek. Tady byla vybíjecí stanice samopalů nebo čeho a byla tady krásná instruktážní cedule vojenskou češtinou, bylo to perfektní.
5: Stánky umíš?
6: To není tamská píseň. Jo.
5: Stánky?
6: To bylo mnohem později, pozor.
4: No tak počkej, tak dávej, dávej, dávej.
7: Ten, kdo nezná hukot moře, lopatka masířený jako já. Jo, jako já.
3: Turistická základna Tokániště slouží především při dětských táborech domů dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. Za jednu sezónu se tady vystřídá několik stovek dětí, říká ředitelka domu dětí a mládeže Ludmila Štufková.
8: Tábory nám jedou vlastně od začátku července nebo spíš od konce června, jakmile skončí školní rok, tak děti hned dostanou dopoledne vysvědčení a hned první odpoledne vyrazí na tábor a začíná první turnus. Tento areál je bývalá pohraniční rota, která sloužila k hlídání vlastně státních hranic a my jsme ji získali do užívání a od té doby ji zvelebujeme.
3: Letos se táborová základna dočkala další modernizace.
8: Na tuto základnu jsme získali dotaci, nejenže jsme získali fotovoltaickou elektrárnu, dělali jsme si tady wallbox pro elektroautomobil, ale i jsme zateplili ještě tu budovu, hlavně strop, a na vedlejší budovu jsme ji celou zateplili, vyměnili jsme okna, zmodernizovali jsme ji a to nejdůležitější, co jsme pro personál taky udělali, je výtah. Takže děvčata, která se nám starají o stravu v kuchyni, tak neustále běhali a obíhali tady celou budovu, běhali tady s bramborama do kopce, takže nyní už mohou využít výtah.
3: Tady vidíme kuchyni. Když jsou letní prázdniny, tak tady vládne
9: Eva Hiršová. Vzhledem k tomu, že v kuchyni se moc chlapů nevyskytuje, takže opravdu rukama jsme to tahli nahoru a teď si to naložíme do výtahu, popojedeme si vlastně o to patro vejš a krásně si to doneseme všechno nahoru.
3: Tady to máte pár kroků od kuchyně teď.
9: Ano, ano. Luxusně.
3: Náklady na modernizaci základny jsou asi 18 milionů korun. Část pokryla dotace. Zbytek doplatil zřizovatel, tedy Jihočeský kraj a investiční fond domu dětí a mládeže. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Půl minuty před čtvrt na sedm přichází informace o počasí. Začneme tím, jak bylo v noci. Bylo jasno, k ránu se místy vytváří mlhy anebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty se pohybovaly od +2 k -1 stupni Celsia, ale v mrazových polohách mohlo být klidně i kolem -4 stupňů. Přes den bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Odpoledne bude pak od západu přibývat frontální oblačnosti. Později večer se od západu místy vyskytne slabý déšť. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia a vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 3 metrů za sekundu, anebo bude klidno. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Až bude foukat odpolední vítr, bude po 13. hodině, tak odvysíláme pořad Alex a host. A koho si Alexandra Minářová tentokrát pozvala a jaké bude pokra otázky, to se rozvíme právě nyní.
1: Do Alex a host zavítá herec Jan Zadražil. Do povědomí televizních diváků se výrazně zapsal jako uhlazený kriminalista Jaroslav Čermák v seriálu Specialisté. Jeho velkou láskou je také divadlo. Teď má před sebou další výzvu. Zkouší novou inscenaci v Gala v divadle v Řeznické. Co ho na této roli láká? I o ní budeme mluvit v Alex a host. Začínáme po 13. hodině.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: jsou tu zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Statistici dnes oznámí, jaká byla v září inflace. Minulý týden odhadovali, že ze srpnové 1,9% stoupla na 2,5%. Za zrychlujícím růstem stojí podle Českého statistického úřadu rostoucí ceny paliv a energií. Meziročně ale zdražily taky alkoholické nápoje nebo třeba služby. Inflace roste od letošního června. Panamu zasáhlo další silné zemětřesení o síle 6,1 stupně. Zatím není jasné, jestli jsou na místě zranění. Před týdnem Panamu postihlo ještě o něco silnější zemětřesení. Následovalo po něm víc než 200 dalších otřesů. Zhruba 30 lidí bylo zraněných. Kvůli rekonstrukci plynovodu bude ode dneška částečně uzavřená Jírovcova ulice v Českých Budějovicích. Oprava se týká úseku mezi ulicemi Nádražní a Nerudova. Ulicí budou moct projíždět auta pouze ve směru z centra. Omezení se týká i autobusové linky 23, která nebude zastavovat při cestě ze záchytného parkoviště směrem na náměstí na zastávce Nerudova, ale pojede odklonem. Na svou trasu se napojí v zastávce Frániš-Rámka. Takový režim bude platit až do 20. listopadu. Přednáška o vodstvu Novohradských hor bude večer ve Vodňanech na Strakonicku. Pracovníci tamnější městské galerie pozvali Milana Koželuha. Mluvit bude o řekách, potocích, klauzurách a přehradách v Novohradských horách. Připomene i voroplavbu, její historii a stopy v krajině. Začátek bude v 18 hodin. A ještě počasí. Zpočátku slunečno, večer pak zatahování a místy slabý déšť. Teploty maximálně 15, na horách 11 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na hlavním tahu z Písku do Českých Budějovic má poruchu. Nákladní auto stojí na úrovni Malovic, očekávejte zdržení. A pozor taky v centru Českých Budějovic na křižovatce Rudolfovské ulice s ulicí Na Sadech nefungují semafory. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Půl sedmé, k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné úterní ráno. Velká hospodářská krize v roce 1929 přinesla několik let bídy a také strádání pro mnoho lidí. V dalším dílu jeho české vlastivědy se vypravíme do Trhových Svinů, kde si lidé tehdy snažili práci vymoci ne zrovna klidnou demonstrací. Ten dnešní díl připravili archivář Tomáš Hunčovský a redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku ho uslyšíte. Teď bude zpívat Kristýna.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Demonstrace nezaměstnaných v trhových svinech za velké hospodářské krize byla sice krátká a někteří lidé za to šli k soudu, ale svůj účel splnila. Více si o tom řekneme v Jihočeské vlastivědě. Velká hospodářská krize, která vypukla krachem na newyorské burze na konci října roku 1929, ochromila v následujících 4 letech trh práce. Lidé přicházeli o zaměstnání a nezřídka se ocitali v existenčním ohrožení. Krize zasáhla i jihočeský region a vedla k různým incidentům. Jeden takový se odehrál 24. května 1933 v Trhových svinech, kde se v odpoledních hodinách zhluklo před radnicí na 200 demonstrantů. Ke starostovi Ladislavu Stráskému vyslali 5členů deputaci, která po něm požadovala, aby všem zajistil zaměstnání. Starosta jim pochopitelně nemohl nic slíbit, což deputace s nelibostí sdělila demonstrantům. Tu dav začal křičet, cituji doslova, dejte nám práci, dejte nám žrát, pojďte si pro naše děti, hamba! A chystal se vniknout do radnice. Hrozícímu násilí zabránili přítomní četníci, kteří dav vytlačili z průjezdu budovy a zavřeli za ním vrata. Celý incident měli ještě dohru. Na 17 demonstrantů bylo podáno trestní oznámení ke krajskému soudu, který je odsoudil za maření úředního výkonu k vězení. Nejnižší trest byl 3 dny, nejvyšší pak 14 dní. Navzdory těmto represím splnila demonstrace svůj účel, neboť část nezaměstnaných krátce na to získala práci alespoň v rámci nouzových prací na čištění velkého rybníka, budování koupaliště či stavbě okresní silnice u Mohuřic.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 6:45. My jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?

0: ovlivňovat okludující frontální systém od západu. Zpočátku bude polojasno až jasno, později odpoledne od západu přibude frontální oblačnosti a později večer se od západu místy vyskytne také slabý déšť. Maximální denní teploty se dnes budou pohybovat mezi 12 až 15, na horách kolem 10 stupňů Celsia. Vítr bude pouze slabý, proměnlivý, večer jižních směrů do 3 metrů za sekundu anebo bude bezvětří. A biopředpověď pro většinu kraje dneska na dvojce, tedy střední zátěž, pouze východ kraje má jedničku, mírnou zátěž.
1: Pane Fribovere, jaké jsou teplotní rekordy ke 13. říjnu?
0: Nejvyšší teplota byla naměřena v Českých Budějovicích v roce 2023, a to 26,2 stupně Celsia. Nejnižší minimální teplota byla v roce 1973, a to minus 4 stupně Celsia.
1: A co slunce? V kolik vyšlo, v kolik zapadne? Nebo v kolik vyjde teprve a v kolik zapadne?
0: Slunce teprve vyjde v 7 hodin a 20 minut a zapadat bude v 18 hodin a 16 minut.
1: Tak hlavně, že vyjde. No jak bude v noci a zítra?
0: Během noci přes naše území přejde okludující frontální systém a za ním k nám během zítřejšího dne postoupí tlaková výše od jihozápadu. V noci očekáváme převážně zataženo, na většině území kraje se slabým deštěm, k ránu potom bude srážek ubývat a na Šumavě ubude i oblačnosti. A zítra během dopoledne srážky zcela ustanou a oblačnosti začne ubývat i jinde v kraji. V druhé polovině dne, tedy zítra, očekáváme již polojasno, na Šumavě přechodně až jasno. Minimální teploty už nebudou tak nízké jako tu dnešní noc, mezi 8 až 5 stupni Celsia, maxima mezi 13 až 16, na horách kolem 12 stupňů Celsia. Vítr bude v noci převážně slabý, jižních směrů, který se k ránu bude měnit na mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu a zítra večer bude opět slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to, pro tuto chvíli a za hodinu naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Helena Monštajnová napsala novou knížku pro děti. O čem? To si řekneme za chvíli. Po písničce.

0: pátek 16. října začne knižní veletr v Havlíčkově Brodě, což bude velká tuzemská literární událost. Mluvit o ní budeme také dnes kolem 9:45 v naší knižní hlídce. Mimo jiné také na veletrhu představí v předpremiéře svou novou knihu pro děti Vánoce na modré planetě Alena Mornštajnová. A Filip Černý se jí zeptal na další podrobnosti.
1: Vánoce na modré planetě jsou už moje 6. knížka pro děti, což svědčí o tom, že pro děti píšu ráda, protože jinak bych tolik knih nenapsala. A je to pokračování mé předchozí knihy Modrá planeta, která vypráví o dětech z celého světa. A tentokrát Vánoce na modré planetě vypráví o tom, jak se Vánoce na té naší modré planetě slaví.
2: Slaví se všude možně, ale pokaždé asi trochu jinak.
1: Samozřejmě je to rozmanité. Ke psaní této knihy mě přivedla skutečnost, že jsem napsala knížku Vánoce v Šípkové ulici a některým českým maminkám se nelíbilo, že se tam mihne, nebo že jednou z těch postav té knihy je i Santa. Přestože asi nepochopili, že v té knize já jsem tým Ježíšek. Ale tak jsem si říkala, že se podívám, kolik těch vánočních postav asi je, a zjistila jsem jich, že je jich tolik, že to vystačí na celou knihu. Takže jsem napsala pokračování Vánoce na modré planetě a myslím si, že děti se dozví o tom, jak je to třeba ve Španělsku, v Itálii, ale i třeba v Jižní Koreji.
0: Reprízu rubriky Knižní hlídka odvysíláme dnes po 9. hodině dopolední. A teď bude zpívat Valdemar Matuška.

0: Jubilejní desátá rozhlasová tančírna v náladě swingu už zakrátko ve společenském sále Metropolu v Českých Budějovicích přinese ve středu 21. října od 7 večer opravdu hodně dobré muziky k tanci a k poslechu v podání Českobudějovického rozhlasového swingového orchestru pod vedením Josefa Krejčíka se zpěvačkami a zpěváky Petrou Chlebničkovou, Alenou Čechovou, Michalem Leštinou a Martinem Dobíškem. Hostem desáté rozhlasové tančírny bude hvězdní český swingový vokalista Jan Smigmátor.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Krajský úřad v Českých Budějovicích bude dnes pro veřejnost uzavřený. Zaměstnanci si vyzkoušejí nácvik postupu při napadení ozbrojeným útočníkem. Vítězné hnutí ANO s hnutím Naše Česko budou tvořit základ koalice v Písku. Koalice se znovu neshodla na novele školského zákona. Bude slunečný den, večer se ale může vyskytnout slabý déšť. Je úterý 13. října. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Policejní cvičení dnes pro veřejnost uzavře Jihočeský krajský úřad v Českých Budějovicích. Zaměstnanci budou společně s policií nacvičovat postup při napadení budovy ozbrojeným útočníkem.
3: Kvůli cvičení bude od 8 do 15 hodin kompletně uzavřená ulice u zimního stadionu v úseku od vjezdu k finančnímu úřadu pro Jihočeský kraj až po křižovatku s Lidickou třídou. Do uzavřeného prostoru nebudou mít přístup vozidla ani chodci. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
1: Informace o preventivní akci jsou taky na webu Jihočeského kraje. Dvojblok hnutí ANO a Naše Česko bude základem nového vedení Písecké radnice. V zastupitelstvu budou mít celkem 10 ze 27 křesel. Současný starosta a kandidát s největším počtem hlasů v letošních volbách Michal Čapek z hnutí ANO k tomu dodal.
4: Velmi dobrá jednání jsou s hlasem Písku. Tam věříme, že se nám podaří najít shodu a další subjekty jsou ve hře. Myslíme si, že to bude během týdne nějakým způsobem na světě.
1: Ustavující sněm zastupitelstva by měl být 5. listopadu. Lídři koaličních stran se stále nedohodli na finální podobě novely školského zákona. Kvůli výtkám SPD a motoristů jednala včera ráno koaliční rada. Neshody ale dál přetrvávají a zástupci vládních stran se tak v týdnu setkají ještě jednou.
5: Koalici rozděluje samotná inkluze. Motoristé požadují její zásadní revizi a zakládat chtějí třeba speciální třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO řekl, že v jeho návrhu už jsou zahrnuté koaliční kompromisy a pro větší debatu nevidí prostor.
6: Pokud se nedohodneme, tak jsou koaliční partneři zodpovědní za to, že ten současný nevyhovující systém bude pokračovat dál.
5: Plagovu novelu naopak podporují třeba opoziční Piráti nebo ODS. Změny jsou nutné taky podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Lubuše Zajíce.
7: Byly pouze na doporučení poradny, tak konečně by se staly plnohodnotnými zaměstnanci školy.
5: Peníze na asistenty by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídě, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Aerolinky Etihad a Qatar Airways ruší lety kvůli útokům jemenských husíů na Saudskou Arábii, informovala o tom agentura Reuters. Letecké společnosti ruší například spoje mezi Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech a Riádem a Džiddou v Saudské Arábii. Husíové útočí na Saudskou Arábii, protože je Riád hlavním vojenským a finančním podporovatelem jemenské mezinárodně uznávané vlády, se kterou husíové vedou dlouholetou občanskou válku o moc nad celým Jemenem. Husie podporuje region Nální rival Saudské Arábie Irán.
2: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1028 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Později večer se místy vyskytne slabý déšť. Teploty budou mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách kolem 10. Slabý proměnlivý vítr bude večer foukat od jihu. Biozátěž se zvýšila na 2. stupeň.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na dálnici D4 z Prahy do Písku u Mirotic na kilometru 75 leží v jízdním pruhu trám. Nehody se vyšetřují na silnici 29 v Záhoří na Písecku, taky v Milevsku v Dukelské ulici a pozor na hlavním tahu z Písku do Českých Budějovic. Má tam poruchu nákladní auto na úrovni Malovic, očekávejte zdržení. Podobně jako v centru Českých Budějovic, kde na křižovatce Rudolfovské ulice a ulice Na Sadech nefungují semafory. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Grantová výzva Nadace partnerství Sázíme budoucnost podporuje výsadbu stromů mimo lesy. Za jakých podmínek získáte granty, tak i právě na to se budu ptát našeho ranního hosta krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 7:05 v úterý 13. října. Dobré ráno a pěkný den přes studia Luboš Voráček.

0: Máte doma pubertálního potomka? Někdy to s nimi, jak asi víte, není jednoduché, ale občas je třeba také pochválit. Právě to teď ve svém rozhlasovém sloupku udělá Jan Cempírek.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Občas provádím v klášteře ve Zlaté Koruně. Návštěvníci jsou různí. A někdy vyfasuji puberťácký kolektiv. Mezi námi ostatní průvodci poboše moc nemusí, ale já je mám docela rád. Shodou okolností jsem je vyfasoval i na poslední prohlídku mé letošní průvodcovské sezony. Třídu 7A z jednoho okresního města. A byli fajn. Takový normální klackové a slečny, žádné sněhové vločky. Když s nimi jednáte na rovinu a nehysterčíte, máte vystaráno. Složení té 7A bylo klasické. Pár uličníků, kteří hlásí, pár slečen, pro které byl odvaz smočit si prstíky ve svěcené kostelní vodě a naznačit make-up. Pak jeden chytrý prima kluk, který se opravdu ptal, protože ho to zajímalo, a třeba i čahoun Ben, který mi sem tam utekl kamsi dopředu, schoval se za nábytek a na své spolužáky bafal. Byla to pestrá a docela zábavná prohlídka. Ve Zlaté Koruně naštěstí nejsou na prohlídkových okruzích křehké vázy z 15. století ani originální malby mistra Pimperleho. Proto zde není ani důvod k panice, když občas zazní alarm. Naopak, je to součástí zážitku. Ty, kámo, pamatuješ, jak jsme spustili v klášteře alarm? To byla velká paráda. Takže má poslední letošní prohlídka ve Zlatokorunském klášteře byla prima. A korunovaná Benem. Když jsem totiž třídu 7A vypouštěl ven a naposled v letošní sezóně zavíral kostelní dveře, podal mi uličník Ben ruku a přeskakujícím hlasem řekl: tak tady to bylo dobrý, fakt, sem vezmu i rodiče. No řekněte, může puberťák průvodci vyseknout větší poklonu?

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 7:45, máme pro vás informace o počasí. Dnes bude polojasno až jasno, ráno ojediněle s mlhami nebo nízkou oblačností. Později odpoledne pak od západu bude přibývat frontální oblačnosti a později večer se od západu místy vyskytne také slabý déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vár by měl slabý proměnlivý, večer pak jižních směrů, vítr rychlostí do 3 metrů za sekundu a nebo bude úplně klidno. Rozptylové podmínky budou ráno a dopoledne mírně nepříznivé, ale jinak pak dobré a biometeorologická předpověď se zvýšila z jedničky na druhý stupeň, což je tedy střední zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky, které posíláte, abychom se dozvěděli, jaké je u vás počasí. Ty zprávy posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete tu zprávu a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla nám také zpráva z Prachatic, kde jsou 3 stupně nad nulou, tedy plus. Modrá obloha, pěkný den přeje všem Helča. Helčo, děkujeme. Ve Velešíně je jasno, nula, všem pěkný den přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti v Vajgar je rovněž nula, jasno a klidno. Hezký den přeje Marie. I vám, Marie, děkujeme za zprávu. V Černovicích u Tábora je 5 stupňů, jak píše pan Folta, děkujeme. V Brloze je skoro jasno, klidno a 2 stupně nad nulou. Zdravý a úspěšný den přeje Marie. Marie, děkujeme. V Trhových Svinech je také chladno, tam jsou dokonce minus 2 stupně. Pěkný den všem do studia přeje a zdraví Boža. Božo, děkujeme. I do Trhových Svinů zdravíme. A ještě tu mám také zprávu ze Strakonic, kde je jasno a 3 stupně. Všem stále zdraví a pohodu přeje Jindra. Jindřichu, děkujeme. Do Strakonic také. Hezké úterý přejeme.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Během letošního září zemřelo na českých silnicích 49 lidí. To je o 16 víc než za stejné období minulého roku. Při řešení dopravních nehod je klíčová každá sekunda a především pokud možno správný postup. Jak se správně zachovat, jak správně poskytnout první pomoc a jak správně využít třeba takovou autolékárničku, to vše podrobně probereme se záchranářem Petrem Kadeřábkem ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Nalaďte si nás v úterý 13. října po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Číst nápisy na baleních potravin se opravdu vyplatí. Prodejci si s námi totiž často pohrávají a zkoušejí, jestli poznáme kličky v názvech potravin. Jak nenaletět, si povíme po písničce od Tomáše Kluse.

0: dokola.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
2: Číst nápisy na baleních potravin se opravdu vyplatí. To, co vypadá jako máslo, totiž máslo být nemusí. Nachytat se můžete také při koupi mletého masa. Tak na co si dát pozor?
3: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
4: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
3: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
4: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
3: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
4: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obal napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
3: Co takové mléčné výrobky?
4: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
3: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
4: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedená. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
3: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
2: A zítra si v naší rubrice povíme o nekalých praktikách některých autoservisů.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby.
1: A teď pro vás máme zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
2: Půl osmé.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Ve městech a obcích pokračují povolební vyjednávání. V Praze se vítězné hnutí STAN sejde s Prahou sobě a pak s Piráty. To stejné plánují udělat i zástupci Spolu, kteří skončili v hlavním městě druzí. Jednání pokračují třeba taky v Ostravě, Pardubicích, Jablonci nad Nisou nebo Jindřichově Hradci. Naopak dojednané už jsou po včerejšku koalice v Liberci a Karlových Varech. Víc než 500 supermarketů ve Francii muselo po kybernetických útocích vyhodit tuny zkaženého jídla. Hackři v obchodech na dálku zvýšili teplotu v chladicích a mrazících systémech. V některých supermarketech teploty dosáhly až 80 stupňů. Někde byly podle deníku Le Monde teploty tak vysoké, že se mrazáky rozstavily a v obchodech vypukly pro požáry. Škody jsou v desítkách milionů eur. Restaurátor Petr Špaček představí nález a restaurování relikviáře svatého Maura. Po tajném pokusu americké strany vyvést tento mimořádný poklad a po utajování ze strany československé STB byl relikviář objevený. Jedním z prvních odborníků, který se zasloužil o záchranu jeho dřevěné nosné konstrukce, byl právě Petr Špaček. Jeho přednáška začne ve víceúčelovém sále kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí úderem 17. hodiny. Podzimní cyklus přednášek nazvaný V úterý do archivu pokračuje dnešním setkáním v Českých Budějovicích. Do budovy v Rudolfovské ulici přijde Tomáš Šternek z Historického ústavu Akademie věd. Přiblíží historii královského města Českých Budějovic v období 30leté války. Jak uvádí archiváři na svých webových stránkách, začátek přednášky bude v 5 hodin odpoledne. A ještě počasí. Zpočátku slunečno, večer pak zatahování a místy slabý déšť. Teploty maximálně 15, na horách 11 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Při jízdě z Písku do Českých Budějovic se zdržíte v koloně u Malovic, překáží tam porouchaný kamion. Kolony se tvoří i kousek zatím u nové hospody na Českobudějovicku, tam instalují cedule a svodidla. A dvě auta se srazila v Záhoří na Písecku na hlavním tahu 29. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je půl osmé, k tomu 2¾ minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné úterní ráno. Grantová výzva nadace partnerství Sázíme budoucnost podporuje výsadbu stromů mimo lesy. Cílem této výzvy je odolnost měst před dopady klimatických změn. Jak získat podporu z této grantové výzvy, si povíme za chvíli s naším ranním hostem, ale teď se ke slovu dostávají a k nástrojům také brontosauři.

0: Pečovat o mladé stromy a naučit lidi, jak se o ně starat. Tak přesně takový úkol má před sebou nová grantová výzva Sázíme budoucnost s podtitulem Péče o mladé stromy. Nadace partnerství na podporu vybraných projektů letos vyhradila 850 tisíc korun. Žádosti můžou zájemci podávat až do 15. listopadu. Ale více podrobností o výzvě nám teď řekne mluvčí nadace partnerství Jana Holomčík-Leitnerová, která je s námi ve spojení. Přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Paní Leitnerová, výzva Sázíme budoucnost je zaměřená na první roky života stromu po jeho výsadbě. Tak pro koho je tedy ten letošní ročník určený?
1: Tak ta aktuální grantová výzva nadace partnerství pod iniciativou Sázíme budoucnost má vlastně za cíl pomoct s péčí o stromy právě vysazené v krajině v posledních 10 letech. V těch prvních letech po výsadbě je ta péče o mladé stromky naprosto zásadní pro jejich přežití a proto, aby mohli v té krajině plnit ten účel, kvůli kterým ty výsadby vlastně vůbec probíhají. No a žadateli mohou být tedy pouze právnické osoby, to jsou tedy obce, svazky obcí, spolky nebo příspěvkové organizace či obecně prospěšné spolky a je tedy tenhle letošní ročník výzvy určený právě pro ně.
0: Pro žadatele o výzvu vyhradila nadace partnerství 850 tisíc korun. Jak vysoký grant tedy může jednotlivec získat a jaké podmínky jsou stanovené?
1: Ta výše grantu je od 20 do 100 tisíc korun. Těmi základními podmínkami jsou, tedy jak už jsem zmiňovala, aby to byly stromy mladé, tedy do 10 let od výsadby. Musí být tyto stromy vysázeny mimo les, tedy ve volné krajině, volně dostupné vlastně pro komunitu, pro veřejnost. No a žadatelé musí také doložit písemný souhlas vlastníka pozemků, na kterých ty stromy rostou. Pokud tedy například by byl žadatelem nějaký místní spolek a stromy by byly vysázeny na obecním pozemku, tak je tam nutné získat souhlas od obce. Ty žádosti, jak už jste zmínili, je možné podávat do poloviny listopadu a všechny podrobnosti k téhleté grantové výzvě tak najdou posluchači na webu nadace partnerství v sekci granty.
0: No, grantovou výzvu Sázíme budoucnost, tedy péče o mladé stromy, o které se povídáme, pořádá nadace partnerství už od roku 2019. Tak paní Leitnerová, prosím, jaké projekty podpořila v minulosti konkrétně tady u nás v Jihočeském kraji?
1: Co se týče téhleté grantové výzvy, které jsou vlastně zaměřené na péči o mladé stromy, tak v posledních letech jsme podpořili o obec Hůrky v Jihočeském kraji bezmála 100 tisíc na péči právě o mladou výsadbu. Tam se jednalo o 130 ovocných stromů a 30 stromů listnatých, které se nachází v komunitním ovocném sadu a ve stromařadí podél vycházkového okruhu okolo obce. Takže tam vlastně z této grantové výzvy v minulých letech ta podpora zamířila. Jinak my jako nadace partnerství vypisujeme i jiné grantové výzvy, takže v Jihočeském kraji jsme podpořili například také obnovu historické polní cesty, zvané jako Kubatova cesta u obcí Vlčice a Střížovice. Byl to také dále luční sad u Českých Budějovic a dešťovou komunitní zahradu v Chlumu u Třeboně jsme také podpořili.
0: Tak už jen tady doplním, že o grantové výzvě nadace partnerství Sázíme budoucnost nás informovala Jana Holomčík-Leitnerová, mluvčí nadace partnerství. Díky za všechny informace a přeji hezký podzimní den.
1: Já vám také děkuji za prostor, mějte se krásně, krásný podzimní den. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: ústavem, kde už je připraven meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
1: Dobré ráno.
0: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
1: Máme jasno až polojasno a místy se vyskytují mlhy. Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše. Teploty jsou nízké, nejčastěji se pohybují mezi -2 až 2 stupně Celsia, na horách místy i kolem -6 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno. Teplota je rovných 0 stupňů Celsia, máme bezvětří a tlak přepočtený na hladinu moře je 1029 hektopaskalů. Churáňov hlásí jasno, teplotu 0,5 stupně Celsia a vítr slabý, jihozápadní 2 metry za sekundu.
0: A jak bude přes den?
1: A vliv tlakové výše bude slábnout a později odpoledne nás již začne ovlivňovat okludující frontální systém od západu. Zpočátku odpoledne bude ještě polojasno až jasno, později odpoledne potom od západu přibude frontální oblačnosti a později večer se od západu místy vyskytnou také slabé srážky, tedy slabý déšť. Maximální denní teploty dnes vystoupají na 12 až 15, na horách kolem 10 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý, večer jižních směrů do 3 metrů za sekundu a nebo bezvětří. A biopředpověď pro dnešek je pro většinu kraje na dvojce, tedy střední zátěž. Pouze na východě kraje je to jednička, mírná zátěž.
0: A v noci a zítra?
1: Během noci přes naše území přejde okludující frontální systém a za ním k nám během zítřejšího dne postoupí tlaková výše od jihozápadu. V noci očekáváme tedy převážně zataženo, na většině území kraje se slabým deštěm. K ránu bude srážek ubývat a na Šumavě ubyde také oblačnosti. Zítra během dopoledne srážky zcela ustanou a oblačnosti začne ubývat i jinde v kraji. V druhé polovině dne tedy očekáváme již polojasno, na Šumavě přechodně až jasno a beze srážek. Minimální teploty budou mezi 8 až 5 stupni Celsia a maximální denní teploty budou zítra mezi 13 a 16, na horách kolem 12 stupňů Celsia. Vítr bude v noci převážně slabý jižních směrů, který se k ránu bude měnit na mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu a zítra večer bude opět slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: A pane Fribauere, jaké počasí pak očekáváte na čtvrtek?
1: Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačno. V noci a ráno se místy vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost, které se budou během dopoledne rozpouštět. Minimální teploty budou kolem 3 stupňů Celsia a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Maximální denní teploty budou kolem 14 stupňů Celsia. A vítr pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu a nebo bezvětří.
0: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer. Děkuji za to pro tuto chvíli, za hodinu naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Za chvilku nás čeká výprava za krokodýly. Zajímavosti s krokodýly spojené nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, společně s Martinem Písaříkem. Ale ještě předtím zaspívá Aneta Lengerová.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kaimani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Řidiči budou moct do konce roku jezdit u Dasného na Českobudějovicku ve všech čtyřech pruzích nového obchvatu. Otevřená bude taky mimo úrovňová křižovatka u Češnovic. Kriminalisti vyšetřují nebezpečné položení kamenů na trať u Vidova. Večer do nich narazil osobní vlak. České ekonomice se bude podle Mezinárodního měnového fondu dařit o něco hůř, než počítali jeho původní výhledy. Na jihu Čech očekávejte teploty do 15 stupňů a po většinu dne i slunečnou oblohu. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Mimoúrovňová křižovatka u Češnovic na Českobudějovicku by měla řidičům sloužit už závěrem letošního roku. Na sociální síti X o tom informuje šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Stavba je součástí přeložky hlavního tahu 1/20 mezi Pištínem a Českým Vrbným. Do konce roku taky ŘSD plánuje otevřít většinu čtyřpruhového uspořádání silnice kolem Dasného. Provizorní kruhový objezd u Bavorovic přestane fungovat nejpozději v květnu příštího roku. Celá stavba by měla být hotová zhruba za rok. Ředitelství silnic a dálnic taky jednalo o severní spojce v Českých Budějovicích. Předmětem bylo zpoždění a změny vyvolané realizací dvoukolejné přeložky železniční trati a problémy s přeložkami inženýrských sítí v Nemanické ulici. Se zprovozněním stavby počítají zhruba za 2 roky. Osobní vlak na trati mezi Českými Budějovicemi a Novou Vsí najel na kameny položené na kolejích. Cestující vyvázli bez zranění. Policisti teď zjišťují, kdo překážku na trať u Vidova umístil. Případ prověřují jako možné obecné ohrožení. Jak doplnil policejní mluvčí Jiří Macner, pomoct můžou svědci, kteří včera po 6. večer zaznamenali v okolí trati na úrovni Vidova podezřelý pohyb nebo odstavené vozidlo. Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt se letos podle nové prognózy zvýší o 1,8%. Na přes rok pak má jeho růst mírně zrychlit na 1,9%. Věrní prognóze přitom Mezinárodní měnový fond předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech na úrovni 2,2%. Loni dosáhl růst české ekonomiky 2,6%. Modernější základna Tokániště na Jindřichohradecku bude při letních táborech sloužit stovkám dětí. Dům dětí a mládeže tam nechal zateplit budovy a upravit jejich zázemí. Přibyly taky technologie, které mají snížit spotřebu energie, pokračuje ředitelka Jindřichohradeckého domu dětí Ludmila Štufková.
2: Jsme získali fotovoltaickou elektrárnu, dělali jsme si tady wallbox pro elektroautomobil, ale i jsme zateplili ještě tu budovu a na vedlejší budovu je, tam jsme snižovali na celé stravovací budově energetickou náročnost, takže jsme ji celou zateplili, vyměnili jsme okna, zmodernizovali jsme ji. Sport.
0: Střelec Jiří Přívratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. Je to pro něj celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně.
3: Nevím, jestli se mi přímo ulevilo, ale moc mě to potěšilo, protože ten letošní rok byl trošku nešťastný pro mě. Na prvním světáku v Granadě jsem skončil 9., tedy první, který nepostupuje do finále. Potom v Mnichově na 4. místě, v Číně jsem skončil znovu na 4. místě, takže teďka to zlato, myslím, že jsem se na něho počkal dost dlouho a že bylo docela zasloužené. Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Později večer se místy vyskytne slabý déšť. Teploty budou mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách kolem 10. Slabý proměnlivý vítr bude večer foukat od jihu a biopředpověď ukazuje 2, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Českých Budějovicích ráno začala oprava plynovodu v Jírovcově ulici. V úseku mezi záchytným parkovištěm a Nerudovou se jezdí jedním pruhem. Zdržení očekávejte na hlavním tahu z Českých Budějovic na Krumlov a Kaplici. Frézují vozovku u Štylce a provoz tam řídí semafory. Na hlavním tahu z Písku do Českých Budějovic provozu brání porouchaný kamion. Stojí u Malovic a taky se tam tvoří kolony. Buďte trpěliví a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: 8 hodin k tomu 5 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 13. října. Dobré ráno a pěkný den přeje ze studia Luboš Voráček. Spousty čísel a také pestrobarevná pole teď zdobí zeď u řeky Malše na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích. Technici si tím totiž označují kvůli stavbě nové náplavky jejich pozici pro přesun. První kameny už ze zdi odstranili. My se na místo podíváme za chvilku v reportáži, ale ze všeho nejdříve jsou tady holky.

0: Jeden kámen za druhým postupně mizí ze zdi u řeky Malše na českobudějovickém Zátkově nábřeží. Stavební dělníci si ještě předtím všechny kameny pěkně očíslovali a barevně označili. Všechny se budou postupně při rekonstrukci nábřeží vracet zpět. Zeď v památkové chráněné zóně se kvůli nové náplavce posune dále od řeky.
1: Koukneme se na označený kamen 1-2, na něm je udělaná ryska, která je 20 cm nad úrovní vody.
2: Ukazuje na část rozebrané nábřežní zdi stavby vedoucí Jiří Mestl ze společnosti Metrostav.
1: Do týmy vlastně jdeme, to už je čistá úroveň, která bude k odbourání.
2: Právě teď dělníci podle Jiřího Mestla ze stavby odvážejí hlavně suť vybagrovanou za původní zdí.
1: Pilou se odřízne požadovaná úroveň, strojně potom bagrem se to odbourává. Kamen má 40 cm, my z něj potřebujeme jenom 10 až 15 cm jeho mocnosti.
2: Vidím tu na těch kamenech značky, čísla a barevné rozlišení. Proč to tak je?
1: Je to rozdělený, aby kameníci dokázali potom zase to v původním stavu vrátit, ale o tu danou vzdálenost k objektům. Takže máme rozdělený jak barevný, co nám říká jakoby pole, tak potom to jednotlivý barevný pole je očíslovaný, aby jsme věděli, že kámen 1 patří do prvního pole v bílý barvě.
2: Po úpravě terénu je podle Mestla čeká skládání kamenů do nové zdi posunuté od břehu přibližně o 6 metrů.
1: Památkáři víceméně vyžadují, aby ten původní stav byl skopírovaný na tu novou stěnu, takže bude to pucle.
2: Celá zeď se nachází v památkově chráněné zóně. Podle garanta území z Českobudějovického památkového ústavu Radka Lišky je stavba zajímavá z mnoha pohledů.
3: Má schodiště, úvazy na vory a lodě, kamennou korunu se zábradlím, vazby na mosty, architekturu. Stavebníci si musí dávat pozor, aby zeď a nově vzniklé prostory nebyly zahlceny moderními doplňky.
2: Dělníci budou zeď rozebírat do konce letošního listopadu. Se stavbou nové začnou až v příštím roce. Nepoužité části kamenů by po rozebrání původní zdi mohly podle náměstka primátorky Petra Maroše z Hnutí naše Česko na stavbě dál posloužit.
4: Ty kameny budou ještě seřezány, aby vznikla úplně rovná ta plocha. Nebude to úplně jednoduché. Zadní části kamenů, jak se budou seřezávat, tak zbyde a pokud budou v nějakém hezkém stavu, tak by určitě měly být použity v interiéru kavárny.
2: Podle náměstka se Zátkovo nábřeží promění i v místech dál od řeky Malše.
4: Bude vznikat pěší zóna a cyklostezka, plus bude tam výsadba stromů. Už to bude chytat takovou tu finální podobu a samozřejmě bude tam vznikat dole kavárna, takže se tam bude pracovat i v místech, která občané asi v tuhle chvíli neuvidí.
2: Celá přestavba nábřeží na náplavku za víc než 150 milionů korun by měla být hotová do konce příštího roku. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Informace o počasí přichází ve 8:45 a dnes bude polojasno až jasno. Ráno ještě ojediněle s mlhami nebo nízkou oblačností, později odpoledne od západu bude přibývat frontální oblačnosti a později večer se pak od západu místy vyskytne také slabý déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15 a na horách pak 8 až 11 stupňů Celsia. Vád by měl slabý proměnlivý vítr, večer jižních směrů rychlostí do 3 metrů za sekundu a nebo bude klidno. Rozptylové podmínky budou ráno a dopoledne mírně nepříznivé, ale přes den pak jinak dobré. Biometeorologická předpověď je na stupni číslo 2 a to je střední zátěž. No a ještě naposledy se podíváme na SMSky. Za poslední hodinu také ještě přišla zpráva od Luďka a Zdeňky, kteří píší Volary, Rafanda, jasno, padá mlha a jsou minus 4 stupně. Tak děkujeme za tu SMSku a do toho chladu vás tam zdravíme.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jan Zadražil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9:05 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. V kulturním centru Rabenštejnská v Českých Budějovicích od 18 hodin začne beseda profesora Jaroslava Vrby z Jihočeské univerzity na téma, co přineslo 35 let Národního parku Šumava. V Českobudějovickém divadlu u Kapličky od 19 hodin můžete vidět veselohru, která se jmenuje Papouščí nemoc. Cestovatelskou přednášku na téma Anglie, Skotsko a Wales uslyšíte od 18 hodin v sále kina ve Velešině. Vyprávět budou Alena a Jirka Márovi. Restaurátor Petr Špaček si připravil pořad o příběhu relikviáře svatého Maura, který je po českých korunovačních klenotech považován za druhou nejcennější movitou památku u nás. Začne v 17 hodin v kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí. V loutkovém sále kulturního domu v Písku už v 10 hodin začne přehlídka Zbyňka Šamšuka o hudebním skladateli Josefu Bohuslavu Forestrovi a jeho vztahu k městu Písek. V domě služeb ve Zdíkově na Prachaticku začne v 18 hodin cestovatelské promítání, které se jmenuje 3000 km na motorce napříč Marokem. Vyprávět o své cestě bude Václav Kůz. Chcete se naučit háčkovat? Tak pokud ano, máte dnes od 15 hodin možnost v háčkovací dílně městské knihovny v Táboře, v takzvané klubovce. Na pohádky z popletené lhoty se svými dětmi nebo vnoučaty můžete vydat do Českobudějovické Solnice. Začne v 17 hodin. Burza škol, která pomáhá žákům s rozhodováním o výběru střední školy, ta bude dnes od 9 do 15 hodin v kulturním domě v Kaplici. V budově okresního archivu na Českobudějovické Rudolfovské třídě číslo 40 pokračuje cyklus přednášek pro veřejnost. Dnes od 17 hodin ji připravil Tomáš Šternek z Akademie věd na téma Královské město České Budějovice a 30letá válka. Divadelní společnost Háta zahraje komedii, která se jmenuje Slané polibky. Stane se tak v sále Na Nové ve Volini. A ještě jedna pozvánka, ta je na vernisáž výstavy fotografií Jany Školkové. Bude v 17 hodin ve foaje divadla v Třeboni.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pozadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT 2. Jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90. Moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský, zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
1: A teď pro vás máme zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Sucho v Česku trvá a upouštění vody z Vltavské kaskády bude pokračovat nejspíš až do jara. Po druhém jednání Národní koalice pro boj se suchem to uvedl ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Podle něj je srážkový deficit v jednotlivých částech Česka mezi 30% a 40%. Odborníci zároveň vytipovali zhruba tisícovku obcí nejvíc ohrožených suchem. Stát taky chce dál investovat například do zadržování vody v krajině, vodohospodářských soustav nebo čistíren odpadních vod. Rozpočet agentury CzechTourism se nejspíš výrazně sníží. Od 1. listopadu přechází pod ministerstvo průmyslu a obchodu, kde bude sloučená se společnostmi CzechTrade a CzechInvest. Podle informací Asociace cestovních kanceláří má rozpočet agentury oproti letošku klesnout o 330 milionů korun na celkem 70 milionů. Agentura má na starosti propagaci Česka v zahraničí nebo třeba účast na veletrzích. Kvůli rekonstrukci plynovodu bude od dneška částečně uzavřená Jírovcova ulice v Českých Budějovicích. Oprava se týká úseku mezi ulicemi Nádražní a Nerudova. Ulicí budou moct projíždět auta pouze ve směru z centra. Omezení se týká i autobusové linky 23, která nebude zastavovat při cestě ze záchytného parkoviště směrem na náměstí na zastávce Nerudova, ale pojede odklonem. Na svou trasu se napojí v zastávce Frániš-Rámka. Takový režim bude platit až do 20. listopadu. Přednáška o vodstvu Novohradských hor bude večer ve Vodňanech na Strakonicku. Pracovníci tamnější městské galerie pozvali Milana Koželuha. Mluvit bude o řekách, potocích, klauzurách a přehradách v Novohradských horách. Připomene i voroplavbu, její historii a stopy v krajině. Začátek bude v 18 hodin. A ještě počasí. Zpočátku slunečno, večer pak zatahování a místy slabý déšť. Teploty maximálně 15, na horách 11 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dvě auta se srazila na dálnici D3 u Tábora na exitu 79 Měšice. Opatrní buďte na dálničním přivaděči u Českých Budějovic směrem na Pohůrku, pobíhají tam koně. A nehodu vyšetřují v Záhoří na Písecku na hlavním tahu 29. Dobře dojďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je půl deváté, k tomu 2 3/4 minuty v úterý 13. října posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné ráno. Kvetoucí strom uprostřed podzimu. Možná jste i vy narazili na tento neobvyklý úkaz. Po nezvykle teplém a také suchém létě teď můžeme v přírodě vidět kvetoucí kaštany i jabloně. Povídat si o tom budu s Janou Janákovou z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Ale až za chvilku, ještě předtím je tu Michal Hrůza.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, slad

0: Podzim už barví listí, kaštany dozrávají a příroda se pomalu připravuje k zimnímu odpočinku. Jenže některé stromy jako by si spletly roční období. Na jihu Čech se totiž objevují stromy, které znovu rozkvetly. Co stojí za tímhle nezvyklým přírodním úkazem, to proberu s Janou Janákovou z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, která je s námi ve spojení. Paní Janáková, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno, zdravím vás.
0: Tak hned v úvodu, jaké stromy tedy můžeme takto na podzim vidět v květu?
1: Nejčastěji jde o jírovec maďal, lidově se mu říká kaštan, ale setkat se můžeme i s ovocnými dřevinami. Já si pamatuju, že třeba před 3 lety jsem si fotografovala na podzim kvetoucí jabloň a jírovec v soutěžce v chráněné krajinné oblasti Pálava. Právě teď nám třeba na zahradě nakvétá zimoles kamčatský, ten by taky jinak kvetl brzy na jaře.
0: No a jak je to možné? Co je příčinou tohoto jevu? A co to vlastně znamená?
1: Ten jev není úplně neobvyklý. To nezvyklé podzimní kvetení způsobuje třeba odlišný průběh počasí. Nějaký netradiční průběh, jako jsme zažili třeba letos, kdy jsme měli extrémně suché a horké léto, což u řady stromů vyvolalo stres, předčasně jim opadalo listí a přešli do fáze dormance, čili jakoby přípravy na zimní spánek. Podobně u jírovce to ještě může být umocněno tím, že řada těch stromů je napadena škůdcem, klíninkou jírovcovou, která jim poškodí listy tak výrazně, že kaštany pak opadají brzy, třeba už ke konci léta. A když pak máme dlouhý teplý podzim a ještě třeba zaprší, tak se může stát, že část těch pupenů jírovce vykvete dřív už na podzim.
0: A paní Janáková, může stromům to kvetení na podzim nějak ublížit anebo třeba případně ovlivnit jejich budoucí úrodu?
1: Výrazné poškození bych nečekala, protože to podzimní kvetení bývá mnohem slabší. Vykvete třeba jenom několik větví, několik pupenů a ten zbytek zůstane v dormanci až do jara a pak stromy vykvetou. Takže bych se nebála třeba o úrodu ovocných stromů.
0: Tak to říká Jana Janáková z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Paní Janáková, díky a přeji hezký podzim.
1: Děkuju, hezký den, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Ve 8:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Máme jasno nebo skoro jasno a místy se stále vyskytují mlhy. Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše nad naším územím. Teploty již stoupají a nejčastěji se pohybují mezi 0 až plus 3 stupni Celsia, na horách stále místy i kolem minus 5 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno, teplotu 3,2 stupně Celsia, fouká slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1029 hektopaskalů. Churáňov hlásí jasno, teplotu 2,8 stupně Celsia a vítr slabý jeho západní 2 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Vliv tlakové výše bude slábnout a později odpoledne nás začne ovlivňovat okludující frontální systém od západu. Zpočátku odpoledne bude tedy ještě polojasno až jasno. Později odpoledne od západu přibyde frontální oblačnosti a později večer se od západu místy vyskytne také slabý déšť. Maximální denní teploty dnes vystoupají na 12 až 15, na horách kolem 10 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý, večer jižních směrů do 3 metrů za sekundu a místy bude i bezvětří. A biopředpověď pro dnešek je pro většinu kraje na dvojce, tedy střední zátěž, pouze na východě kraje je to jednička, mírná zátěž.
1: A v noci a zítra?
2: Během noci přes naše území přejde okludující frontální systém a za ním k nám během zítřejšího dne

0: Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačno. V noci a ráno se místy vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne budou rozpouštět. Minimální teploty budou kolem 3 stupňů Celsia a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Maximální denní teploty budou kolem 14 stupňů Celsia a vítr pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu a nebo bez větří.
1: A pane Fribaure, jaké počasí očekáváte na pátek?
0: Pátek to bude dosti podobné tomu čtvrtku. Převážně oblačno, místy přechodně pouze místy oblačnosti pouze přechodně ubyde a v noci a ráno se opět místy vyskytnou mlhy, které se budou během dopoledne rozpouštět. Minima kolem 4 stupňů Celsia a opět místy přízemní mrazíky. Maxima budou o trošku vyšší, mezi 14 až 18 stupni Celsia. A vítr slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu a nebo bez větří.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za vše a přeji hezký den.
0: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Vítězslav Vávra dospívává svou píseň Citronová holka 8 minut před 9 hodinou. Citronová holka, to mi napovídá. Tady se mu sedí Hanka Šeberová.
1: Hezké dopoledne, dneska růžová holka. Hezké,
0: ano.
1: V růžovém. Hezké dopoledne, Luboši, tobě i našim posluchačům. A tebe bude určitě zajímat, co nás čeká.
0: Přesně.
1: Já

0: se tak samoobsloužím, tak my se podíváme na začínající sezónu respiračních nákaz a poradíme, jak se chránit před virozami i chřipkou. To jsou rady, které se budou hodit každému z nás. V Jihočeské Vlastivědě odhalíme, co předcházelo založení tábora. Připomeneme taky méně známé okolnosti tolerančního patentu Josefa II. Pozveme do knihovny v Ledenicích za malými čtenáři, ale taky za dalšími zajímavými událostmi z našeho kraje. Bude toho mnohem víc.
1: Říká Hanka Šoberová, která nás pozvala na Jihočeské dopoledne. Hanko, díky.
0: Naslyšenou.
1: Ať se ti hezky vysílá. 7 minut před 9 hodinou tedy. Ještě připomenu, že za 7 minut nás čekají zprávy, které celé ráno připravuje Lukáš Pelikán. No a Luboš Voráček, děkuji za tu vaši ranní pozornost. Přeji hezký den a ve 12 hodin se budu těšit naslyšenou při písničkách pro radost.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Povolební vyjednávání a obměna zastupitelstva čekají Jindřichův Hradec. Jednání můžou trvat až 2 týdny. Na jihu Čech je přes 880 případů lymské boreliózy, o 63 víc než loni. České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do Saúdské Arábie. Teploty se dnes odpoledne dostanou k 15 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemné dopoledne. V Jindřichově Hradci začala povolební jednání o nové koalici. Můžou trvat až 2 týdny. V 27 členem zastupitelstvu zasedne 11 nových členů. Podle starosty a lídra vítězného hnutí ANO Michala Kozára zamíchali volby nejen počtem mandátů jednotlivých stran, ale i pořadím kandidátů.
2: Za naše hnutí se určitě sejdeme postupně se všema stranama, zeptáme se na jejich představy, na jejich připomínky, případně představu spolupráce. Pak potom následně budeme pokračovat. Uchvátat některá jednání nemá celkem smysl, tak aby i kolegové si to mohli v klidu probrat právě v rámci jednotlivých uskupení, které aktuálně v zastupitelstvu jsou.
0: V Jihočeském kraji dál přibývá případů lymské boreliózy. Za uplynulý týden hygienici potvrdili 14 nových nakažených. Podrobnosti doplnila ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
3: Potvrzeno bylo dosud 883 případů lymské boreliózy, o 63 více než v loni v tomto období. Nejvíce jich je na Jindřichohradecku a Českobudějovicku, nejméně naopak na Prachaticku a na Písecku.
0: Na jihu Čech letos onemocnilo skoro 900 lidí lymskou boreliózou. České ministerstvo zahraničí doporučilo omezit cesty do Saúdské Arábie jen na nezbytné. Varovalo taky před návštěvami oblastí, které sousedí s Jemenem. Česká diplomacie tak reaguje na 2 víkendové útoky na letiště v saúdsko-arabském hlavním městě Riádu, které nepřežilo nejmín 14 lidí. Mezinárodní letiště v Riádu kvůli ostřelování zrušilo stovky letů. K jednomu z útoků se přihlásili jemenští Íránem podporovaní povstalci Husíové, kteří oblast ostřelují opakovaně. Zbrojařská firma Czechoslovak Group získala 9,5% podíl v kanadském výrobci vesmírných technologií MDA Space. Česká firma se tak stala největším akcionářem společnosti, která vyvíjí satelitní systémy nebo robotická ramena pro kosmický průmysl. CSG tvrdí, že si od kroku slibuje významnou část tržeb v budoucnosti. Generální ředitel firmy Michal Strnad napsal, že očekává, že vesmírný průmysl se podle něj stává nejrychleji rostoucím odvětvím obrany.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Později večer se místy vyskytne slabý déšť. Teploty budou mezi 12 a 15 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 10. Slabý proměnlivý vítr bude večer foukat od jihu. Biopředpověď ukazuje 2, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policie vyšetřuje dopravní nehodu na sjezdu z dálnice u Tábora, konkrétně na exitu 79 Měšice. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné prosluněné dopoledne, podzimní dopoledne vám od mikrofonu rádia vašeho kraje přeje krátce po 9. Hanka Šoberová, přebírám štafetu po Lubošovi Voráčkovi. No a informací, které bych vám ráda sdělila v následujících 2 hodinách, je skutečně hodně. Připomenu taky, že 75. dneska slaví bavič, herec a zpěvák Václav Upír Krejčí, kterého si můžeme pamatovat třeba z jeho komediálních vystoupení s Ivem Pešem v Do Deezer Boys. No a hudební svět dneska připíjí taky na zdraví Paulu Simonovi, který slaví 85. Společně s Artem Garfunklem vytvořili slavné duo Simon and Garfunkel a jejich písně jako The Sound of Silence a nebo Mr. Robinson patří ke Zlatému fondu populární hudby. Jinak dnešek je Mezinárodním dnem za omezení katastrof, který připomíná, jak důležitá je prevence a připravenost na mimořádnou událost. tak ať je to pro vás dneska hlavně den klidný, příjemný a bez katastrofických scénářů. Krásné dopoledne přeje Hanka Šoberová.

0: Kašel, rým nebo bolest v krku, tak možná vás právě teď něco z toho trápí. A určitě nejste jediní, protože sezóna respiračních nákaz pomaličku začíná. Jakých infekcí aktuálně přibývá a co proti nim můžeme dělat, tak to bude téma pro editorku Petru Matouškovou, která je s námi ve studiu. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, hezký poslech.
0: Petro, s jakými infekcemi se teď lékaři nejčastěji setkávají?
1: Podle praktických lékařů, se kterými jsme mluvili, jsou to většinou lehčí virózy, tedy zmíněný kašel, rýma, bolest v krku nebo i teplota. Částečně za to může taky aktuální počasí, kdy je ráno chladno a odpoledne se výrazněji oteplí. Pokračuje praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
2: Člověk prochladne, má to vliv na sliznice, sliznice nemůže splňovat svůj protektivní účel tak dobře, když je chladno a sucho. Situace, kdy ten člověk se, řekněme, přehřeje, spotí, pak prudce prochladne, takže rozhodně tady tohle počasí není úplně vhodné na to, aby jako člověk zůstal zdravý.
1: No a ráno je tak potřeba se trochu přioblékknout a samozřejmě pořád myslet i na pravidelné mytí rukou a další zásady hygieny. Respiračních nákaz totiž bude postupně přibývat s tím, jak se bude víc a víc ochlazovat.
0: Co děti, jaké nákazy teď u nich řeší lékaři?
1: Stejně jako u dospělých jsou to spíš lehčí infekce, hlavně rodiče malých dětí by je ale i tak neměli podceňovat. Vysvětluje Hana Cabrnochová ze Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.
3: Když to bude novorozenec nebo malý kojenec, tam často i lehčí respirační infekt může způsobit nějaké komplikace, například s příjmem potravy, nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
1: U dětí začíná sezóna respiračních nákaz dřív, hned v září, jak se vracejí do školek a škol, a od nich pak nemoc můžou chytit dospělí.
0: Takže třeba s takzvanými RS viry se teď pediatři moc nesetkávají?
1: Sezóna RS virů začíná většinou teď v říjnu až listopadu a trvá do března. A je dobře, že se na to ptáš, protože opět zvláště novorozencům můžou tyto viry způsobit vážné komplikace, třeba zánět průdušinek. Zabránit jim ale může takzvaná pasivní imunizace, kterou zdravotní pojišťovny proplácejí od loňského podzimu. V čem spočívá, popisuje dětská lékařka Hana Cabrnochová.
3: My vlastně nemusíme podávat antigen, na který si vytvoří to dítě ochranné protilátky jako u očkování. Tady vlastně už podáváme hotové protilátky. Tedy není to očkování, byť to probíhá velmi podobně. Aplikuje se jednorázově injekce a ta vytváří vlastně možnost ochrany před RS virovou infekcí.
1: Tuto protilátku by lékaři měli podle pediatričky Cabrnochové nabídnout rodičům už v porodnici a je právě pro čerstvě narozené děti, které před sebou mají první sezónu respiračních nemocí.
0: Taky sezóna chřipky teprve přijde, obvykle je to koncem roku. Očkuje se proti ní právě na podzim, letos se ale dodávky vakcín kvůli komplikacím ve výrobě opozdily. Je to tak? Říkám to dobře?
1: Ano, situace by se ale měla postupně zlepšovat. Do Česka už podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv přišlo asi 500 000 dávek vakcíny. Další by měly následovat teď během října a na začátku listopadu. Všechny vakcíny ještě nemá třeba praktická lékařka z Prahy Soňa Klímová.
4: Samozřejmě to není úplně ideální situace, protože i ve spoustě očkovacích center se očkuje chřipka zároveň s covidem a vzhledem k tomu, že ten covid teď už podle mě trošku začíná, tak ty pacienti prostě budou muset přijít na to očkování dvakrát.
1: Podle Ludmily Bezdíčkové ze Sdružení praktických lékařů záleží taky na tom, jestli si daný lékař nebo lékařka stihli udělat předobjednávku. Dostupnost vakcíny by si tak lidé radši měli u svého praktika ověřit. Je ale potřeba říct, že by pozdější dodávky neměly očkování nijak ohrozit. Jak už jsme řekli, sezóna chřipky začíná většinou na konci roku, takže je ještě čas. Ochranu proti nemoci má člověk zhruba 2 týdny po očkování.
0: No tak co doporučíme? Nazbírat šípky, nasušit, možná a přidat nějakou tu trnku a já myslím, že začneme pomaličku pracovat na svém zdraví, které budeme i v zimě potřebovat. Petra Matoušková, zajímavé informace, díky za ně a hezký den. Naslyšenou.
1: Hanko, děkuju za recept a naslyšenou, hezký den.

0: Během letošního září zemřelo na českých silnicích 49 lidí. To je o 16 víc než za stejné období minulého roku. Při řešení dopravních nehod je klíčová každá sekunda a především, pokud možno, správný postup. Jak se správně zachovat, jak správně poskytnout první pomoc a jak správně využít třeba takovou autolékárničku, to vše podrobně probereme se záchranářem Petrem Kadeřábkem ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Nalaďte si nás v úterý 13. října po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Jubilejní 10. rozhlasová tančírna v náladě swingu už zakrátko ve společenském sále Metropolu v Českých Budějovicích přinese ve středu 21. října od 7. večer opravdu hodně dobré muziky k tanci a k poslechu v podání Českobudějovického rozhlasového swingového orchestru pod vedením Josefa Krejčíka se zpěvačkami a zpěváky Petrou Chlebničkovou, Alenou Čechovou, Michalem Leštinou a Martinem Dobíškem. Hostem 10. rozhlasové tančírny bude hvězdný český swingový vokalista Jan Smigmátor.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Dobrý den, letošní říjen je ve znamení dvou největších knižních událostí roku. Jednak se konal frankfurtský knižní veletrh, kde tentokrát bylo hlavním hostem Česko, a také 16. října začne knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, což bude tuzemská literární událost par excellence. Za zajímavým a bouřlivým děním ve Frankfurtu se v knižní hlídce ohlédneme příště. Teď ale k mikrofonu právě ve Frankfurtu přistupuje ředitelka veletrhu v Havlíčkově Brodě Markéta Hejkalová, aby nám prozradila, na co se můžeme za pár dnů těšit.
2: Tak tématem Havlíčkova Brodu nebo jeho motem je knihy jsou geniální přítelkyně, což je jednak podsta literatuře. Odkazuje to na slavný román italské autorky Eleny Ferrante, ale vyskyhuje to skutečnost, že knihy jsou geniální přítelkyně, jenom si k ní musíme najít cestu, protože nám oni pomůžou najít cestu složitým labyrintem života. Chystá se velmi bohatý doprovodný program a já jsem velmi ráda, že jedna z jeho hlavních osobností, z jeho hlavních hvězd je tu se mnou ve Frankfurtu. Je to Alena Mornsteinová, která, můžu to snad prozradit, bude mít světovou předpremiéru své dětské knížky Vánoce na modré planetě, ale ona o tom řekne víc. Já sama se velmi těším také na takový odbornější program, debatu o 30 let později, kdy několik lidí bude hovořit o změnách na knižním trhu od 90. let do současnosti a bude to moderovat Lukáš Hejlík.
1: Tak a na zmíněnou světovou předpremiéru přijede do Havlíčkova Brodu na knižní veletrh Alena Mornsteinová se svou novou dětskou knížkou. Jmenuje se Vánoce na modré planetě.
3: Vánoce na modré planetě jsou už moje 6. knížka pro děti, což svědčí o tom, že pro děti píšu ráda, protože jinak bych tolik knih nenapsala. A je to pokračování mé předchozí knihy Modrá planeta, která vypráví o dětech z celého světa. A tentokrát Vánoce na modré planetě vypráví o tom, jak se Vánoce na té naší modré planetě slaví.
1: Veletrh v Havlíčkově Brodě, kde bude v předpremiéře představena i dětská kniha Aleny Mornsteinové Vánoce na modré planetě, začne 16. října, čili chvíli před Vánocemi, aspoň podle nás dospělých. Pojďme ale ještě k dalším knižním novinkám. Neviditelné minuty. Obrazy ze života Boženy Němcové. Tak se jmenuje román Jany Poncarové. Je o dvou ženách, spisovatelkách z různých časů, které se setkaly na jednom místě. Tištěnou verzi vydalo Moto, v audioverzi vydalo Voxy a audioknihu načetla Tereza Kostková.
4: Přecházíme Václavské náměstí. Tudy jsem spěchávala aspoň jednou měsíčně. Do rozhlasu na rozhovor, na schůzku s literární redaktorkou, na focení pro časopis. Rozhlížím se po svém starém já.
1: Tolik obrazy ze života Boženy Němcové. My ale pokračujeme v rozhlížení se po nových knihách. Jednoho krásného jarního rána navštíví Diana Kauperová, bohatá matka slavného herce, pohřební ústav, aby si domluvila svůj vlastní pohřeb. A pouhých 6 hodin později je nalezena mrtvá. Tak začíná klasická britská detektivka od Anthonyho Horovice, Pohřeb na přání. Už předloni ji vydalo Argo, teď ale vychází v nakladatelství Tympanum v audioverzi.
5: Pod jménem pohřebního ústavu se skvěl nápis Nezávislá pohřební služba, rodinný podnik od roku 1820. Do ulice hleděly 3 výlohy, 2 z nich zakryté závěsy, 3. byla prázdná. Až na mramorovou otevřenou knihu s vyrytým citátem. Neštěstí samo nechodí, jen v houfech.
1: Něco veselějšího by to ovšem chtělo. Co takhle knížku od výtvarnice Magdaleny Rutové? Jmenuje se Hrv, Hiv, Huf a je, jak vám jistě už sám název napověděl, o dětech a psech. A je to navíc knížka hravá, nakonec své knihy Magdalena Rutová testuje na vlastních dětech, jak před časem prozradila Českému rozhlasu.
6: Tak trošku vždycky, když něco kreslím, nějakou knížku, tak to trošku kreslím i pro ně, nebo snažím se to dělat tak, aby je to taky bavilo. A vlastně oni často jsou první čtenáři něčeho, co třeba ještě nevyjde, nebo co ještě nikdo nevidí a já jim to ukazuju, jestli jim to přijde dobrý. Ale oni jsou takový, že mi vždycky řeknou, že to je dobrý, protože prostě se jim líbí, jak kreslím nebo jak píšu, protože prostě jsem starší než oni a oni jsou prostě na mě hodní.
1: Hrv, hiv, huf a buďme taky na sebe hodní. Nechť nám k tomu pomáhá dobré čtivo. U knižní hlídky zase za týden naschledanou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Asi všichni jsme se kdysi dávno učili ve škole, že město Tábor založili husité, což je sice pravda, ale už méně se říkalo, že město a hrad tady vznikly daleko dříve. Jak to s tou historií vlastně bylo, tak to nám za chviličku připomene jeho česká vlastivěda. Předtím ale Kylie Minogue.

Za zakladatele předhusického tábora jsou považováni Vítkovci a Přemysl Otakar II. Říkalo se tomu tady Hradiště a probereme si to v jeho české vlastivědě. Město Tábor máme spojené s husity. Poté, co ho v roce 1420 založili a mohutně opevnili, se stalo jejich hlavní základnou. Jenomže historie místa je mnohem starší a zdejší strategická přírodní poloha lákala lidi od pradávna. Když pomineme četné doklady pravěkého osídlení, potom lze počátky města klást do poloviny 13. století. Za zakladatele je sice považován mocný rod Vítkovců, ale jeho majetku se záhy zmocnil král Přemysl Otakar II., který v budování města společně s hradem pokračoval. Po Přemyslově smrti roku 1278 se další rozvoj města zastavil a lokalita nazývaná Hradiště byla prakticky opuštěna. Ojediněle se potom připomíná po 100 letech v roce 1370 a 1388 a o znovu vybudování se na troskách starého města postarali až husité. Jedinými táborskými stavbami, které pamatují ještě předhusickou éru, jsou zbytky městského hradu zvaného Kotnov a původně gotický kostel svatého Filipa a Jakuba ve svahu pod hradem.

0: Kdybychom použili dnešní zkratku, byl toleranční patent Josefa II. V náboženském životě skoro koncem vlády jedné strany. Před 245 lety otevřel cestu k legálnímu životu nekatolíků. Jenže co když se lidé o nové možnosti vůbec nedozvěděli? Tak o tom si budeme povídat s redaktorem Zdeňkem Zajíčkem. Zdeňku, vítej.
1: Hezký den. No, neměli veřejnoprávní média.
0: Ano. Tak dneska je to 245 let od vydání tolerančního patentu Josefa II. Ty na toto téma připravuješ Vltavín. Ve škole jsme se učili, že přinesl náboženskou toleranci. Jak velká změna to tehdy vlastně byla?
1: Na tehdejší poměr je opravdu obrovská. Kdybychom si to chtěli přiblížit dnešním jazykem, tak by to opravdu bylo tak, jak si řekla, takový konec vlády jedné strany po roce 89. I když říkáme, že Josef II. V tolerančním patentu napsal, nebo že ho vydal, tak ono to bylo v podstatě v reálném životě tak, že císař rozhodl o zásadách. A konečné znění pak prošlo státní radou a dvorskou kanceláří a bylo vydáno jeho jménem. A na samotném dokumentu pak v podstatě pracovali Václav Antonín Kounic, což byl státní kancléř, a úředník Franz Josef Heinke. No a mimochodem, všichni jsme se ve škole učili o tolerančním patentu, ale četla si ho někdy?
0: Nečetla, ne? Přiznám se, že ne.
1: Tak já ti kousek přečtu.
0: A všem, pojď na to. Ano? Mm-hmm. Ja?
1: Takže cituji, pozor. Milí věrní, přesvědčení jednak o škodlivosti všeho nátlaku na svědomí a jednak o velikém užitku, kterýž to pro náboženství a stát z pravé křesťanské tolerance pochází. Viděli jsme se pohnuty vyznavačům augsburského a helvéckého náboženství, pak nesjednoceným Řekům, soukromé vykonávání jejich náboženství všude povoliti, bez ohledu na to, jestli toto kdy stávalo, anebo zavedeno bylo, čili nic. To je úžasné, co? No, katolická církev sice zůstala podle tolerančního patentu privilegovaná a o úplné náboženské svobodě se v podstatě ještě mluvit nedalo, ale po více než 160 letech od Bílé hory si mohli lidé nekatolických vyznání znovu legálně přiznat svou víru, zakládat sbory, později stavět modlitebny a tak dál a tak dál.
0: No a právě s tím byl ten problém.
1: No, ono, problém byl především s tím, že oni to nevěděli v mnoha případech. Problém byl v tom, že někdy, v některých případech se k ním ta zpráva totiž nedostala. A tím jsme vlastně začínali. A abych to doložil, tak já tady mám nahrávku, kterou nám svého času natočila Laděna Plucarová z Třeboňského archivu. A tato dokládá, jak to tehdy bylo.
2: Ovšem v případě tolerančního patentu se předávání informace zarazilo u krajských hejtmanů. Dokonce v 6 z 10 tehdejších českých krajů nebyla zpráva o tolerančním patentu vůbec podána. A často se k těm věřícím nekatolíkům dostávala velmi zajímavým způsobem. Oni si často pro svoji víru, kterou skrývali, skutečně vytrpěli dost věznění, ústrky a tak dále. Ale například v krajském úřadu Prácheň máme korespondenci hejtmana z roku 1782, který vysvětluje, že informovat o tolerančním patentu nemusí, protože se na Prácheňsku nepřihlásil vůbec žádný evangelík ke své víře. A v únoru roku 1782 tentýž krajský hejtman rozeslal toleranční nařízení všem vrchnostenským kancelářím a městským radám s velmi přísným příkazem, že se obcím ani městům nemá nic ohlašovat, aby prostě lidé nebyli vybízeni k přihláškám, protože praxe pak byla, že každý jednotlivec, každá rodina se musela dostavit na panství nebo k tolerančním komisím a učinit tam toleranční přihlášky.
0: Takže trochu začarovaný kruh. Nikdo se nepřihlásil, protože se o možnosti přihlásit nemusel vůbec dozvědět.
1: Ano, přesně tak. A když se nakonec přihlásil, tak ho ještě čekalo různé přezkušování, původně až 13 otázek a odpovídat museli dokonce i děti. No a právě o těchto méně známých stránkách josefinských reform budeme listovat v archivu také v nedělním Vltavínu.
0: Tak si ho nenechte, přátelé, ujít. Zdeněk Zajíček přišel s tolerančním patentem v jeho českém dopoledni. Pěkný den, Zdeňku, měj se fajn.
1: Hezký den.

hlas, který patří Whitney Houston, I Will Always Love You, ve 10:15 v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. My si připomeneme ještě jednu osobnost hudební. Americký zpěvák Paul Simon slaví 85. narozeniny. Získal několik cen Grammy a prodal miliony desek. Blízko má taky k Praze. Na pozvání Václava Havla sem přijel už v roce 1990. No a mluvit o tom budeme v jeho českém dopolední za chvilku, předtím se o slovo hlásí Petr Kotwald a jeho Gejzír.

0: Americkému zpěvákovi Paulu Simonovi je 85 let. V 60. letech ho proslavilo folkrockové duo Simon and Garfunkel. Kvůli vzájemným neshodám se Simon později vydal na sólovou dráhu. Za skoro 70 let dlouhou hudební kariéru získal 16 cen Grammy. Jeho úspěchy ocenil taky časopis Time, který ho zařadil mezi stovku lidí, co nejvíc ovlivnili tvář současného světa. Simon už několikrát zavítal do Prahy, vůbec poprvé před 36 lety, kde ho sem pozval Václav Havel.
1: Dovolte mi, abych uvedl svého přítele Paul Simona.
2: Simon do Prahy na Havlovu žádost přijel jako zahraniční pozorovatel voleb. Návštěva ale nezůstala jenom u politiky. Před zaplněným staroměstským náměstím po Havlově projevu zaspíval jeden z hitů dua Simon and Garfunkel, The Sound of Silence. Zpěvák u sebe tehdy neměl kytaru, a tak si ji půjčil od české hudebnice Dagmar Voňkové. Z nástroje sundal kapodastr, který slouží k přimáčknutí strun. Při letošním pražském koncertu ho Simon Voňkové vrátil. S Václavem Havlem se tehdy Simon neviděl poprvé. Setkali se už v únoru 1990 při Havlově návštěvě Spojených států. Simon během koncertu na počest tehdejšího československého prezidenta zaspíval v newyorské katedrále svatého Jana píseň Bridge Over Troubled Water. S prvními skladbami začal už v 50. letech ve škole v newyorském Queensu, kde mezi spolužáky potkal Arta Garfunkla.
3: Well, I began writing songs when I was 13 years old.
2: Stali se z nich nejlepší přátelé. Hudbou byli schopni trávit hodiny. Nakonec Simon s Garfunklem založili duo Tom a Jerry. V 16 letech vydali první hit Hey Schoolgirl, píseň, která je dostala do hitparád. Simon si v hudebních počátcích vyzkoušel taky sólovou dráhu. Ještě jako netolik slavný zpěvák a skladatel se za ní vydal do anglického Londýna. Zpíval tam ve folkových klubech. Za svoje první vystoupení tehdy dostal 3 libry. V Británii napsal jeden z prvních hitů pozdějšího dua Simon Garfunkel. Pojmenoval ho Homeward Bound, tedy na cestě domů. A domů, tedy zpět do Spojených států a ke koncertování s Garfunklem, se nakonec z Londýna v polovině 60. let vrátil i Simon. Tentokrát už oba vystupovali jako známé duo Simon and Garfunkel. Měli ale dlouhodobé neshody a v roce 1970 začal Simon opět zpívat sám. Čas od času, ale ještě s Garfunklem společně vystupoval. Jiří Chábera, Český rozhlas.

Paul Simon dneska slaví 85. narozeniny a my si ho nenáhodou připomněli v jeho českém dopoledni. Na skok se vydáme před 10. dopolední. Ještě do Japonska, Tokio, přichází o stromy a s nimi i o tolik potřebný stín. Japonská metropole čelí stále častějším vlnám veder, jenže zeleně v jejím centru ubývá. Mezi lety 2013 až 2022 klesl podíl stromového porostu z 9,2 na 7,3%. To odpovídá ztrátě 12 kilometrů čtverečních. 66-letá obyvatelka Tokia se proto pustila do neobvyklé občanské iniciativy. Spolu se sousedy měří teploty, pořádá různé přednášky a vyzývá místní úřady, aby stanovili konkrétní cíle pro ochranu a rozšiřování zeleně. Odborníci upozorňují, že stromy nejen ochlazují ulice, ale taky pomáhají zadržovat vodu a zlepšují kvalitu života. No a to je, myslím, téma, které se netýká jenom vzdáleného Japonska. I v českých městech se totiž ukazuje, jak důležité je chránit vzrostlé stromy a myslet na stín dřív, než nás další vlna veder zastihne na rozpálené ulici. Tak já myslím, že nás už tak velká vedra nečekají, ale takové to babí léto, tak to si užíváme pořád, ještě i když dneska ráno to o létu příliš nebylo. Myslím, že i čepice a rukavice by se honily, protože rtutě teploměrů šly možná i pod bod mrazu. Ale sluníčka, tak toho si užívejme. Myslím, že dneska si ho ještě můžeme dopřát. Tohle je Václav Neckář, Lásko ztracená.

0: si zaspívá.
1: Na každým rohu mají fotku mou, vás od někud znám.
2: Jsme tu doma a máme přehled. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Krajský úřad v Českých Budějovicích je dnes pro veřejnost uzavřený. Zaměstnanci zkoušejí nácvik postupu při napadení ozbrojeným útočníkem. Policie obvinila strojvedoucího kvůli loňské srážce u Zlivy, hrozí mu až 8 let vězení. V Prachaticích se rýsuje nová koalice. Vítězní nezávislí chtějí město vést společně s hnutím ANO a uskupením Prachatice společně. Bude zatím slunečno, až k večeru se zatáhne. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Policejní cvičení dnes pro veřejnost uzavřelo Jihočeský krajský úřad v Českých Budějovicích. Zaměstnanci společně s policií nacvičují postup při napadení budovy ozbrojeným útočníkem.
5: Kvůli cvičení bude od 8 do 15 hodin kompletně uzavřená ulice u zimního stadionu v úseku od vjezdu k finančnímu úřadu pro Jihočeský kraj až po křižovatku s Lidickou třídou. Do uzavřeného prostoru nebudou mít přístup vozidla ani chodci. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
3: Informace o preventivní akci jsou taky na webu Jihočeského kraje. Policie obvinila 33-letého strojvedoucího, který podle vyšetřovatelů loni v listopadu způsobil srážku vlaků u Zlivy na Českobudějovicku. Stíhanému hrozí kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti až 8leté vězení, informovala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Švarcová. Při nehodě se zranilo 47 lidí. Nehoda se stala loni 20. listopadu po 6. hodině raní. Strojvůdce rychlíků z Českých Budějovic na Plzeň nezastavil před návěstím, které bylo v poloze stůj, a vyjel do cesty protijedoucímu vlaku z Dívčic do krajského města. Kvůli poruše mezi Zlivý a Dívčicemi se v době nehody jezdilo po jedné koleji. Škoda přesáhla 82 milionů korun. Vítězní nezávislí chtějí v Prachaticích sestavit koalici s hnutím ANO a uskupením Prachatice společně. Dohromady by koalice měla 11 hlasů v 21 členem zastupitelstvu. Podle lídra nezávislých Martina Malého se všechny tři subjekty shodly na společném vedení města.
6: Starostou bych měl být já, pak je tam partner ze subjektu Prachatice společně, ten by měl mít svého místostarostu v podobě Jana Kotrby. Třetí partner je ANO, které by mělo mít také svého místostarostu, kterým by měl být Marek Liška. Další personálie jsme zatím neřešili.
3: Martin Malý se do funkce starosty vrací po 4 letech. Prachatice vedl od roku 2010 do roku 2022. Rozpočtový výbor doporučil sněmovně schválit základní parametry návrhu státního rozpočtu na příští rok. Debata zabrala zhruba 2 hodiny.
7: Kabinet navrhl rozpočet se schodkem 386 miliard korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je návrh realistický. Postupné snižování deficitu přijde v dalších letech díky legislativním změnám.
8: Je to mix, který já mám připravený. Budou to jak úspory na výdajové straně, tak to budou samozřejmě i některé úpravy na příjmové straně, ale bez toho se nepohneme.
7: Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla je ale plán, o kolik chce vláda postupně schodek snižovat, velmi ambiciózní.
9: Se schodky měly snížit o nějakých 130 miliard korun mezi rokem 2027 a 2029. I takovýto plán vyžaduje velké konsolidační úsilí.
7: První čtení rozpočtu čeká poslance příští středu, tedy 21. října. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Později večer se místy vyskytne slabý déšť. Teploty budou mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách kolem 10. Slabý proměnlivý vítr bude večer foukat od jihu. Biopředpověď ukazuje dvojku, to je střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V Písku narazilo nákladní auto do traverzy mostu v Táborské ulici. Jezděte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 10 hodin 4 minuty po zprávách pokračuje jeho české dopoledne a my už se za chviličku vypravíme do Tábora. Vydáváme se tam s naším regionálním stopařem, a to po stopách sochaře Františka Bílka. Od jehož úmrtí dneska uplynulo 85 let.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Když půjdete od vlakového nádraží v Táboře do centra, nemůžete ho minout. Mluvím o monumentálním pomníku Jana Husa od Františka Bílka. Od úmrtí tohoto sochaře totiž dneska uplynulo 85 let. Jeho táborské stopy dneska mapuje náš regionální stopař Petr Kubát. Hezké dopoledne, Petře.
2: Krásné dopoledne, já stojím teď přímo v Husově parku v Táboře, přímo před reformátorem Janem Husem. Je to vůbec největší jihočeský pomník Františka Bílka, tohoto originálního symbolistního sochaře a architekta. Já jsem tady s historičkou Lenkou Vandrovcovou z Husického muzea, tak ji poprosím, aby možná na úvod posluchačům toto monumentální dílo popsala.
3: Dobrý den. Pomníku samozřejmě vévodí socha mistra Jana Husa ve vypjaté vertikále, kdy on, jakožto mučedník stojící v plamenech, drží před hrudníkem Bibli. Za ním se pak rozprostírá architektura ve tvaru otevřené knihy, na níž je umístěno 5 reliéfů od Františka Bílka, které připomínají působení mistra Jana Husa na Kozím hrádku, jeho věznění v Kostnici a poté vznik božích bojovníků, tedy jeho následovníků.
2: Já když se dívám na tu samotnou sochu mistra Jana Husa, tak on má opravdu takový expresivní výraz, až mi připomíná Ježíše Krista. Je to možné?
3: Ano, je to možné, protože Ježíš Kristus a samozřejmě i osobnost Jana Husa byla velice často zpracovávaná Františkem Bílkem.
2: František Bílek tady ale má přímo v Táboře několik dalších docela i významných děl. Popište nám je.
3: Ano, v nedaleké Smetanově ulici si můžeme prohlédnout 2 Bílkovy reliéfy Petra Chelčického a Jana Žižky na Masarykově domě. Poté v Klokotech můžeme najít takové menší dílo, pomník Pikartů. V Holečkových sadech je pak pomník Františka Holečka a ještě v Táborském podhradí kousek od Kotnova je pak Bílkova vila nebo Vila Mária, kde se František Bílek podílel na její vnější výzdobě.
2: A přímo u vás v Husickém muzeu asi taky máte v depozitáři nějaká Bílkova díla?
3: Ano, přesně tak. Máme velké množství Bílkových skic i několik jeho soch, ale také, což je zajímavé, máme například i jeho keramické vázy.
1: Petře, za Bílkovými díly se můžeme vydat i do dalších měst na jihu Čech, že ano?
2: Je to tak. Zásadní je třeba pomník náboženského myslitele Petra Chelčického, který je ve Vodňanech. V Českých Budějovicích třeba najdete v parku na sadech Bílkův pomník básníka Otakara Mokrého. No a pak je tu samozřejmě Bílkův rodný Chýnov. Tam si postavil svůj vlastní dům i s ateliérem, kde trávil potom převážně léto. Je tam ještě stále otevřeno až do 1. listopadu. Je tam stálá expozice, kde uvidíte Bílkova díla, zaměřená hlavně na osobnost tady právě opět mistra Jana Husa a období husitství.
1: Sochaře Františka Bílka nám připomněl v dnešním jihočeském dopoledni náš regionální stopař Petr Kubát. Díky za to, Petře, hezký den a naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tak přátelé, co s dnešním dnem? Možná máte chuť vyrazit někam za kulturou a já bych přidala pár tipů. V Českobudějovickém divadle U kapličky dneska od 7 večer můžete vidět veselohru s názvem Papouščí nemoc. Cestovatelskou přednášku na téma Anglie, Skotsko a Wales dneska od 18 můžete slyšet v sále kina ve Velešíně. Vyprávět budou Alena a Jirka Márovi. Restaurátor Petr Špaček, ten si dneska připravil pořad o příběhu relikviáře svatého Maura, který je po českých korunovačních klenotech považován za druhou nejcennější movitou památku u nás. Začíná v 17 hodin v kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí. V domě služeb ve Zdíkově na Prachaticku začne dneska v 18 cestovatelské promítání s názvem 3000 kilometrů na motorce napříč Marokem. Vyprávět o své cestě bude Václav Kůz. Chcete se naučit háčkovat? Tak pokud ano, máte dneska od 15 hodin možnost v háčkovací dílně městské knihovny v Táboře v takzvané klubovce. Na pohádky z popletené lhoty se dneska se svými dětmi nebo vnoučaty můžete vydat do Českobudějovické Solnice, tam se začíná v 17 a ještě burza škol, která pomáhá žákům s rozhodováním o výběru střední školy, je dneska od 9 do 15 hodin na programu v kulturním domě Kaplice.

0: Jaký je příběh relikviáře svatého Maura, který je po českých korunovačních klenotech považován za druhou nejcennější movitou památku u nás? Můžete si ho dneska od 17 hodin poslechnout v kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí. Já mám právě teď na telefonu restaurátora Petra Špačka, který dnešní pořad připravil. Hezký den, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Pane Špačku, prosím, popište nám podobu relikviáře svatého Maura.
1: Tak nevím, jestli jsem já úplně ten nejkompetentnější, abych popisoval relikviář, ale ve stručnosti můžu říct, že jde o románskou památku, která pochází z kláštera benediktinů ve Florence v dnešní Belgii, kde byla zhotovena přibližně v letech 1225 až 1230. A jde o výjimečnou památku, která byla určena na uložení relikví, které byly tehdy velmi ceněnou, řekněme, komoditou. A bylo to na relikvie svatého Jana Křtitele, svatého Timoteje a svatého Apolináře. A tento relikviář má formu jakéhosi domečku, která ta základní konstrukce je dřevěná a přes tento dřevěný korpus je nainstalována bohatá výzdoba, která je výjimečnou zlatnickou prací. Já jsem relikviář viděl před dávnými lety jako restaurátor Umělecko-průmyslového muzea v Praze a byl jsem k tomu povolán, abych se na něj šel podívat, protože bylo potřeba zajistit jeho ochranu poté, co byl velmi dramatickým způsobem vyzvednut v Bečově a přivezen do Prahy. A já jsem do druhého dne musel udělat na to bednu, která sloužila na zabezpečení a ochranu tohoto vzácného předmětu. Ten relikviář, jenom ještě abych se vrátil k tomu popisu, tak je opravdu velice vzácnou prací a výzdoba je udělaná zlatnickým způsobem, kde je mnoho krásných technik. Ovšem já jako restaurátor dřeva se necítím kompetentní, abych o tomhle tom příliš povídal. Relikviář, na jeho záchraně se podílelo mnoho lidí, ale hlavním restaurátorem v průběhu dalších let se stal Andrej Šumbera, který je restaurátor kovů a který o tom i vydal publikaci, a musím říct, že ta spousta lidí, kteří na tom pracovali, je opravdu neuvěřitelná, ale koordinátorem těch prací byl právě Andrej Šumbera a ten by k tomu restaurování těch kovových částí řekl mnohem víc.
0: Ano, já si říkám, pane Špačku, v čem spočívá ta velká vzácnost tohoto relikviáře? Vy jste zmínil, že je tam použito mnoho technik, zlato, tak v čím je ta vzácnost způsobena?
1: Ta vzácnost je tou výjimečností, protože ta kvalita těch sošek, reliefů, které jsou tam zhotoveny, jsou tak, to je tak krásně plasticky zpracováno, že se musíme sklánět před dovedností těch tvůrců, kteří už ve 13. století dovedli tak jemně zpracovat gesta jednotlivých postav a výrazy obličeje, pracovat i v všechny možný doprovodný dekorativní prvky. A musím říct, že je to pracováno velice pečlivě a často na tvarováno na stříbrným plechu, který má jako opravdu jenom asi 0,2 mm nebo 0,3 mm tloušťku, a z toho vypracovat reliefy a vypracovat všechny ty gesta a všechny ty výrazy bylo velmi určitě pracné, ale je tohle to spíš záležitost pro restaurátora kovů. Já jsem spíš se zabýval, nebo výhradně jsem se zabýval novým relikvářem, novou konstrukcí té schránky.
0: Můžeme něco říct právě o těch dřevěných částech relikviáře, třeba z jakého dřeva, nebo v čem jsou unikátní?
1: No, tak původní dřevěná schránka, která vlastně vůbec není vidět, protože je to všechno pokryto tou výzdobou zlatnicky zpracovanou, tak původní korpus byl z dubového dřeva a pak se stalo to, že jak byl relikviář mnoho let, desítky let ukryt pod podlahou kaple na Bečově, tak se ten materiál samozřejmě navlhnul a v důsledku toho začal trošku deformovat se. No ovšem, potom další poškození, tam samozřejmě došlo, jak to bylo ukrytý v té zemi, došlo i k poškození houbou, ale potom, když se ten relikviář vyjmul, tak byl uložen na několika místech a většinou nevhodně jaksi klimaticky ošetřených, a proto došlo i k určitým zase rychlým problémům, k destrukci dřeva způsobeným rychlým vysycháním toho materiálu. Takže tam docházelo k prasklinám i k prohybání a deformacím toho dřeva. No a proto se potom po letech určilo, že je nutné udělat dvou tu schránku, takže s odborníky dohodlo, že nebude to ze zdubového dřeva, které i po mnoha letech uvolňuje určitý kyselý složky a tím bude korozi kovových prvků, a proto se rozhodlo, že bude ten korpus vyroben ze dvou variant, mahagon a ořech. Tak se rozhodlo, že teda radši ořech, protože ořech je přece jenom evropská dřevina, a proto se rozhodlo, že to tak uděláme. A to jsem pak nakonec ten korpus dělal já s kolegou inženýrem Janem Reisnerem, a ten materiál ořechovej se osvědčil, a přesto ale, aby byl stabilní, aby nedocházelo k těm deformacím v průběhu změn vlhkosti, tak je překlížený ze tří vrstev, aby ta rovina byla stabilní a aby ta kovová výzdoba nebyla nijak poškozovaná proutím toho materiálu.
0: Tak pan Petr Špaček bude o tom všem ostatně dneska vyprávět od 17 hodin v Kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí. Ještě než vás propustím, pane Špačku, pokud by si chtěl někdo z nás ten relikviář svatého Maura prohlédnout, tak kam máme zamířit?
1: Tak můžu doporučit, abyste se na ten relikviář jeli podívat. Je to v zámku v Bečově nad Teplou, kde je nedávno otevřená expozice, kde je nejenom ukázka toho samotného relikviáře, ale i doprovodná výstava, která se týká toho nálezu, která se týká i těch určitých procesů, které při tom restaurování se museli provést, a je tam i to původní jádro, které bylo konzervováno a je taky vystaveno. A je to záležitost opravdu velkolepá a ta expozice je hezká. A doporučuji všem.
0: A pozval nás a doporučuje Petr Špaček. My za to děkujeme. Díky za to, že jste byl s námi a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Tak přátelé, kdybyste se chtěli něco více dozvědět k tomuto vzácnému relikviáři, připomínám, dneska 17. hodina, zajeďte do kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí, kde se s panem Petrem Špačkem osobně můžete setkat.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Knihovna v Ledenicích na Českobudějovicku chce přilákat děti ke čtení a vymyslela jim několik hravých programů. Spolupracuje s místní základní školou a my se na jeden z nich podíváme už za malou chvilku v reportáži. Tohle, tak to už je, přátelé, John Secada. Písnička, kterou si mnozí pamatujeme, tak si ji pojďme připomenout v jeho českém dopoledni. Dobrý poslech a užívejte si hezký den.

Rok po rekonstrukci se knihovna v Ledenicích na Českobudějovicku stala oblíbeným místem pro setkávání mladých i velkých čtenářů. Číst si tam společně chodí taky žáci Ledenické základní a mateřské školy. Ta knihovna pro ně organizuje akce, při kterých se děti snaží zábavnou formou nadchnout pro literaturu.

0: V Ledenické knihovně se rozléhají hlasy žáků třetí třídy místní základní školy. Vedle mě teď zrovna dospívala Stelinka Mortlová, která tady taky začala kreslit tematický obrázek.
1: Kreslíme o dubu a Žaludu Dubínkovi. Kreslím dub, který je tady jako houpačka a je tady i žalud, který ho jsem nedokreslila.
0: Dalším tvořícím školákem je taky Šimon Trnka.
2: Já maluju žaludník a spadl žalud a tady jsou ostatní, kteří se mu vysmívají. Paní učitelka nám četla pohádku. Já čtu rád a ještě k tomu mám rád hodně knížek.
3: Pod velikým dubem ležel v trávě malý žalud Dubínek.
0: Školáky do místní knihovny Ledenice přivedla paní učitelka Alena Hesová, která se programem snaží děti natchnout do čtení a literatury. Při návštěvě knihovny si na sebe proto děti vzali třeba i pohádkové kostýmy.
4: Tématem dnešního čtení byla pohádka o žaludu Dubínkovi. Teďkon vlastně po pohádce, kdy jsme si i zaspívali a zahráli na housličky, tak se snaží pohádku stvárnit výtvarným zpracováním. Snažíme se o pestrý program, který se snaží natchnout děti právě pro čtení a návštěv knihovny a ten zájem vlastně o tu čtenářskou gramotnost.
0: Připravený program navazoval na 30. ročník celostátního projektu Týden knihoven. Ta Ledenická se díky spolupráci s místní základní a mateřskou školou snaží rozvíjet čtenářství pravidelně, říká knihovnice Jana Franková.
5: Paní učitelka, která tady dnes byla s dětmi, tak ta sem chodí pravidelně i třeba na hodiny čtení. Děti změní prostředí a těší se sem k nám.
0: Knihovna prošla před rokem a půl celkovou rekonstrukcí. Od té doby se stala oblíbeným místem pro setkávání nejenom malých školáků.
5: A už teď můžeme říci, že tato modernizace se opravdu vyplatila, protože ty dětské prvky a velká nabídka i knih pro děti tak přitáhla spoustu maminek s malými dětmi. Spolupráce teda, jak jsem říkala, se základní školou, chystají se k nám všechny třídy mateřské školy.
6: Ano, jak se knihovna v Ledenicích zapojuje i do vytváření kulturního života, pro nás v reportáži zachytila reportérka Eliška Kotlínová. Bylo to moc fajn, mě zaujal výraz chlapečka, který maloval žaludník. Tak to mě doslova nadchlo. Ano, na jabloních rostou jablka, na hrušních hrušně, tak žaludy logicky na žaludníku. Tak díky za to. Marta Kubišová, tak ta nás potěší pro změnu písní. No a ještě před 11. hodinou nabídnu reportáž jednu. Jsou malé nebo letos chybí úplně? Ano, řeč je o kaštanech pro změnu. Kvůli suchu se jich urodilo méně a myslivci začínají mít obavy, že nebudou mít čím zimně přikrmovat zvěř. My podrobnosti přidáme za chviličku právě v reportáži.

0: je letos větší výzvou i pro samotné děti.
1: Tamhle nahoře vidím dneska, pozor, já zkusím se třást, jo. Juhu. Dva jediný, co vidím.
2: Mám já, juhu. Jo. Mám, juhu, skvělý.
3: Baví tě hledat kaštany?
2: Jo.
3: Kaštany v Jihlavě pod stromem sbírají i pětiletý Bartoloměj s mladší sestrou. První nachází po několika minutách.
2: Já občas chodím na kaštany se školkou a děláme jako, že když někdo najde, tak se buď může nechat, nebo je dá paní učitelce a potom si je dáme do kyblíku ve školce a budou na hraní.
3: A kolik jsi jich našel?
2: Já jsem jich asi našel, dokonce v jednom kyblíku jsem našel, myslím, že jsem našel dva. Na Tonička dokonce našla čtyři.
3: Nižší úrody si všímá i matka obou dětí, paní Kristýna.
4: Byli jsme u kaštanu, ke kterému jsme poslední 3 roky chodili pravidelně a který plodí opravdu velké kaštany, tak jsme se na ně těšili. Ale měli jsme velké zklamání, protože tam nebyl ani jeden kaštan, byl jenom na zemi popadané ještě z loňského roku plesnivé.
3: Kaštany a žaludy postrádá i roštěnská obora na Jihlavsku. Myslivci tam právě teď krmivo pro zvěř vybírají od dárců, potvrzuje technik lesní správy Telč Vlastislav Soukup.
5: Jsme rádi za to, co lidi přivezou, protože letos je sucho a ta zvěř bude mít pestřejší potravní nabídku. Těch kaštanů a žaludů je málo. Stromy letos málo nasadili, díky tomu, že bylo sucho, tak hodně těch kaštanů opadalo a je to prostě bída.
6: Když se podíváte, to jsou kaštánky, to je úplně...
7: No, to je...
6: To je jak kuličky na cvrnkání, to jsou úplně prdělata.
5: Potřebujeme to pro zvěř, protože to je její součást, její přirozené potravy a je to i zpestření.
8: Lopatou rozvážeme kaštany po prostoru. Přijdou daňci, tak to je jak vysavač. Jedou, tady nezůstane jediný kaštan. To je úplně super.
3: Kromě suchých plodů přijímají lesníci od dárců například i jablka. Z Jihlavska Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

0: Karel Gott, Když milenky pláčou, 6 minut před 11. hodinou, no je nejvyšší čas, abychom přivítali ve studiu Matěje Vodičku. Ahoj, Matěj, hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům.
0: I na dnešek jsi pozval hosta, kdo jim bude?
1: Je to tak, opět nejdřív jenom v krátkosti řeknu to téma, ono už to zaznělo v té pozvánce na náš dnešní rozhovor. Mm-hmm. Máme za sebou září letošního roku, které se neslo bohužel v duchu poměrně většího počtu tragických nehod na českých silnicích. Ve srovnání s loňským rokem šlo o výrazný nárůst. No a my se dnes právě budeme věnovat tomu, jak se zachovat, když se člověk, nedej bože, přichomítne k nějaké takové nehodě, jak pomoci, jaká správná pomoc, jak reagovat, jak vůbec zachovat, pokud možno, chladnou hlavu. A budeme k tomu mít opravdu povoleného hosta Petra Kadeřábka, profesionálního záchranáře ze zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.
0: Tak to budou informace více než praktické, protože nikdo z nás nikdy neví, kdy se v takové situaci ocitne. Takže alespoň jsme teoreticky připraveni.
1: Přesně
0: prakticky
1: tak.
0: Se asi připravit úplně na tuhle situaci nedá a doufejme, že se to ani tak nestane, ale pokud ano, tak ať víme, jak zareagovat. Matěj Vodička těší se s vámi se svým hostem po 11. hodině. No, 5 minut zbývá pouze do 11. a my si vyplníme samozřejmě jak jinak nežli muzikou. Hanka Šoberová se pro tuto chvíli loučí. Hezké dopoledne.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Spotřebitelské ceny v Česku v září meziročně stouply. Seniorka z Táborska přišla o víc než 4,5 milionu korun kvůli falešné nabídce výhodného investování. Turistická základna Tokániště na Jindřichohradecku má nově zateplené budovy a úspornější provoz. K večeru očekávejte přibývání oblačnosti a místy slabý déšť. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 6 desetin procentního bodu víc než v srpnu, vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Neznámý podvodník vylákal víc než 4,5 milionu korun ze seniorky na Táborsku pod záminkou výhodné investice. Žena uvěřila internetové reklamě a následně komunikovala přes WhatsApp se ženou, která jí slibovala vysoké zhodnocení úspor. Podle instrukcí pak v průběhu několika dnů předávala obálky s hotovostí kurýrům před svým bydlištěm. Táborští kriminalisti teď po pachateli pátrají. Policejní mluvčí Lenka Pokorná varuje, že podobné případy se vyšetřují velmi obtížně.
4: Ne vždy se podaří pachatele dopadnout. Dle našich zkušeností ztrácejí lidé v kyberprostoru obezřetnost a nechají sebou často manipulovat. Bohužel konec bývá většinou stejný. Jsou podvodníkem obráni o vysoké finanční částky, které skončí na neznámých účtech v zahraničí.
2: Modernější základna Tokániště na Jindřichohradecku bude při letních táborech sloužit stovkám dětí. Dům dětí a mládeže tam nechal zateplit budovy a upravit jejich zázemí. Přibyly taky technologie, které mají snížit spotřebu energie, pokračuje ředitelka Jindřichohradeckého domu dětí Ludmila Štufková.
5: Jsme získali fotovoltaickou elektrárnu, dělali jsme si tady wallbox pro elektroautomobil, ale i jsme zateplili ještě tu budovu a na vedlejší budovu je, tam jsme snižovali na celé stravovací budově energetickou náročnost, takže jsme ji celou zateplili, vyměnili jsme okna, zmodernizovali jsme ji.
2: Původně plánovaná sezónní výstava hub v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích se neuskuteční. Muzeum je mělo v plánu na příští týden. Jak ale píše na sociálních sítích, výstavu musí zrušit kvůli nepříznivým podmínkám a slabému růstu. Návštěvníci i přesto můžou vidět výstavu hřibovité houby v jižních Čechách. Přístupná je až do ledna.
0: Sport.
2: Tenisový turnaj v Šanghaji už bude pokračovat bez české účasti. Jakub Menšík totiž nestačil v osmifinále na Francouze Gu, kterému podlehl 6-7 a 4-6. V prvním kole ve Wuhanu končí Kateřina Siňaková po porážce s Ruskou Samsonovovou 1-2. Teď tam bojuje o postup Nikola Bartuňková proti Rakušance Tagerové, ale ztrácí 0-1 na sety.
0: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti, později večer se místy vyskytne slabý déšť, teploty budou mezi 12 a 15 stupni Celsia na horách kolem 10. Slabý proměnlivý vítr bude večer foukat od jihu, biopředpověď ukazuje dvojku, to je střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody teď z jihočeských silnic hlášené nemáme, připomínám proto dvě nová omezení. Kyvadlový provoz je u Štylce na hlavním tazích z Českých Budějovic na Krumlov a Kaplici. Frézují tam vozovku, provoz řídí kyvadlově semafory a postojíte v kolonách ze všech směrů. Práce mají být hotové na přelomu října a listopadu. A v Českých Budějovicích začala oprava plynovodu v Jírovcově ulici u záchytného parkoviště. Uzavřený je úsek mezi Nerudovou ulicí a záchytným parkovištěm. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Letošní září přineslo bohužel téměř 5 desítek tragických nehod na tuzemských silnicích. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku šlo o výrazný nárůst. Při pomoci během dopravní nehody je důležitá každá sekunda. Většinou ale člověk na místě reaguje pudově a jen těžko si vzpomene na nějaké poučky. Jak se správně zachovat, co dělat a na koho se případně obrátit, to všechno detailně probereme v následujících minutách se záchranářem Petrem Kadeřábkem ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Zvu vás k poslechu a přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Záchranář Petr Kadeřábek ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity je naším dnešním hostem. Vítejte ve vysílání a díky za váš čas. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
1: Vy osobně už více jak 10 let působíte ve zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, konkrétně v Písku tedy. Jak jste se k tomu záchranářskému oboru dostal? Co vás osobně lákalo? Protože to samozřejmě není lehká práce a není to hlavně práce, kterou by mohl dělat úplně každý.
2: Překvapivě zvolit si povolání zdravotnického záchranáře nebyl můj nějaký dlouhodobý plán, spíš to byla souhra okolností a náhod, která mě potkala. Já jsem si během dospívání spíš uvědomoval, že se mi lépe přemýšlí, anebo že lépe pracuji pod tlakem, řekněme, když jsem prováděl různé vylomeniny, tak to bylo pro mě přirozenější, takové to stresové prostředí. A věděl jsem, že bych chtěl pracovat v nějakém prostředí, které nebude vždycky stejné, bude to něco jiného a každý den přinese nějaké překvapení. Viděl jsem se dlouhodobě spíš v nějakém bezpečnostním sboru, to musím přiznat, ale shoda okolností dala setkání s kamarádem, který mi začal povídat o oboru zdravotnický záchranář, který právě studoval zde na zdravotně sociální fakultě a obsah praktické výuky různých odborných stáží, ale hlavně i kurzů, ve mně udělal takovou vzpomínku a takovej dvou touhu, že jsem si řekl, že to musím zkusit. Podal jsem si přihlášku, připravoval jsem se a potom jsem nastoupil na zdravotně sociální fakultu a po ukončení moje kroky směřovaly nejdříve do nemocnice. To bylo do Písku na urologii a na anesteziologicko-resociační oddělení a teprve až potom ty kroky mířily pochopitelně na tu záchrannou službu, kde jsem doteď.
1: No je pravda, že na tom ARu člověk vlastně částečně přičuchne k té záchranářské práci, protože tam jsou přeci jenom pacienti dost často pocházející z nějakých nehod nebo nějakých nepříjemných situací.
2: Je to tak, jsou to pacienti, u kterých hrozilo selhání základní životní funkce, ano, měli selhané základní životní funkce a byla to velmi cenná zkušenost, kterou mohu doteď s ní čerpám na záchranné službě.
1: No jenom abych navázal ještě krátce na vaše slova, možná to trošku na úvod odlehčil. Vy jste říkal, dělal jsem různé vylomeniny, bavilo mě pracovat pod tlakem, to znamená, když třeba mají rodiče nějaké trošku zlobivější dítě, tak Petr Kadeřábek radí, dejte ho na záchranářský obor.
2: Úplně bych to tak neřekl. Samozřejmě záchranář musí mít určitou jako disciplínu a musí mít v sobě nějaký smysl pro povinnost, zodpovědnost. Takže je to určitě obor, který je pro lidi, kteří nemají rádi stereotyp a jsou schopni určitě se rozhodovat třeba v nějakém stresu a pod tlakem.
1: Pojďme teď k tomu našemu hlavnímu dnešnímu tématu, což je tedy, řekněme, správné chování ve chvíli, kdy se člověk, nedej bože, stane účastníkem dopravní nehody nebo jede kolem. Já jsem to zmiňoval už v úvodu, jsou to čerstvá data za letošní září, 49 smrtelných nehod na českých silnicích. Ve srovnání s loňským rokem je to podstatně víc, s loňským zářím tedy. A pokud se bavíme o tom, co je potřeba udělat při té dopravní nehodě, tak samozřejmě první věc je u takové nehody zastavit, když jedu kolem. To se zdá být na první pohled jako naprosto přirozená věc, ale udělá to opravdu každý, jinými slovy. Je hodně těch, kteří se bojí třeba i proto, že by tu zmíněnou pomoc nezvládli.
2: Je důležité říct, že povinnost poskytnout první pomoc má ze zákona každý v České republice. U dopravní nehody je to potom i jiné, je ujetí o dopravní nehody, což je přestupkem v případě, že je to se zraněním, je to potom trestným činem. Takže když opomenu nějakou morální povinnost člověku pomáhat a poskytnout mu tu první pomoc, tak je to i povinností. A strach samozřejmě člověk může mít obavy a je to přirozené, ale neměl by ten strach toho člověka paralyzovat natolik, že nebyl schopný jednat. A pokud by se tak dělo a vyskytl by se u té dopravní nehody, bezpečně by zastavil, je důležité na chvilku se zastavit, dejme tomu těch 10 vteřin, věnovat tomu uklidnění, prodýchat se, zjistit, jestli mi hrozí nějaké nebezpečí a utřídit si ty myšlenky, co mohu pro toho člověka dále dělat.
1: No, ještě jenom zpátky k té mojí otázce. Opravdu skutečně zastaví každý? Myslíte si, že je hodně lidí, kteří prostě nezastaví?
2: Nechtěl bych úplně hodnotit, jestli zastaví každý. Určitě situace jsou a kdy člověk jako opomine, ujíždí, je to i stejně tak nejen v případě té dopravní nehody, ale i když potřebuje člověk jako pomoc na ulici. Je to určitá efekt jako toho přehlížejícího. Říkáme si, proč bych zastavil já, když to může udělat třeba někdo jiný, zkušenější, a ta povinnost se tak jako rozplyne a doufám, že tu pomoc udělá někdo jiný. Ale my se budeme bavit o tom, že je důležité hlavně zastavit a hlavně tu první pomoc poskytnout.
1: Je to tak, a když navážu na vaše slova z hlediska té vlastní bezpečnosti, tak existuje taková poučka, že pokud se stane něco i mně při tom, když poskytuju pomoc, tak tím samozřejmě nepomůžu vůbec nikomu. Tedy pokud by pomoc ohrožovala můj vlastní život, třeba protože při dopravní nehodě hrozí výbuch paliva v autě nebo něco podobného, tak je lepší přeci jenom vyčkat na tu pomoc odbornou?
2: Ano, určitě. Ta vlastní bezpečnost, to je úplně základ. Učí se to každý v různých kurzech první pomoci, že první je identifikovat to nebezpečí, které mi může hrozit. Říkáme tomu získat i ten situační přehled o té události. Jak vy zmiňujete výbuch nějakého paliva. Nemusí to být jenom výbuch paliva. Může to být třeba nestabilní to vozidlo, které se třeba může naklánět do svahu. Může to být spadlé elektrické vedení. Těch možností je několik, kouš, oheň, cokoliv. Tím, že se zraním v případě jakoby pomoci, tím nikomu nepomůžu. Takže vlastní bezpečnost, to je úplný základ. Můžeme to rozdělit už jenom od té fáze toho zastavování vozidla, kde je důležité myslet na tu událost, bezpečně zastavit vozidlo a myslet i na to, že budou přijíždět ty složky integrovaného záchranného systému, takže tam zabezpečit ten dostatečný prostor, použít ty varovné světla v autě, vzít si vestu, to si vzít ještě nejlépe v autě, telefon, lékárničku, 10 vteřin mám za sebou a jít tedy pomáhat. V případě, že opravdu se nemohu dostat k tomu člověku, to nebezpečí je tak velký, tak i tak můžu pomáhat. Mohu pomáhat tím, že budu telefonovat s tím operátorem, identifikuju ta možná rizika a hlavně můžu třeba i řídit provoz, mohu navádět ty složky integrovaného záchranného systému. Ty možnosti je mnoho.
1: Nejen o tom, jak se zachovat, když se stanu svědkem nebo i součástí dopravní nehody, si povídáme v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice se záchranářem Petrem Kadeřábkem.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ta reakce na místě nehody, jak už jsem to zmiňoval v úvodu, je vlastně téměř pudová a těžko si člověk vzpomene na nějaké poučky, když je ve velkém stresu. A kolikrát si třeba ani neuvědomí, že přes frekventovanou silnici přebíhá bez nějakých reflexních prvků, čímž samozřejmě ohrožuje sebe i ostatní řidiče. Čili důležité je zachovat klid, což se samozřejmě snadno řekne. Tak jak si tu chladnou mysl zachovat a soustředit se na tu správnou pomoc?
2: Určitě člověk nemusí být dokonale klidný na to, aby mohl pomáhat. Věřím, že takovéhle nestandardní události nebo mimořádné události v člověku vzbuzou úplně pocit velkého adrenalinu. Ale potřebujete si hlavně uspořádat ty první kroky pod toho zastavení, přes to zavolání té pomoci. A právě i ten klid, co dělat, když nám může pomoct ten operátor té zdravotnické záchranné služby, kterého máme v tu chvíli na telefonu. Velkou roli má vlastně v tom klidu, anebo v tom, jak se zachovat, i ta příprava, kterou každý z nás může podstoupit. Během autoškoly určitě nějaké hodiny první pomoci jsou. Je to ale to povětšinou někdy u těch řidičů to poslední, kdy se s první pomocí setkávají. Takže je na tom motivovat lidi, aby se zúčastnili nějakých třeba kurzů první pomoci. Když už jste mě představoval v úvodu, zmínil jste, že jsem ze zdravotně sociální fakulty na zdravotní zdravotně sociální fakultě je například kurz první pomoci při dopravní nehodě, kde si ty frekventanti mohou všechno vyzkoušet i prakticky s reálnými maskování těch zraněných i v případě automobilů, a tady tu celou organizaci si tam mohou naskoušet na nečisto a můžou mít případné dotazy.
1: Vy máte mimochodem na zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity takzvané simulační centrum, kde je možné de facto spoustu těch krizových situací nasimulovat, je to tak? Nejen tedy pro studenty.
2: Ano, nejen pro studenty, v simulačním centru simulují všechny obory, které máme, ale tento kurz probíhá i venku na ulici, kde jsou přistavená skutečná auta a ty frekventanti si tam opravdu zkouší například i jak vyprostit toho případného pacienta nebo toho účastníka té dopravní nehody z toho vozidla.
1: Taky jste zmiňoval, co by člověk měl mít na sobě, když jde na tu silnici vystoupit z auta a pomoct někomu druhému, čili myslet na to, že je vždycky dobré mít tu reflexní vestu i třeba nějaká případně výstražná světla. V dnešní době každý chytrý telefon je vybaven světlem, bleskem, baterkou, čili na to je taky dobré myslet.
2: Ano, říkáte to dobře. Reflexní vesta nebo výstražná vesta, častokrát se setkávám s takovým nešvarem, lidé ji mají někde u rezervy vzadu v autě, někde zahravanou, potažmo ani neví, kde ji mají. Výstražná vesta by měla být v kabině řidiče, nejlépe po ruce, a výstražnou vestu bychom měli mít už, když vystupujeme z toho vozu. Není to, nezaručí nás to, že nás nic nesrazí, to ne, ale jsme vidět a tím si můžeme výrazně pomoci při té pomoci. Zároveň s tím i autolékárnička. Autolékárnička ideálně taky v kabině vozu řidiče, tak abych už jí měl v ruce a mohl bych jít pomáhat, a ne někde pod rezervou. Znáte to, když jdete na dovolenou a máte kufr plný věcí a ještě z toho vyndavat výstražnou vestu, lékárničku a výstražný trojúhelník.
1: My se teď dostáváme už opravdu k té konkrétní pomoci. Já jsem si vzpomněl na jeden z pokynů, když jsme se kdysi na gymnáziu učili první pomoc, tak tehdy se hodně často a hodně se nám štipovalo do hlavy, že se zraněným by se nemělo hýbat, protože může mít poraněná záda. To předpokládám stále platí.
2: Úplně to tak není. Platí to, že se zraněním zbytečně nemanipulujeme, ale zase neplatí přísný zákaz toho jakéhokoliv pohybu. Pokud pacient normálně dýchá, spolupracuje s náma, má nějakou úlevovou polohu, tak mu můžu pomáhat v té poloze tak, jak je. Ale v případě, že hrozí nebezpečí, je nějaká situace, anebo ten člověk vyžaduje život zachraňující úkony, anebo nedej bože resuscitaci, tak musím jednat a musím toho člověka vyprostit a odnést ho do bezpečí anebo tam, kde mohu poskytovat tu adekvátní první pomoc.
1: A jak tedy správně manipulovat s člověkem v takových případech?
2: S člověkem v takových případech, tak krom toho, že nejdřív zjistím, jestli například masivně nekrvácí a zastavím to krvácení s průchodním dýchací cesty, tím i předtím ho oslovím, tak k tomu existuje takzvaný Rautekův manévr. Pro posluchače rádia popis tohoto manévru nevím, jestli by byl pochopitelný, proto bych je vyvídl spíš zúčastnit se nějakého kurzu a vyzkoušet si to úplně naživo.
1: No, můžeme to možná zkusit i dva popsat. Je to zjednodušeně, když třeba se k tomu raněnému postavím zezadu, tak je dobré ho vzít pod rameny. Rautekův manévr.
2: Úplně ne, pod rameny. Využiju k tomu jeho horní končetinu, kterou mu přiložím k tělu, vlastní končetiny podtáhnu pod rameny, uchopím ho za tu končetinu a tímto ho mohu odtáhnout do toho bezpečí, anebo tam, kde mohu adekvátně poskytovat tu první pomoc.
1: Další důležitá věc, kterou jste zmínil, zprůchodnění dýchacích cest, taky naprosto klíčová záležitost.
2: Ano, je to tak. Zprůchodnění dýchacích cest provedeme vlastním záklonem hlavy a předsunutím té čelisti. Potom se vlastně spoléháme na naše smysly, kdy se monitoruje dechová činnost toho pacienta, ale tohle je úkol, který již plníme, řekněme, během toho hovoru s tím operátorem na té lince 155.
1: Teď by bylo možná úplně nejlepší navázat na toto konkrétní první pomocí podle jednotlivých bodů. Jak třeba zjistit stav vědomí, to dýchání, to jsme teď vlastně zmínili taky, ale kdy třeba začít s tím oživováním a s resuscitací?
2: Když první, co by mělo předcházet, a bavíme se o dopravních nehodách, poskytnutí té první pomoci, tak identifikace, jestli ten pacient nekrvácí. Opravdu prvním krokem je zástava masivního krvácení, pouhým tlakem do rány. Poté vyproštění toho člověka, telefonát na linku 155 a nejlépe hlasitý odposlech, abychom měli volné ruce. Společně s tím operátorem identifikujeme, jestli pacient dýchá nebo nedýchá. Pomocí toho záklonu hlavy a sledováním hrudníku na tváři můžeme cítit ten proud vydechovaného vzduchu. Nesmí je zapomenout, že i lapavé dýchání není normální dýchání. A pokud společně s tím operátorem identifikujeme, že pacient nedýchá nebo nedýchá normálně, je na řadě právě ta resuscitace. I tou resuscitací nás provádí ten operátor zdravotnického operačního střediska. U dospělého klasicky na střed hrudní kosti propojenými končetinami ve frekvenci 100 až 120 za minutu do hloubky 5 až 6 cm. Nesmíme zapomenout na úplné povolení toho hrudníku a tímto pokračujeme, než nás vystřídají ty složky, které přijíždějí na to místo.
1: Mění se nějak metodika první pomoci v posledních letech? Na co se třeba dnes klade důraz víc než dříve?
2: Metodika se úplně zásadně nemění, spíše se zpřesňuje na základě nějaké evidence a výzkumu v tom zdravotnictví. Pro posluchače je prostě stále zásadní vlastní bezpečí, kontaktování linky 155, tedy časné volání v případě, že se děje něco nestandardního, spolupráce s tím operátorem, právě identifikace toho, jestli pacient dýchá nebo nedýchá, zástava krvácení v případě nějakých traumat a potom i použití AED, čili automatizovaného externího defibrilátoru.
1: Říká záchranář Petr Kadeřábek, který je naším dnešním dopoledním hostem. Za 6 minut bude 11:30 a my si v jeho českém dopoledni poslechneme písničku od Jana Nedvěda a za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Jak se zachovat, když zrovna vidím nějakou nepříjemnou dopravní nehodu, tak to je hlavní téma našeho dnešního rozhovoru s Petrem Kadeřábkem, zdravotnickým záchranářem ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Už to tady taky několikrát zaznělo. Další základní věc, pokud si člověk v základních věcech neví rady, je nervózní a bojí se cokoliv udělat, tak nejzásadnější a nejjednodušší je volat 112, případně 155. Vlastně linka tísňové pomoci a zároveň linka záchranné služby. Říkám to správně.
2: Říkáte to správně. Určitě v případě zranění volejte linku 155, zapněte si hlasitý odposlech a klidně se nechejte vést tím operátorem. Je úplně v pořádku i tomu operátorovi říct například jsem u dopravní nehody a vůbec si nevím rady, co dál. Ty operátoři našeho zdravotnického operačního střediska jsou i na tady to zvyklí a dokážou ten průběh tady tou nestandardní situací v ní úplně na pomoci. Poskytují takzvanou telefonicky asistovanou první pomoc v případě té resuscitace telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci. Můžete k tomu využít jak mobilní telefon, tak i různé aplikace, které se v něm nacházejí a nebo mohou se nacházet.
1: Když mluvíte o těch aplikacích, tak ta první, na kterou si vzpomenu, je záchranka. Tu mám i já, teda telefonu.
2: Ano, aplikaci záchranka, tak tu mohu jenom doporučit. Opravdu je to aplikace, která dokáže zachraňovat životy. Je zdarma ke stažení na všechny typy operačních systémů v mobilních telefonech. Má i zkušební režim, takže si to člověk může vyzkoušet. A pokud s ní dlouho třeba nepracoval, byly tam i aktualizace, kde tam máte SOS tlačítko a poté se právě rozhodujete, jestli jde o zranění, voláte linku 155, v případě jiné události se dostanete k lince 112.
1: Záchranka má zároveň i tu výhodu, že pokud jste na mobilní datové síti, tak ten operátor, se kterým následně mluvíte, přesně ví, kde se nacházíte, tím pádem i ta vyslaná posádka zdravotnické záchranné služby jede přesně na to dané místo.
2: Ano, tady to je funkce právě aplikace záchranka. V případě, že by člověk nevolal přes aplikaci záchranka, dochází tam i k určitému automatické lokalizaci, ale ten operátor může vyslat SMS zprávu, kde když ji rozklikne ten daný člověk, který volá, tak se mu ta lokalizace ještě víc zpřesní.
1: A dá se nějak ve stručnosti říct, když už mluvím s tím operátorem, jaké údaje na té záchranářské lince operátor potřebuje vlastně vědět ode mě?
2: Určitě. Především operátor potřebuje vědět místo, kde se, co stalo, kam má ta pomoc přijet. Potom ho zajímá, kolik lidí může být zraněno v případě dopravních nehod. To nemusí být hned definitivní číslo, které bychom mu měli sdělit, ale můžeme to identifikovat například podle dopravních prostředků, jestli tam jsou jedno auto, dvě, tři, no v případě srážka s nějakým prostředkem hromadné dopravy. Autobus, auto pro operátora značí větší množství zranění. Můžeme identifikovat i případné nebezpečí, které nám hrozí. A samozřejmě ho zajímá i stav těch pacientů. Zajímá ho pochopitelně právě to krvácení, jestli jsou při vědomí, jestli dýchají, nedýchají, případně jestli nejsou zaklinění.
1: Pokud je na místě té nehody víc lidí, kteří chtějí pomoci, tak jak si správně rozdělit ty jednotlivé role? To je taky docela důležitá věc.
2: Pokud bych byl já ten, který by inicioval tu pomoc a který by byl organizátorem té pomoci, tak je důležité udávat konkrétní úkoly. Například vy, pane, v tom modrém tričku, zavolejte na linku 155, vy dojdete pro autolékárničku, vy se postarejte o támhle toho pacienta. Ty konkrétní úkoly jsou nesmírně důležitý. Obecný úkol, například můžete někdo zavolat záchrannou službu, častokrát nemusí mít tu odezvu, kterou právě chceme.
1: Zároveň může najednou volat i víc lidí.
2: Ano, může volat.
1: Nejsou skoordinovaní, je to tak. Vy jste taky několikrát zmínili tu autolékárničku, to je samozřejmě povinnou výbavou každého vozu. Jak ji ale správně použít?
2: První, co by bylo dobrý, je vědět, kde ji v tom autě mám. A mít ji právě po ruce, tak jak už jsme mluvili předtím. Nejlépe opravdu v kabině řidiče. Já osobně ji mám pod sedadlem, spolujezdce. Vím to úplně zcela přesně, nemám ji v kufru. Dále v té lékárnice bychom se měli aspoň rámcově vědět, co vnímáme. Důležité je, že vnímáme latexové rukavice, které jsou naší ochranou. Jsou tam nějaké obvazy, jsou tam také nůžky, je tam izotermická folie. To bych vyzdvihnul vzhledem k počasí, které panuje. Ten termomanagement u těch pacientů je nesmírně důležitý a je jedno, jestli je léto, jaro, podzim nebo zima.
1: Když se teď ještě jenom oklikou vrátíme k tomu vašemu působení na zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, taková obecná a ne úplně jednoduchá otázka, přiznávám. Myslíte si, že je ve společnosti povědomí vyšší o té první pomoci než v předchozích letech, nebo že se třeba mírně zvyšuje v té poslední době?
2: V poslední době existuje mnoho různých kurzů, vzdělávacích programů, dokonce se ještě více do povědomí dostávají i různé vzdělávací akce. Například tento pátek 16. října je Světový den záchrany života a to by se asi slušelo i pozvat posluchače k obchodnímu centru Globus, kde od 11 do 4 bude představit zdravotnické záchranné služby, kde si právě mohou tu první pomoc vyzkoušet. Mohou si tam třeba vyzkoušet ten Rautekův manévr, mohou si tam vyzkoušet resuscitaci, práci s AEDčkem, mohou si tam vyzkoušet i třeba zástavu krvácení a zeptat se na některé věci, které by je zajímaly.
1: Jedinečná příležitost a velmi dobrá pozvánka pro vás, milí posluchači. Poslední věc. Dnes je už docela běžné, že když si lidi chtějí vyhledat nějaké informace, vezmou do ruky mobilní telefon a ptají se umělé inteligence. Doporučil byste ji lidem, kteří se dostanou k nehodě a neví třeba, jak pomoci?
2: Umělou inteligenci bych jako zkratku v té první pomoci a nebo tady v tom řekněme vynechal. Důležité je opravdu se spojit s tím operátorem na lince 155, ten posílá tu pomoc, ten mi v té pomoci dokáže navigovat a já potřebuji rychlou, svižnou, efektivní komunikaci. Náhrada s jakýmkoliv chatbotem mi určitě nemůže pomoct tak, jako právě ten operátor. Tu umělou inteligenci si dokážu představit k vyřešení nějakých administrativních záležitostí, které jsou u dopravní nehody bez zranění a jsou to tak říkající jenom plechy.
1: Záchranář Petr Kadeřábek ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas a ať se vám tedy daří nejenom při vaší práci. Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Za okamžik se ještě uslyšíme u pravidelného rozhlasového sloupku. Přeji vám krásný den. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Necelé 2 minuty před 11:45 stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Máte doma pubertálního potomka? Někdy to s nimi, jak všichni víme, není jednoduché. Ale občas je třeba i pochválit. Právě teď to ve svém rozhlasovém sloupku udělá Jan Cempírek. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Občas provádím v klášteře ve Zlaté Koruně. Návštěvníci jsou různí a někdy vyfasuji puberťácký kolektiv. Mezi námi ostatní průvodci poboše moc nemusí, ale já je mám docela rád. Shodou okolností jsem je vyfasoval i na poslední prohlídku mé letošní průvodcovské sezony. Třídu 7A z jednoho okresního města. A byli fajn. Takový normální klackové a slečny, žádné sněhové vločky. Když s nimi jednáte na rovinu a nehysterčíte, máte vystaráno. Složení té 7A bylo klasické. Pár uličníků, kteří hlásí, pár slečen, pro které byl odvaz smočit si prstíky ve svěcené kostelní vodě a naznačit make-up. Pak jeden chytrý prima kluk, který se opravdu ptal, protože ho to zajímalo. A třeba i čahoun Ben, který mi sem tam utekl kamsi dopředu, schoval se za nábytek a na své spolužáky bafal. Byla to pestrá a docela zábavná prohlídka. Ve Zlaté Koruně naštěstí nejsou na prohlídkových okruzích křehké vázy z 15. století ani originální malby mistra Pimperleho. Proto zde není ani důvod k panice, když občas zazní alarm. Naopak, je to součástí zážitku. Ty, kámo, pamatuješ, jak jsme spustili v klášteře alarm? To byla velká paráda. Takže má poslední letošní prohlídka ve Zlatokorunském klášteře byla prima. A korunovaná Benem. Když jsem totiž třídu 7A vypouštěl ven a naposled v letošní sezóně zavíral kostelní dveře, podal mi uličník Ben ruku a přeskakujícím hlasem řekl: tak tady to bylo dobrý, fakt, sem vezmu i rodiče. No řekněte, může puberťák průvodci vyseknout větší poklonu?
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: V dnešním pokračování cyklu Hlasy jihočeských zvonů zamíříme do Oslava na Písecku. Ve věži kostela svatého Linharta visí zvon z roku 1635, který odlil zvonař Tomáš Frič v Roudnici nad Labem. Zvon svatý Linhart má průměr 63 cm, váží 145 kg a jeho hlavní tón je dvoučárkové F. Je potěšující, že se dodnes rozeznívá ručním způsobem. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Řidiči budou moct do konce roku jezdit u Dasného na Českobudějovicku ve všech čtyřech pruzích nového obchvatu. Otevřená bude taky mimoúrovňová křižovatka u Češnovic. V Táboře vytvoří koalici Naše Česko, ANO, Společně pro Tábor a Olga Bastlová. Bezpečnostní sbory dostanou příští rok přidáno o 2400 korun. Přes noc přejde naše území okluzní fronta. Zítra už bude zase slunečno. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemné poledne. Mimoúrovňová křižovatka u Češnovic na Českobudějovicku by měla řidičům sloužit už závěrem letošního roku. Na sociální síti X o tom informuje šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Stavba je součástí přeložky hlavního tahu 1/20 mezi Pištínem a Českým Vrbným. Do konce roku taky ŘSD plánuje otevřít většinu čtyřpruhového uspořádání silnice kolem Dasného. Provizorní kruhový objezd u Bavorovic přestane fungovat nejpozději v květnu příštího roku. Celá stavba by měla být hotová zhruba za rok. Ředitelství silnic a dálnic taky jednalo o severní spojce v Českých Budějovicích. Předmětem bylo zpoždění a změny vyvolané realizací dvoukolejné přeložky železniční trati a problémy s přeložkami inženýrských sítí v Nemanické ulici. Se zprovozněním stavby počítají zhruba za 2 roky. V Táboře vytvoří koalici Vítězné naše Česko, ANO, Společně pro Tábor a z kandidátky Šance pro Tábor Olga Bastlová ze SocDem. Uskupení bude mít 14 ze 27 zastupitelů. Starostou by se měl stát lídr Našeho Česka Ondřej Semerák. Podle něj by koaliční partneři mohli smlouvu podepsat v úvodu příštího týdne. Hnutí Tábor 2020, které město posledních 16 let vedlo, bude v opozici. Policisti, hasiči a další příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku přidáno v tarifech o 2400 korun. Dohodli se na tom zástupci odborů a vlády. Odboráři původně požadovali navýšení vyšší. Podle ministra vnitra z ANO Lubomíra Metnara je výsledná částka nejlepším možným kompromisem. Vláda taky odborům garantovala navýšování platů bezpečnostních sborů v dalších 3 letech. Podle Tomáše Machoviče z nezávislého odborového svazu policie o tom budou odbory s vládní koalicí vyjednávat od ledna.
2: Příští rok otevřeme hned na začátku diskuzi o tom, jak by ta struktura měla vypadat tak, aby bylo dodrženo programové prohlášení vlády. To znamená, aby nastupující policista dostal 50 tisíc, ale aby i adekvátně dostal i ten policista, který slouží tady roky.
0: Agentura Czech Tourism, propagující Česko v zahraničí, by příští rok mohla oproti letošku přijít o víc než 330 milionů korun. Agentura bude od listopadu nově spadat pod Ministerstvo průmyslu a obchodu a podle Asociace cestovních kanceláří stát počítá s výrazným omezením jejího financování. Zatímco letos měla Česká centrála cestovního ruchu rozpočet zhruba 400 milionů korun, příští rok by to mělo být přibližně 70 milionů. Ministerstvo průmyslu a obchodu škrty v rozpočtu na příští rok potvrdilo, neupřesnilo ale, jak budou vysoké.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, později večer se místy vyskytne slabý déšť. Teploty budou mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách kolem 10. Slabý proměnlivý vítr bude večer foukat od jihu. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1028 hektopaskalů. Noční teploty klesnou na 8 až 5 stupňů. Ve středu bude ráno převážně zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Během dopoledne srážky ustanou a bude i oblačnosti. Odpoledne bude polojasné, na Šumavě až jasné. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách ke 13. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž bude mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Do poslední etapy vstoupila oprava hlavního tahu z Českých Budějovic na Krumlov a Kaplici. Práce se přesunuly k mimoúrovňové křižovatce u Štylce, kde dělníci frézují původní povrch. Až do zprovoznění stavby na přelomu října a listopadu provoz řídí semafory. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: 12 hodin, k tomu 6 a 3 čtvrtě minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, na kterém v úterý 13. října roku 2026 začínají písničky pro radost. Těmi vás provede a pěkné poledne úterní ze studia přeje Luboš Voráček. A rovnou také všem Renatám a k svátkům přeji vše nejlepší k svátku. Hlavně hodně zdraví. A i to první přání bude k svátku, bude do roudné u sobě slavy pro paní Renatu Capouchovou. K nám přišlo psaní a v něm se píše: Dobrý den, zdravím naši milou hudební redakci a chtěla bych vás požádat o předání hudebního dárku pro skvělou kamarádku, paní Renatku Capouchovou z Roudné u Soběslavy, která právě dnes 13. října slaví svůj svátek. Jak kalendář dneska praví jmeniny, tu někdo slaví, a tak přání k tomu svátku hezkých slov a dlouhou řádku. Milá Renatko, jsi skvělý člověk, máme tě rádi a proto bychom ti chtěli popřát především hodně, hodně zdraví, spoustu štěstí, lásky, spokojenosti a radosti mezi svými blízkými. Prostě vše jen to nej. A co tě v životě potká? To ti přejí kamarádi z Myslkovic, Marie, Šárka a oba Jirkové. Svůj svátek si náležitě užij v kruhu svých blízkých a přátel. Do Roudné u Soběslavy k svátku pro paní Renatu Capouchovou má hrát Budvarka a hrát bude Barstýská polka.

písničkách pro radost teď Budvarku vystřídají jihočeští rodáci, aby zahrali také do Druhlic. Právě v Druhlicích má dnes páté narozeniny Anička Kadlecová. Přejeme jí mnoho zdraví do dalších let. Přeju jí to rodiče, babička, Pepa, Lenka a Román a příbuzní. Tak právě pro Aničku Kadlecovou z Druhlic, která právě dnes slaví páté narozeniny, budou jihočeští rodáci hrát píseň Můj koníček.

písničkách pro radost teď budeme přát k 50. narozeninám do Pěčnova paní Pavlíně Kolářové. Respektive psáno je Pavlínce Kolářové. A v tom přání, které k nám přišlo, se píše: drahá Pavlí, k tvému krásnému jubileu ti ze srdce přejeme pevné zdraví, moře štěstí, mnoho spokojenosti a životní pohody. Děkujeme ti za skvělé aktivní členství u sboru a spoustu radostných chvil v něm. Užij si svůj velký den plný radosti a splněných přání. To vše přejí hasiči z Pěčnova. Pavlínce Kolářové do Pěčnova k 50. narozeninám má hrát píseň Montgomery. Je připravená v podání Božejáků.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A v písničkách pro radost je připravená zahrát Moravská veselka. Bude hrát také do Těmic, kde dnes 61. narozeniny má paní Jaruška Štanglová. A pro paní Štanglovou tady mám přání. Milá Jaruško, všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost, ať se máš dobře s Jirkou a máš velkou radost z vnučky Anešky. A ať i nadále zůstáváš v krojové družině v Jarošově nad Nežárkou, kde zpíváš a tančíš. Jaruško, díky za vše. Vše ti přejí všichni členové krojovky. Tak pro paní Jarušku Štanglovou do Těmic k 61. narozeninám má hrát Moravská veselka píseň Den zavonil žeříkem.

Moravská veselka dohrála a v písničkách pro radost jsou připraveni zahrát Babouci. Jednak také do Římova, ale také do Trhových svinů a s přáním začnu v Trhových svinech, kde 65. narozeniny má paní Jana Kavalíková. A pro paní Kavalíkovou mám přání. Všechno krásné Janičce Kavalíkové z Trhových svinů k 65. narozeninám přeje manžel Milan a celá velká rodina. Paní Kavalíkové k 65. nám do Trhových svinů za chvilku zahrajeme, ale ještě předtím tu mám přání do Římova k 69. narozeninám pro pana Pavla Zíku. K dnešním krásným narozeninám přejeme našemu dědečkovi hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a radosti z každého dne. Máme tě moc rádi. S láskou přejí vnučky Kristýnka a Karolínka Zíkovi. Tak pro Pavla Zíku do Římova k 69. narozeninám a k 65. narozeninám do Trhových svinů pro paní Janu Kavalíkovou budou hrát Babouci píseň Ludvík.

Babouky teď v písničkách pro radost vystřídá Lipkovanka, která také bude hrát do Malenic a také do Tedražic u Sušice, kde 70. narozeniny má pan Miroslav Zeman. A pro pana Zemana to mám přání. Dnes slaví krásné životní jubileum 70 let dlouholetý člen mysliveckého spolku Strážiště Čejkovi, pan Miroslav Zeman. Všichni členové spolu s výborem Mirkovi velice děkují za veškerou práci, kterou pro myslivost dělá a upřímně mu do dalších let přejí vše nejlepší, hodně štěstí, mnoho krásných loveckých zážitků a především pevné zdraví, aby ještě dlouhá léta mohl trávit veselé chvíle se svými kamarády, myslivci. Panu Zemanovi do Tedražic u Sušice k 70. nám bude hrát za chvilinku Lipkovanka píseň s mysliveckou tématikou, ale bude hrát také do Malenic, kde 70. má pan Miroslav Viktora. Vše nejlepší vám, pane Viktoro, k narozeninám, pevné zdraví, spokojenost a radost do dalších let přeje obec Malenice. A právě do Malenic k 70. narozeninám pro pana Miroslava Viktoru a také do Tedražic u Sušice k 70. nám pro pana Miroslava Zemana teď Lipkovanka bude hrát mysliveckou lásku.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: A posloucháte 3 minuty po půl jedné. V písničkách pro radost je připravena zahrát Lesanka a také jednak do Nových Homolí, ale také do Horní Stropnice. V Horní Stropnici včera 75. narozeniny měla paní Marta Spilková. A pro paní Spilkovou tady mám přání. Ať tě láska stále hřeje, ať se všemu jen směješ. Ať ti zdraví dobře slouží a máš všechno, po čem toužíš. Všechno nejlepší k včerejším 75. narozeninám přeje manžel Zdeněk, dcera Petra s manželem Rudou, syn Zdeněk a vnoučata Janička a Honzík. To bylo přání pro paní Marii Spilkovou do Horní Stropnice k 75. ale 75. narozeniny má v Nových Homolích také paní Eva Koupková. A pro paní Koupkovou to mám přání. Milá Evi, srdečně ti blahopřejeme k narozeninám. Přejeme především hodně zdraví a pohody s manželem Kájou. Připijíme na zdraví a připijí kamarádi Vlasta a Vašek Kropíkovi. Pro paní Evu Koupkovou do Nových Homolí k 75. a ke stejnému výročí také do Horní Stropnice pro paní Martu Spilkovou bude hrát Lesanka píseň Teče potůček bublavý.

Veselku, respektive Lesanku, teď v písničkách pro radost vystřídá Veselka, která bude hrát také do Horní Vsi, kde výročí významné životní výroby v Čílí měl pan František Parkan. A pro pana Parkana tu mám přání. V neděli oslavil významné životní jubileum 75 roků pan František Parkan z Horní Vsi. A tak necháváme hrát naši oblíbenou hornoveskou polku. Za obec přeje vše nejlepší pan starosta, přeje hodně zdraví, štěstí a do každého dne velkou pohodu. A k přání se také připojuje kamarád Vlasta. Tak k nedělním 75. narozeninám pro pana Františka Parkana z Horní Vsi teď tedy bude hrát Veselka hornoveskou polku.

Veselku teď v písničkách pro radost vystřídá Galánečka, která bude hrát do Rožmitálu na Šumavě, kde 80. narozeniny má pan Josef Klocok. A k nám přišlo psaní a v něm se píše. Dobrý den, chtěla bych poslat hudební gratulaci pro Josefa Klocoka. Je to náš dlouholetý přítel a kamarád. Narodil se na Slovensku. Po vojně zůstal u nás v jižních Čechách, kde se oženil a spolu s manželkou vychovali 3 děti. Dnes je už také i pradědečkem, ale není to na něm vůbec vidět. Josef je vitální, miluje lidi, hudbu, tanec, společnost, svoji rodinu a přátelé. Má rád přírodu, houby, les, pilně obhospodařuje zahrádku a neustále něco doma kutí. Jožo, dneska slavíš 80, to je úžasný věk, tak do té stovky už chybí jenom 20 let. K narozeninám ti přejeme, co za peníze není k mání, hodně zdraví, štěstí a splněná přání. Prosté je přání naše, avšak z upřímného srdce. Podepsáni jsou manželka Jana, Markusovi, také Mazancovi, Šimkovi a Kopeckých. Do Rožmitalu na Šumavě k 80. narozeninám pro Josefa Klocoka teď bude hrát Galánečka, píseň Slovenská rodná dědina.

0: vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A v písničkách pro radost teď budeme přát do Jelcovy Lhotky, kde 80. narozeniny má paní Jana Hybšová. Pro paní Hybšovou tu mám přání. Mami, přejeme ti všichni k tvým krásným narozeninám hodně zdraví, lásky a spokojenosti. Máme tě rádi. Psání posílají manžel a děti Jana, Blanka, Martin a František s rodinami. Do Jelcovy Lhotky k 80. narozeninám paní Janě Hybšové má hrát veselá písnička. Hrát ji bude iglovanka, jmenuje se Šlamá milá na houby.

Tam, kde vlají vítr vané, tma už hvězdy zhasíná. Vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj, napůl spící, vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích.

Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dědinách šohaj z chasů zaspívá.

Dnešní písničky pro radost se dostaly k samotnému závěru a zase nakonec připomeneme obsazenost našeho pořadu. Říjen se plní, ale ještě jsou volné dny, konkrétně 19., 27., 28. a pak ještě 31. října. A už se také pomalinku plní listopad, nebudu teď tady jmenovat ani volné, ani obsazené termíny, stačí se jen podívat na naše internetové stránky budějovice.rozhlas.cz. V sekci písničky pro radost je vše přehledně napsáno a rovnou také můžete někomu udělat radost a objednat písničku a poslat nějaké to pěkné přání k nějakému výročí. A teď ještě pozvánka za písničkou. Dnes bude veselo na

Střelné, kde od 17:30 bude hrát kapela Invence. A pak tu mám ještě také pozvánku na sobotu 17. října. Od 17 hodin se bude konat v Kulturním domě Chmelná posvícenská zábava s nejstarší jihočeskou dechovkou, kterou jsou Babouci. Je připravená tombola a také vstupenky, ty budou slosovatelné o skvělé ceny. Jste srdečně zváni. A to je vše. K tomu dnešnímu svátku všem Renatám a Renátám a také vám, kteří dnes máte výročí svého narození. Všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví a hezký den ze studia přeje Luboš Voráček. Teď už je připravena zahrát Havlíčko-Brodská 12 s písní Veselé trumpety, orchestrální skladba. Tak se mějte hezky, hezké úterý.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Jubilejní 10. rozhlasová tančírna v náladě swingu už zakrátko ve společenském sále Metropolu v Českých Budějovicích přinese ve středu 21. října od 7. večer opravdu hodně dobré muziky k tanci a k poslechu v podání Českobudějovického rozhlasového swingového orchestru pod vedením Josefa Krejčíka se zpěvačkami a zpěváky Petrou Chlebničkovou, Alenou Čechovou, Michalem Leštinou a Martinem Dobíškem. Hostem 10. rozhlasové tančírny bude hvězdní český swingový vokalista Jan Smigmátor.
4: Je 13 hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Obchodní řetězec, kam patří i české prodejny Albert, má kvůli technickým potížím problém zásobovat obchody v Nizozemsku. Sdružení nezávislých kandidátů v čele se současným starostou Martinem Červeným vyhrálo volby ve Volyni. V Písku vzniká nová koalice. Chybět v ní budou Piráti z té současné. Později odpoledne přibude oblačnosti. V noci se ochladí až na 5 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Mezinárodní obchodní řetězec Ahold Delhaize se stále potýká s důsledky kybernetického útoku. Společnost sídlící v Nizozemsku má problémy s online obchody i zásobováním. Firma provozuje i obchody Albert v Česku.
6: Nizozemské pobočky Albert Heijn podle veřejnoprávní televize NOS nedostávají obvyklé zásoby zboží a podle zpravodajů televize chybí hlavně ovoce, zelenina či mléčné výrobky. Příčinou je omezení provozu v distribučních centrech. Nefunkční jsou také online e-shopy, které Ahold Delhaize provozuje v několika zemích, včetně Belgie nebo Spojených států. České pobočky firmy Albert zatím podle mluvčího Jiřího Marečka fungují jen s drobnými omezeními.
7: Naše prodejny Albert zůstávají plně v provozu, zákazníci mohou nakupovat bez omezení, ale má to jednu malou výjimku a to je využívání aplikace Můj Albert, která není v tuhle chvíli funkční.
6: Nefunkčnost mobilní aplikace podle něj souvisí s problémy v Nizozemsku. Jakub Lucký, Český rozhlas.
4: Ve Volyni na Strakonicku můžou nezávislí kandidáti dosavadního starosty Martina Červeného pokračovat ve vedení města. V komunálních volbách získali 8 z 15 zastupitelských mandátů. Nejvíc hlasů ze všech kandidátů dostal primář Radek Chalupa, druhý skončil ředitel průmyslové školy Jiří Homolka a třetí starosta Martin Červený. Ten potvrdil, že i přes většinu zastupitelstvu budou oslovovat další strany a hnutí.
8: S několika stranami, kterými prošli, máme víceméně stejný volební program a byli bychom rádi, aby se na vedení města podílelo víc stran než jenom naše sdružení nezávislých kandidátů.
4: V Písku vzniká koalice stran ANO, Naše Česko, Hlas Písku a Starostové a nezávislí. Jejich zástupci podepsali memorandum o spolupráci. Řekl to dnes starosta Písku a lídr vítězného hnutí ANO Michal Čapek. Koalice bude mít 15 zastupitelů v 27 členem zastupitelstvu. Ze současné koalice v té nové nebudou Piráti s pouhým jedním mandátem. Vítězné ANO získalo mandátů 7. K volbám v Písku letos přišlo přes 40% voličů. Ustavující zastupitelstvo se uskuteční 5. listopadu.
5: Počasí.
4: Středeční ráno bude převážně zatažené, ojediněle se slabým deštěm. Během dopoledne srážky ustanou a ubyde i oblačnosti. Odpoledne bude polojasno, na Šumavě až jasno. Teploty vystoupí až na 16 stupňů, na horách ke 13. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž bude na prvním stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Na silnici 161 u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku se srazilo auto s motorkou. A zpozorněte na D3 u Kamenného újezdu ve směru na Prahu. Jeden pruh blokuje porouchaný kamion. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
2: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě Egu to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, to si myslím, že když už, myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujem nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek, než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází, ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
0: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáně Jachnická a Leona Kvaša-Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost, možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzeníhodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše, proč to tak připadá mně a proč to tak připadá ještě Gábině Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně, svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkýho, ale stanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaše jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, sir je předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
0: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci F Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo Březnické. Je to o Gale Dalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jejího života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak, která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50-50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc. Tak jaká je moje cesta, co má být výsledek, co nesu, proč tady jsem, kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout, nechám tady něco, nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak odsouzení hodně, to je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mě Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny André Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jí, jejími slovy, její dcera při pohledu na svoji dceru, když jí vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání, protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měla názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže, a v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne je, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste ji píše nepochopil, ale u ženy.
1: Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. To, takhle to je. A to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou?
1: Pane, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista a už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady a chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý. Živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než... Nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla, podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy, řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně. A asi jsem to teď pomenoval taky. Vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
0: Vy jste prošel řadou divadel, od Fidlovačky přes Vinohrady, pod Palmovkou. V Brně jste působil v divadle Na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
1: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci být. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek Na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company.cz, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí. Dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako jí můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodný. Můžu říct, toto chci a toto ne.
0: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje. Takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářený příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá, řekne: Honzo, pojď. A já řeknu: Zdeňku, teď vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká: pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne: tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej, zároveň ale vždy a vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing, a nesnažil se ho, no, vás to naučit, když jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct: děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčný vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než jí pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybnou specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to po druhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A po druhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Hoodbooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: A takže už pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních

0: což bylo moc krásný. Ještě jako student bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala Fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, Tome, to pane Tomáši, můžu? A on říká, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říká, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
1: Takže, vymyslel a byl jste tam.
0: Jo.
1: Stejně jako dnes tady, já moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
0: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Povolební jednání v Táboře skončila memorandem o spolupráci. Lucemburský soudní exekutor zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly české polostátní firmy ČES. Turistická základna Tokáňiště na Jindřichohradecku má lepší zázemí pro dětské tábory. V noci se ochladí až na 5 stupňů, zítra naměříme až 16. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. V Táboře vzniká nová koalice. Memorandum o spolupráci podepsal vítěz voleb Hnutí naše Česko s dalšími třemi subjekty. Podle lídra hnutí Ondřeje Semeráka se dohodli na spolupráci s hnutím ANO 2011 a koalicemi Společně pro Tábor a Šance pro Tábor.
2: Pracujeme na koaliční smlouvě,
3: řekl Ondřej Semerák z Hnutí naše Česko.
2: Jednotliví zástupci dostali dost tedy čas, aby dopracovali do případné koaliční smlouvy své připomínky.
3: I současný starosta Štěpán Pavlík z Hnutí Tábor 2020 usiluje o utvoření většinové koalice.
4: Tím, že naše Česko, pro ně už ta jednání nebyla zajímavá s námi, s Táborem 2020, tak pak už zbývá jediná varianta, a to je ta 14-člená koalice s Živým Táborem, s Táborem na Max a se Společně pro Tábor.
3: Vytvoření nového zastupitelstva tak stojí na rozhodnutí koalice Společně pro Tábor. Z Tábora Barbora Klempířová, Český rozhlas.
0: ČES se kvůli zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human bude bránit u soudu. V reakci to Českému rozhlasu napsal premiér Andrej Babiš z ANO. Polostátní firma je podle něj přesvědčená, že uspěje. Diag Human se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Podle Babiše stát ani dál neuznává nárok firmy na odškodnění a bránit se bude dál. ČES zdůrazňuje, že zákazníků se zablokování podílů nedotkne. Společnost Diag Human dnes v reakci uvedla, že její nárok v kauze potvrdil lucemburský nejvyšší soud a proto přistoupila k exekučnímu řízení. Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci dokončil rozsáhlou modernizaci v turistické základny Tokáňiště. Areál má nově zateplené budovy, fotovoltaickou elektrárnu nebo dobíjecí stanici pro elektromobily. Úpravy podpořil taky Jihočeský kraj. Proč do základny investuje, vysvětluje krajský investiční technik Karel Mikeš.
5: Ty jednotlivé objekty dostaly zcela novou a daleko lepší tvář, než jsme nastoupili vlastně k těm úpravám. Je to naše krajské děti, které tady v přírodě si myslím naleznou trochu odpočinku od mobilních telefonů, od počítačů, načerpají tady nové sportovní zážitky.
0: Restaurátor Petr Špaček představí nález a restaurování relikviáře svatého Maura. Po tajném pokusu americké strany vyvést tento mimořádný podklad a po utojování ze strany československé STB byl relikviář objeven. Jedním z prvních odborníků, který se zasloužil o záchranu jeho dřevěné nosné konstrukce, byl právě Petr Špaček. Jeho přednáška začne ve víceúčelovém sále kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí údorem 17. hodiny.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasno až jasno, později od západu přibude oblačnosti, večer se místy vyskytne slabý déšť. Naměříme nejvýše 15 stupňů, na horách kolem 10. Slabý proměnlivý vítr bude večer foukat od jihu. Noční teploty klesnou na 8 až 5 stupňů. Středeční ráno bude převážně zatažené, ojediněle se slabým deštěm. Během dopoledne srážky ustanou a ubude i oblačnosti. Odpoledne bude polojasno, na Šumavě až jasno. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách ke 13. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Ke střetu motorky s autem došlo na silnici 161 u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku. Dvě auta bourala ve Štěchovicích na Strakonicku a taky v ulici Lidická třída u lékařského domu ve směru do centra Českých Budějovic. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 14 hodin a 5 minut. Příjemné podzimní místy slunečné úterý z jihu Čech. Začíná jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tedy čas, kdy si jako obvykle společně podíváme na zajímavá témata a necháme zaznít písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Radek Diviš. V této hodině se vydáme na místo, kde si historii rozhodně nemusíte jen tiše prohlížet za sklem. Hravou stálou expozici má ještě do konce října otevřený památník města Protivína. Více živě s naším regionálním stopařem. Spousty čísel a pestrobarevná pole teď zdobí zeď u řeky Malše na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích. Technici si tím označují kvůli stavbě nové náplavky, jejich pozice pro přesun. První kameny už ze zdi odstranili. Podrobnosti přidáme v reportáži. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině tu budou Rakušané Opus a jistě tušíte, že píseň z roku 1984 se bude jmenovat Life is Life. Hana Zagorová a právě teď zaspívají Rangers píseň o tom, že láska je kouzelná věc.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice a my se teď vydáme přímo do centra jihočeské metropole na nábřeží řeky Malše. Jeden kámen za druhým postupně mizí ze zdi u řeky Malše na českobudějovickém Zátkově nábřeží. Stavební dělníci si ještě předtím všechny kameny očíslovali a barevně označili. Všechny se budou postupně při rekonstrukci nábřeží vracet zpět. Zeď v památkově chráněné zóně se kvůli nové náplavce posune dál od řeky.
1: Koukneme se na označený kamen 1-2. Na něm je udělaná ryska, která je 20 cm nad úrovní vody.
2: Ukazuje na část rozebrané nábřežní zdi stavby vedoucí Jiří Mestl ze společnosti Metrostav.
1: Do týmy vlastně jdeme, to už je čistá úroveň, která bude k odbourání.
2: Právě teď dělníci podle Jiřího Mestla ze stavby odvážejí hlavně suť vybagrovanou za původní zdí.
1: Pilou se odřízne požadovaná úroveň, strojně potom bagrem se to odbourává. Kamen má 40 cm, my z něj potřebujeme jenom 10 až 15 cm jeho mocnosti.
2: Vidím tu na těch kamenech značky, čísla a barevné rozlišení. Proč to tak je?
1: Je to rozdělený, aby kameníci dokázali potom zase to v původním stavu vrátit, ale o tu danou vzdálenost k objektům. Takže máme rozdělený jak barevný, co nám říká jakoby pole, tak potom to jednotlivý barevný pole je očíslovaný, aby jsme věděli, že kámen 1 patří do prvního pole v bílý barvě.
2: Po úpravě terénu je podle Mestla čeká skládání kamenů do nové zdi posunuté od břehu přibližně o 6 metrů.
1: Památkáři víceméně vyžadují, aby ten původní stav byl skopírovaný na tu novou stěnu, takže bude to pucle.
2: Celá zeď se nachází v památkově chráněné zóně. Podle garanta území z Českobudějovického památkového ústavu Radka Lišky je stavba zajímavá z mnoha pohledů.
3: Má schodiště, úvazy na vory a lodě, kamennou korunu se zábradlím, vazby na mosty, architekturu. Stavebníci si musí dávat pozor, aby zeď a nově vzniklé prostory nebyly zahlceny moderními doplňky.
2: Dělníci budou zeď rozebírat do konce letošního listopadu. Se stavbou nové začnou až v příštím roce. Nepoužité části kamenů by po rozebrání původní zdi mohly podle náměstka primátorky Petra Maroše z Hnutí naše Česko na stavbě dál posloužit.
4: Ty kameny budou ještě seřezány, aby vznikla úplně rovná ta plocha. Nebude to úplně jednoduché. Zadní části kamenů, jak se budou seřezávat, tak zbyde a pokud budou v nějakém hezkém stavu, tak by určitě měly být použity v interiéru kavárny.
2: Podle náměstka se Zátkovo nábřeží promění i v místech dál od řeky Malše.
4: Bude vznikat pěší zóna a cyklostezka, plus bude tam výsadba stromů. Už to bude chytat takovou tu finální podobu a samozřejmě bude tam vznikat dole kavárna, takže se tam bude pracovat i v místech, která občané asi v tuhle chvíli neuvidí.
2: Celá přestavba nábřeží na náplavku za víc než 150 milionů korun by měla být hotová do konce příštího roku. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Chci zas v tobě spát, zpíval na vlnách jihočeského odpoledne David Koller za doprovodu skupiny Lucie. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Během letošního září zemřelo na českých silnicích 49 lidí. To je o 16 víc než za stejné období minulého roku. Při řešení dopravních nehod je klíčová každá sekunda a hlavně, pokud možno, správný postup. Dnes dopoledne jsme o tom mluvili v našem vysílání. Podrobnosti nabídneme už za okamžik.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: smutná statistika říká, že letos v září se na tuzemských silnicích stalo téměř 50 smrtelných nehod. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o výrazný nárůst. Při pomoci během dopravní nehody je důležitá každá vteřina. Většinou ale člověk na místě reaguje pudově a jen těžko si vzpomene na nějaké poučky. My jsme v našem dnešním dopoledním vysílání podrobně probrali, kromě poskytnutí první pomoci, i další důležité věci. Hostem Matěje Vodičky byl záchranář Petr Kadeřábek ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.
1: Pokud je na místě té nehody víc lidí, kteří chtějí pomoci, tak jak si správně rozdělit ty jednotlivé role? To je taky docela důležitá věc.
2: A pokud bych byl já ten, který by inicioval tu pomoc a který by byl organizátorem té pomoci, tak je důležité udávat konkrétní úkoly. Například vy, pane, v tom modrém tričku, zavolejte na linku 155, vy dojdete pro autolékárničku, vy se postarejte o tamhle toho pacienta. Ty konkrétní úkoly jsou nesmírně důležitý. Obecný úkol, například můžete někdo zavolat záchrannou službu, častokrát nemusí mít tu odezvu, kterou právě chceme.
1: A zároveň může najednou volat i víc lidí, ano, může volat. Třeba nejsou skoordinovaní, je to tak. Vy jste taky několikrát zmínili tu autolékárničku, to je samozřejmě povinnou výbavou každého vozu. Jak ji ale správně použít?
2: První, co by bylo dobrý, je vědět, kde ji v tom autě mám. A mít ji právě po ruce, tak jak už jsme mluvili předtím. Nejlépe opravdu v kabině řidiče. Já osobně ji mám pod sedadlem, spolujezdce. Vím to úplně zcela přesně, nemám ji v kufru. Dále v té lékárnice bychom se měli aspoň rámcově vědět, co v ní máme. Důležité je, že v ní máme latexové rukavice, které jsou naší ochranou. Jsou tam nějaké obvazy, jsou tam také nůžky, je tam izotermická folie. To bych vyzdvihnul vzhledem k počasí, které panuje. Ten termomanagement u těch pacientů je nesmírně důležitý a je jedno, jestli je léto, jaro, podzim nebo zima.
1: Když se teď ještě jenom oklikou vrátíme k tomu vašemu působení na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, taková obecná a ne úplně jednoduchá otázka, přiznávám. Myslíte si, že je ve společnosti povědomí vyšší o té první pomoci než v předchozích letech, nebo že se třeba mírně zvyšuje v té poslední době?
2: V poslední době existuje mnoho různých kurzů, vzdělávacích programů, dokonce se ještě více do povědomí dostávají i různé vzdělávací akce. Například tento pátek 16. října je Světový den záchrany života a to by se asi slušelo i pozvat posluchače k obchodnímu centru Globus, kde od 11 do 4 bude představit zdravotnické záchranné služby, kde si právě mohou tu první pomoc vyzkoušet. Mohou si tam třeba vyzkoušet i ten Rautekův manévr, mohou si tam vyzkoušet resuscitaci, práci s AEDčkem, mohou si tam vyzkoušet i třeba zástavu krvácení a zeptat se na některé věci, které by je zajímaly.
1: Jedinečná příležitost a velmi dobrá pozvánka pro vás, milí posluchači. Poslední věc. Dnes je už docela běžné, že když si lidi chtějí vyhledat nějaké informace, vezmou do ruky mobilní telefon a ptají se umělé inteligence. Doporučil byste ji lidem, kteří se dostanou k nehodě a neví třeba, jak pomoci?
2: Umělou inteligenci bych jako zkratku v té první pomoci a nebo tady v tom, řekněme, vynechal. Důležité je opravdu se spojit s tím operátorem na lince 155, ten posílá tu pomoc, ten mi v té pomoci dokáže navigovat a já potřebuji rychlou, svižnou, efektivní komunikaci. Náhrada s jakýmkoliv chatbotem mi určitě nemůže pomoct tak, jako právě ten operátor. Tu umělou inteligenci si dokážu představit k vyřešení nějakých administrativních záležitostí, které jsou u dopravní nehody bez zranění a jsou to tak říkající jenom plechy.
0: Celý rozhovor s Petrem Kadeřábkem si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra k nám do studia přijde horolezec a fotograf Jakub Cejpek, který zdolal všech 82 vrcholů Alp s výškou 4000 a více metrů. Matěj Vodička ho ve studiu přivítá po 11. hodině dopoledne.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,9.

0: Vzpomínka na 70. léta. Under the Moon of Love, píseň z roku 1976 a tu právě teď na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice zaspívala skupina Show Wady Wady. No a my se teď podíváme na Jindřicho Hradecko. Kuchařky na táborové základně Tokálniště nosily každé léto kila brambor do kopce kolem celé budovy. Teď jim cestu z chladícího skladu do kuchyně zkrátí nový výtah a není to jediná změna v areálu uprostřed lesů na Jindřichohradecku. Bývalou rotu pohraniční stráže, kde dnes tráví prázdniny stovky dětí, Jindřichohradecký dům dětí a mládeže dál modernizuje.
1: Bezinfekčnost, potvrzení od lékaře, souhlas rodičů, kartičku pojištěnce,
2: léky, které užíváte.
3: Tábornickým způsobem všechny příchozí u brány vítali
4: Vítek a Malina ze společnosti Chůdadlo.
3: Na Tokálništi ale jste jako doma.
4: Ano, my jsme tady vyrostli, my jsme byli hned jeden z prvních táborů, co tu byli v roce 93, ještě jako děti.
3: Takže pamatujete ten přerod sídla pohraniční roty v táborovou základnu?
4: Rozhodně, pamatujeme si ceduly půda na dveřích na půdu a pamatujeme si tady, co je ten krásný přístřešek. Tady byla vybíjecí stanice samopalů nebo čeho a byla tady krásná instruktážní cedule vojenskou češtinou, bylo to perfektní.
2: Stánky umíš?
5: To není tamská píseň. Jo.
2: Stánky?
5: To bylo mnohem později, pozor.
4: No tak počkej, tak dávej.
6: Ten, kdo nezná hukot moře, lopatkama sířený jako já. Jo, jako já.
3: Turistická základna Tokálniště slouží především při dětských táborech domů dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. Za jednu sezónu se tady vystřídá několik stovek dětí, říká ředitelka domu dětí a mládeže Ludmila Štufková.
7: Tábory nám jedou vlastně od začátku července nebo spíš od konce června, jakmile skončí školní rok, tak děti hned dostanou dopoledne vysvědčení a hned první odpoledne vyrazí na tábor a začíná první turnus. Tento areál je bývalá pohraniční rota, která sloužila k hlídání vlastně státních hranic a my jsme ji získali do užívání a od té doby ji zvelebujeme.
3: Letos se táborová základna dočkala další modernizace.
7: Na tuto základnu jsme získali dotaci, nejenže jsme získali fotovoltaickou elektrárnu, dělali jsme si tady wallbox pro elektroautomobil, ale i jsme zateplili ještě tu budovu, hlavně strop, a na vedlejší budovu jsme ji celou zateplili, vyměnili jsme okna, zmodernizovali jsme ji a to nejdůležitější, co jsme pro personál taky udělali, je výtah. Takže děvčata, která se nám starají o stravu v kuchyni, tak neustále běhali a obíhali tady celou budovu, běhali tady s bramborama do kopce, takže nyní už mohou využít výtah.
3: Tady vidíme kuchyni. Když jsou letní prázdniny, tak tady vládne
8: Eva Hiršová. Vzhledem k tomu, že v kuchyni se moc chlapů nevyskytuje, takže opravdu rukama jsme to tahli nahoru a teď si to naložíme do výtahu, popojedeme si vlastně o to patro vejš a krásně si to doneseme všechno nahoru.
3: Tady to máte pár kroků od kuchyně teď.
8: Ano, ano. Luxusně.
3: Náklady na modernizaci základny jsou asi 18 milionů korun. Část pokryla dotace. Zbytek doplatil zřizovatel, tedy Jihočeský kraj a investiční fond domu dětí a mládeže. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas České Budějovice.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ladíte jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice a teď vás vezmeme do školy. Ale nemusíte se bát, zkoušení ani žádná písemka nebudou. Vydáme se do bývalé obecní školy na Masarykově náměstí v Protivíně na Písecku, kde sídlí pobočka Práchyňského muzea. Detaily o expozicích zjišťoval náš regionální stopař Petr Kubát. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, tak ten zdejší památník města Protivína má tradici sahající až do roku 1932. Já jsem se ale zaměřil tentokrát hlavně na jeho nejnovější ucelenou historickou expozici, která vznikla v roce 2012 a podílel se na ní taky kurátor Práchyňského muzea Jan Kouba. Snaží se vyprávět dějiny města trochu jinak, než jsme byli zvyklí v muzeích dřív. Nečekají tam tak návštěvníky jenom vitríny s předměty a dlouhé popisky, ale je tam třeba interaktivní historická mapa Protivínska, zvukové prvky i předměty, které mohou návštěvníci doslova poznávat svým hmatem. A právě proto bych tam doporučil vyrazit hlavně rodinám s dětmi. Ty se totiž můžou do poznávání historie opravdu sami zapojit.
1: Petře, nabízí se otázka, jak třeba?
2: Tak po příchodu do části starších dějin města se můžou děti proměnit v dobového úředníka a dávat si historická razítka do bloku nebo na ruku. Další zážitek pak souvisí s erbem Schwarzenbergu a s havranem klovajícím do hlavy Turka, který na tom erbu je. V muzeu si zatažením za provázek můžou reálně vyzkoušet, jak ten pták klové do lebky tehdejšího nepřítele křesťanského světa. A že může taky stále živě vypadat třeba požár města Protivína z roku 1714, dokládá další exponát. Pod dobovou mapou jsou červená peříčka a když je člověk malým měchem rozfouká, tak vznikne iluze hořícího města. No a děti si tam taky můžou sami zahrát loutkové divadlo. 18 loutek, stejně jako vstupní mapu, vytvořila akademická sochařka Jana Bačová-Kroftová. Ta expozice provede děti i dospělé od pravěkého osídlení kolem dolního toku řeky Blanice až po každodenní život obyvatel Protivína na přelomu 19. a 20. století. Připomíná taky místní pivovarnictví, železnici, Schwarzenbergské panství i obyčejné lidi, kteří tu žili a pracovali.
1: A když už budou mít děti historie dost, co je čeká dál?
2: Tak v Protivíně tady v památníku čeká ještě jedna velká výprava a tentokrát do exotické přírody. V další části můžou nahlédnout do pralesa, savany, pouště nebo podmorskou hladinu. Všude na ně čekají zvířata typická pro jednotlivá prostředí, takže během jedné návštěvy památníku města Protivína tak stihnou poznat život našich předků, zahrát si divadlo a nakonec se ještě můžou vydat na cestu kolem světa. To moderní pojetí zdejší historické expozice ocenili taky muzejní odborníci. V prestižní soutěži Gloria Musealis získala 3. místo. No a já připomenu, že ještě teď v říjnu do konce října je muzeum otevřené každý den kromě pondělí.
1: Tolik živě z Protivína náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a pěkné odpoledne.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V neděli jsme v pochoutkovém roce na sladko v rámci posvícenského pečení s Vojtou Vrtiškou, cukrářem, který vyhrál z jednu z předchozích řad televizní soutěže Peče celá země, upekli karamelový koláč s jablky. Ten recept si připomeňme společně s kolegou Patrikem Rozehnalem. Co si na koláč máme připravit?
1: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
3: Opět oblíbená mísa od robota.
1: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
3: Ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
1: Mouka. Přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
3: Jenom pro pořádek to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
1: Jo, přesně tak. Teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, hodina, zachladíme.

0: napijou zpětně částí vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený, spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
0: Rozvalíme si těsto. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přineseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
0: Já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
0: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
0: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
0: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň a máme hotovo. Pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
2: To jak málo stačí ke štěstí?
1: Oříšek pekanový tam křupne.
0: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím. Tak příště.
3: Karamelový koláč s jablky a šláčkovou čepicí zvládnete i vy. A ohromíte tím svoji rodinu. Rozhodně doporučujeme vyzkoušet. Recept na něj najdete na stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam psaný recept, fotky i videonávod, jak ho udělat. A nezapomeňte, že na těchto stránkách můžete i hlasovat pro nejlepší recept desetiletí. Najdete tam totiž všech 36 letošních soutěžních receptů pochoutkového roku. A odměňovat cenami budeme autory na velkém finále, ale také několik z vás, kteří budete hlasovat. Tak hurá na stránky pochoutkovýrok.cz.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Policie obvinila strojvedoucího kvůli loňské nehodě vlaků u Zlivy na Českobudějovicku. V Písku vzniká nová koalice. Chybět v ní budou Piráti z té současné. Zhruba třetina lidí v Česku konzultuje svůj psychický stav s umělou inteligencí. Ráno bude převážně zataženo, odpoledne polojasno, teploty do 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Kriminalisti obvinili 33-letého strojvedoucího kvůli loňskému střetu vlaků u Zlivy na Českobudějovicku. Při nehodě se zranilo 30 lidí. Škoda byla víc než 80 milionů korun. Podrobnosti přidala mluvčí jihočeské policie Štěpánka Švarcová.
2: Kriminalisté jej viní z toho, že při řízení rychlíku ve směru z Českých Budějovic na Plzeň nezastavil před návěstím, které bylo v poloze stůj, a vjel do cesty proti jedoucímu vlaku, který jel z Dívčic do Českých Budějovic. V případě prokázání viny mu u soudu hrozí trest odnětí svobody až na 8 let. Muž je stíhán na svobodě.
0: V Písku vzniká koalice stran ANO, Naše Česko, Hlas Písku a Starostové a nezávislí. Jejich zástupci podepsali memorandum o spolupráci. Řekl to dnes starosta Písku a lídr vítězného hnutí ANO Michal Čapek. Koalice bude mít 15 zastupitelů v 27 členném zastupitelstvu. Ze současné koalice v té nové nebudou Piráti s pouhým jedním mandátem. Vítězné ANO získalo mandátu 7. K volbám v Písku letos přišlo přes 40% voličů. Ustavující zastupitelstvo se uskuteční 5. listopadu. Skoro třetina lidí v Česku se o svém psychickém stavu radí s umělou inteligencí. Ukázal to průzkum agentury PAQ Research, do kterého se na jaře zapojilo 1800 respondentů. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje před možnými riziky. Chystá příručku pro bezpečné používání AI.
3: Umělá inteligence dělá chyby, takzvaně halucinuje, to znamená produkuje informace, které nejsou pravdivé, ale působí tak.
4: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. AI podle něj nemůže nahradit péči psychologa nebo psychiatra. Lidem by ale mohla poradit třeba s tím, kdy a kde odborníka vyhledat. Podle bývalého ředitele Národního ústavu duševního zdraví Petra Winklera častější používání AI souvisí i se špatnou dostupností péče.
5: Lidé často nedostanou tu pomoc, kterou chtějí.
4: Podle průzkumu Sdružení ambulantních specialistů z loňského roku se na termín u 80% dětských psychiatrů čeká čtvrt roku nebo i déle. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Původně plánovaná sezónní výstava hub v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích se neuskuteční. Muzeum ji mělo v plánu na příští týden. Jak ale píše na sociálních sítích, výstavu musí zrušit kvůli nepříznivým podmínkám a slabému růstu. Návštěvníci i přesto můžou vidět výstavu hřibovité houby v jižních Čechách. Přístupná je až do ledna.
1: Sport.
0: České fotbalistky čeká odvetné utkání v baráži o mistrovství světa. Od 20.15 nastoupí v Paisley nedaleko Glasgow proti domácímu Skotsku. Z úvodního duelu si ale přiváží dvougólové manko. Trenérku národního týmu Jitku Klimkovou zároveň mrzí červená karta, kterou obdržela Tereza Krejčiříková.
6: Jsme oslabené, což určitě jako do odvety není dobrá zpráva. Domnívám se, že to byla prostě zbytečná červená karta, to se nám nesmí stávat v zápasech. Abychom udělali takovouhle školáckou chybu a nechali se vyloučit.
1: Počasí.
0: Středeční ráno bude převážně zatažené, ojediněle se slabým deštěm. Během dopoledne srážky ustanou a ubude i oblačnosti. Odpoledne bude polojasno, na Šumavě až jasno. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách ke 13. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž bude na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Porouchané auto stojí na dálnici D3 přibližně na 64. kilometru u Sudoměřic na Táborsku ve směru na Kaplici. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: příjemné úterní odpoledne od tří lvů z Českého rozhlasu České Budějovice. Jeho české odpoledne pokračuje svou druhou hodinou, která vám i dnes nabídne řadu zajímavých informací nejen z regionu, ale i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkné odpoledne a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. Číst nápisy na baleních potravin se vyplatí. Prodejci si s námi totiž často pohrávají a zkoušejí, jestli poznáme kličky v názvech potravin. Jak nenaletět, si povíme v této hodině. Už za chvíli nás čeká výprava za krokodýly. Zajímavosti s nimi spojené nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A přidáme také obvyklou porci písniček, které nestárnou a fungují jako lék na dobrou odpolední náladu. Chybět nebudou Gazebo a jejich klasický hit I Like Chopin, skupina Olympic a Slzy tvý mámy. A právě teď přichází s hvězdnou písní Malý vůz Ilona Čáková.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. A my se nyní budeme věnovat podzimní úrodě, či spíše neúrodě. Moštárny a pěstitelské pálenice letos víc uklízí, než moštují. Zákazníků je málo, proto některé provozy omezily otevírací dobu, jako třeba ve Hvozdci u Českých Budějovic. Pracovníci se ve volných chvílích víc věnují údržbě zařízení.
2: Takovýhle množství bibelinky a plek manželka běžně vzdělává na štrůdl o víkendu.
3: Pracovník lihovaru a pěstitelské pálenice ve Hvozdci na Českobudějovicku Jaroslav Kraft letos stráví v moštárně minimum času.
2: Teď jsme zapli list, čekáme, až poteče šťáva.
3: Je vidět, že šťávy je opravdu málo.
2: Zhruba těch 50% výtěžnosti z jablek. V jiných sezónách je to až 70%, ale nějaký litr zákazníkovi nateče. Po každém zákazníkovi, který ho zpracuju, tak vyplachuju šroťák, list na moštování, aby to nezaschlo.
3: Protože ta pravděpodobnost letos je velká.
2: Ano, až přijde další zákazník, tak by jabka byly ve šroťáku kyselý zbytek. Už víme, že letos spotřebujeme míň energie než vody.
3: Zákazníků, kteří přijeli moštovat sem do Hvozdce, je letos opravdu minimum, což mi potvrdil i majitel lihovaru Tomáš Linhart.
4: Do začátku září ta sezona je hodně slabá. V průměru nám jezdí tak 2-3 zákazníci na moštování za den. Když to srovnám s loňskou sezonou, tak to bylo 3 zákazníci jezdili tak během půl hodiny.
3: Takže si nacházíte jinou práci tady?
4: Takže děláme různé údržby, vylepšujeme, co se dá.
3: Tady vedle vidím, že máte ještě větší drtičku a ta je umytá. Tu jste letos použili?
2: Ještě jsme ji letos nepoužili, protože aby se nám vůbec protlačily jabka, tak potřebujeme aspoň 100 kg várku jablek. Letos používáme jenom malou drtičku a všechno přesýpáme jenom kbelíkama do kontejneru.
3: Lihovar ve Hvozdci nejenom moštuje, ale zabývá se i výrobou ovocných destilátů. Letos bude podle Tomáše Linharta rok velmi ztrátový.
4: Tím, že ho málo, tak samozřejmě se to odráží i v nákupní ceně. A to se bude promítat i do cen finálových produktů.
3: Špatnou sezónu zaznamenala i moštárna v Nových Hodějovicích na Českobudějovicku, což mi potvrdil i její vedoucí Karel Braun.
5: Loni tak jsme měli přes 18 tun, skoro 19, a letos jsme ani ne na jedné tuně. Největší nárůst zákazníků bylo minulý týden, to jsme jich měli 12.
3: Kvůli nedostatku ovoce omezila provoz moštárna v Husově kolonii v Českých Budějovicích. Místo 2 dnů má otevřeno jenom v neděli. Jitka Ciblová, Vokatá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Už za chvíli nás čeká výprava za krokodýly. Zajímavosti s nimi spojené nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kaimani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: 15 hodin a 35 minut. Na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Jihočeské odpoledne. Číst nápisy na baleních potravin se vyplatí. To, co vypadá jako máslo, totiž máslo být zdaleka nemusí. Nachytat se můžete například také při koupi mletého masa. Na co si dát pozor, se zeptala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obal napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedená. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice povíme o nekalých praktikách některých autoservisů.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
4: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: ladíte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice a další zastavení nás zavede do obce Chýnov na Táborsku. Secese kombinovaná s mystickým vytržením, tak by se dala ve stručnosti shrnout tvorba umělce Františka Bílka. Právě dnes je 85. výročí od jeho úmrtí. Pražská vila na Hradčanech, která mu patřila, je jedním ze známých návštěvnických cílů. František Bílek si ale postavil také ateliér v rodném Chýnově na Táborsku. Vydal se tam redaktor Filip Černý.
1: Nacházím se v Chýnově před vilou sochaře Františka Bílka. Na zvonku na zahradní brance je napsáno zvoňte, tak tedy zvoním.
2: Dobrý den, pojďte dál.
1: Dveře otevřela Miroslava Havlová. My jsme v nádherné a rozlehlé secesní stavbě, kterou František Bílek ovšem nazýval chaloupkou. Proč si ji tu postavil?
2: Tento dům si postavil v roce 1898 na základě toho, že neměl vlastně kde pracovat a postavil si ho vlastně díky tomu, že potřeboval ateliér. Postavil si ho na zahradě svých rodičů a dům začali stavět v dubnu a skončili v září. Dům stál 4000 zlatých, on měl pouze 2000 zlatých a 2000 mu půjčila Helena Emingerová, což byla malířka.
1: Ty 4000 zlatých bylo na tu dobu hodně nebo málo?
2: Asi hodně.
1: Dům je uspůsoben právě pro pobyt výtvarníka, když to tak řeknu, protože vstoupili jsme do velké haly, kde v úrovni prvního patra je ochoz, takže zde se dala dělat veliká monumentální díla. Některá díla jsou umístěna i zde. My stojíme u velmi zajímavé expresivní sochy, plastiky, poprsí Krista.
2: Jmenuje se Náběh ke krucifixu a je to vlastně studie k ukřižovanému a ukřižovaný je vlastně dřevěná socha, která je v chrámu svatého Víta v Praze. František Bílek ji věnoval Tomáši Garriku Masarykovi a Masaryk ji věnoval chrámu svatého Víta.
1: Je tu také velký další náboženský motiv, jestli se nepletu, to je poslední večeře. Rozměrný obraz, který má poměrně zajímavou barevnost.
2: Je to obraz večeře páně, je to vlastně tempera na plátně a je to jeden z mála barevných bílkových obrazů, protože Bílek trpěl částečnou barvoslepostí, takzvaným daltonismem a zde bojoval se zelenou a s červenou barvou.
1: Pojďme se podívat do patra, jaká zajímavá další díla zde vystavujete. Tak, teď jsme v ložnici.
2: Teď jsme vlastně, ano, v ložnici Františka Bílka. A zde jsou soší, nebo taková bysta rodiny. Je zde manželka Berta, syn František a dcera Berta. Je to spálené hlíny. V Chýnově vlastně byli hrnčíři a František Bílek se učil od nich práci s hlínou od malička.
1: Komůrka to je relativně malá, mě ještě zaujalo, to je pracovní stůl a on trochu vypadá, nebo je to vůbec pracovní stůl, mě to připomíná harmonium.
2: Je to toaletka, ta toaletka je zde převezena z pražské vily a patřila do ložnice dcery Berty.
1: Ten dřevěný artefakt na tom, který imituje knihu, v tom je tedy zrcadlo?
2: To je zrcadlo, ano, trojdílné zrcadlo.
1: Tento dům je nádherný, nicméně asi by nesplňoval teď už parametry, jaké klademe na hospodaření s energiemi. V zimě máte zavřeno, to asi je obtížné vůbec zde vytopit.
2: Ano, je zde otevřeno od 1. května do posledního října. Vlastně bylo by to zde obtížné vytopit, akorát se vlastně tady temperuje kvůli sochám a nábytku.
0: A já ještě doplním, že pokud byste nestihli Chýnovský dům Františka Bílka navštívit během sezony, v zimě ho přeci jen můžete po telefonické domluvě se správcem vidět též.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Počasí aktuálně přináší téměř zataženou oblohu a k večeru to zřejmě nebude jiné. Akorát teploty snad budou zítra už trochu vyšší.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás čeká v následujících dnech? Na to se právě teď zeptám meteorologa Petra Friebauera, kterého zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Petře, jak bude v noci a zítra?
2: Během noci přes naše území přejde okludující frontální systém a za ním k nám během zítřejšího dne postoupí tlaková výše od jihozápadu. V noci tedy očekáváme převážně zataženo. Na většině území kraje se slabým deštěm, k ránu potom bude srážek ubývat a na Šumavě ubyde také oblačnosti. Zítra během dopoledne srážky zcela ustanou a oblačnosti začne ubývat i jinde v kraji. V druhé polovině dne tedy očekáváme již polojasno, na Šumavě přechodně až jasno. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 8 až 5 stupni Celsia. Ty maxima budou pouze o stupínek vyšší než dnes, mezi 13 až 16, na horách kolem 12 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, v noci jihozápadní, během zítřejšího dne západní.

0: podobné, převážně oblačno, místy přechodně se zmenšenou oblačností. V noci a ráno opět místy s mlhami nebo s nízkou oblačností. Minima budou kolem 4 stupňů Celsia, opět místy s přízemními mrazíky, maxima potom mezi 14 až 18 stupni Celsia a vítr stále slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: A máte pro nás dobré počasí, které jste si připravili na sobotu?
0: V sobotu to počasí příliš příznivé nebude, ovlivní nás studená fronta. Bude tedy stále převážně oblačno, v noci a ráno pouze ojediněle s mlhami, odpoledne ale od severozápadu oblačnosti ještě přibyde a postupně se místy vyskytne také déšť. Minima budou kolem 3 stupňů Celsia, opět místy s přízemními mrazíky a maxima kolem 15 stupňů Celsia, takže ty teploty se příliš měnit nebudou. A vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne se potom změní na mírný, severozápadní až severní, 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Říká Petr Friebauer, kterému děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy. České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V čele vedení Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku bude znovu starosta Tomáš Jirsa z ODS. Na jihu Čech je 883 případů limeské boreliózy. Je to o 63 víc než loni. Mladík, který o víkendu pobodal v Plzni běžkyni, si podle policie vybral svou oběť zcela náhodně. Ráno bude převážně zataženo, odpoledne polojasno. Teploty do 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Starosta Tomáš Jirsa z ODS znovu povede Hlubokou nad Vltavou na Českobudějovicku. Podle počtu hlasů strana ve volbách skončila jako druhá. Vedení města si ale Jirsa zajistil podepsáním koaliční smlouvy s dalšími čtyřmi uskupeními. Konkrétně jde o koalici ODS Společně pro Hlubokou, ANO 2011, Hluboká pro rodinu a Hluboká nad Vltavou město pro život. Pokračuje starosta města Tomáš Jirsa z ODS.
2: Po volbách se sešli zástupci současné koalice a podepsali koaliční smlouvu s tím, že na Hluboké budeme pokračovat ve vedení města tak jako dosud, protože jsme dostali 16 mandátů, ta koalice z 21, takže je to výrazná převaha.
0: V Jihočeském kraji dál přibývá případů limské boreliózy. Za uplynulý týden hygienici potvrdili 14 nových nakažených. Podrobnosti doplnila ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
3: Potvrzeno bylo dosud 883 případů limské boreliózy, o 63 více než v loni v tomto období. Nejvíce jich je na Jindřichohradecku a Českobudějovicku, nejméně naopak na Prachaticku a na Písecku.
0: Na jihu Čech letos onemocnilo skoro 900 lidí limskou boreliózou. Na obnovu kostela v Chlumu u Třeboně, který na jaře 2024 poničil požár, poslali dárci přes 2 miliony korun. Sbírku už městys dvakrát prodloužil a skončí 31. října. Oheň na barokním kostele na nebevzetí Panny Marie způsobil škodu 17 milionů korun a hasiči zabránili dalším škodám za 30 milionů korun. ČTK to řekla starostka Jitka Bednářová za Vaši občané pro Chlumecko. Peníze ze sbírky poskytuje městys římskokatolické farnosti, které památka patří. Policie obvinila z vraždy ve stádiu pokusu mladíka, který o víkendu pobodal běžkyni u Boleveckého rybníka v Plzni. Podle policie si útočník vybral oběť zcela náhodně. Pokračuje policejní mluvčí Pavla Burešová.
4: Dnešního dne obvinila vrchní komisařka z odboru obecné kriminality 17-letého mladíka Stachovska z provinění vraždy ve stádiu pokusu. Zároveň bude vrchní komisařka podávat i podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.
0: Událost se stala v sobotu odpoledne. Žena se šla k velkému boleveckému rybníku zaběhat. Muž ji zezadu napadl a ujel na kole.
1: Počasí.
0: Ráno bude převážně zataženo, ojediněle se slabým deštěm, odpoledne polojasno, na Šumavě až jasno. Naměříme do 16 stupňů, na horách do 13. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Auto s cyklistou se střetlo v ulici Karolíny Světlé v Českých Budějovicích. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu. Díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj Ivo.
6: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
5: Výborně, a taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
1: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1. Tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit. A k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk, proto se zdržuju toho takovýho... No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubyt, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší a ba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Pište, nebo víte co, raději rovnou telefonujte.
1: Na číslo 155.
0: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
1: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
0: A jistota je jistota... Jistota, jistota, jaká jistota?
1: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
0: Oh, to je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
1: Ne, já mám na mysli jenom blaho pisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom...
0: No. Zkrátka jste v tom, ano.
1: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
0: O, to je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
1: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne.
0: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
1: No co pak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
0: O, ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, veďte.
1: Ne, ten strouchnivělej dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
0: Ne, tak tohle
1: tak myslím. Tohle já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval, to myslím.
0: No. Víceméně neúspěšně, že? Mně se zdále, že prozrazujete víc, než je záhodno.
1: To ne... Ne, to neprozrazuju, protože to je každému jasné.
0: Co je každému jasné? Co je každému jasné?
1: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
0: Ale teď už od mládí mi říkali, že jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
1: No to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
0: No, to doufám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba už... Jsi stala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jaký první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli?
4: Jak myslíš nápadníci? Jako, no, že mě balili, nebo...
3: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
4: Patriku, to už je
3: dávno.
4: Ani nechci říct tu číslovku.
3: Ale máš to v paměti.
4: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol. Takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakýho nápadníka. A nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
3: Jasně, jedno nápadníka. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
4: Můj první nápadník, kterého jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel, a hráli jsme spolu divadlo, a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takovej malinký strašný byteček po babice, a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat, a tak hezky pomáhala, už tam bydlela. Takže nenápadně to začalo.
3: Jo. A dají se na rozdíly třeba s účastným už Petr, tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
4: Taky se nastěhoval. velmi rychle. Ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se, a první předměty, který si po nastěhování přinese sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a dal si ji na půdu, a pak si přinese ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce, a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst, a to si přines jako předmět a bral si to do vany, a to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let. Jsme
3: koho,
4: teď v září.
3: Červa, nebo?
4: Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyvedl z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu káno jel. Docházelo, no jo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěl.
3: Iva Hitnerová, náš dnešní host, první veselé vyprávění, a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat, a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, anebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900, nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojujete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co to bude?
4: Ivana Mládka.
2: Ivana Mládka, varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, zdravím paní Hymněrovou a i vás, Patriku, Karel Zbojkovič.
2: Ano.
5: A já bych ptal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod. Děkuji. Taky děkujeme. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Kdo třeba v téhle chvíli?
6: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
2: Dobrá, jo? Děkuju.
6: Přeji hezký den, naschledanou.
2: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
7: Dobrý den, já vás moc, strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
2: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
8: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebe kriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manchesterové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé se mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. Že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat si budou vlastně vyprávění, sketch, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou, ti tam dorazí, a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším, a dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě. Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
2: Jo, jo, jo.
1: Protože to není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: vzpomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa, třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin, navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími. Zase

0: no hlavně to šumivé má ráda Iva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano.
0: A zpívala jsi u něj někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala moc krát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už z toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala, ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to
0: tak. Pak si to vynahradí, určitě na chvíle přijde.
1: Určitě.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Ivan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si, co jste se tam bavili.
1: No, víte, no, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No, tak. No. A už jsem doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dá.
3: Krásně jsem si užil Luhačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček,
3: Karel Šíp. Richarda, nebo jak se to
0: dobře, bude. Richard III. Píšu jim bod a děkuji moc. Mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další? Dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor z Brna a okolí.
0: A okolí.
4: A my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni,
1: ano,
4: jestli jak vycházela část Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako,
1: promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A,
4: no právě, proto se ptám.
1: Aha,
4: jako, víte,
1: a setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle Divadelka pod věží Marie Rotrové a ty dva pán nové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě. A teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl. A přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět a to nejde. To nejde, protože... ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná vůbec to. A já jsem říkala, to ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapeně koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčík, který byl mimořádný talent.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tedy dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás oba zdraví.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhod. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Lukavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko.
0: Dobře.
6: Díky, hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, k který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si o ta náře pro auto přišel, jel ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat, na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty
1: tam
0: kráce
1: jsou
0: pohybové.
1: Věci, které už prostě třeba se zvedám no. Tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, všichni soucitně čekají, jak to dopadne a do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá. Jo, a to lidi úplně zařvali v tom divadle a teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny, říká, já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat, tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho, ale co nejdůležitějšího chystám v prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
0: No to jsem se chtěla zeptat.
1: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
0: Ty si to chceš jít dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80, ne?
1: To uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
0: Takže se těšíme. Novoměstská radnice
1: od 3. prosince.
0: Od 3. prosince. Výborně, ano. Pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě. Jo, Vánoce jsou na splnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční, tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na Humoriádu Iva Hitnerova. Co to
3: nedávno bude? Jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a z ní jde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
2: První dopis Sally.
4: Teď ti tedy Sally napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátrala, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu. Ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou, zde jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce splálo. A tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem Tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky, ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku. Když pravda, chodilo se do kruhu. Ale teď, když přijdu domů, čekají mě 4 holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkci revizorky. Na odpověď čeká Uršula.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaši odpověď ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečku, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Ina Lečáková a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
3: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně
2: je to pro tebe
3: nepotřeba.
2: Rychlejší.
3: Je to pro mě daleko rukou. Rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
2: Tak jako známe z tvého podpisu.
3: Ano, tak jako ano, takhle, ano, takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tedy díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
2: Po tobě, jo.
3: Bo mě obrázky, ale přeci
2: jenom... No, ale dopisy píšeš taky.
3: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi
2: někdo schovává. Určitě, o tebi, jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízením telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák zpovídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu? Ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat. A...

0: Čím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
1: To jsou rány bičem, tohle.
0: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
1: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
0: Milý Pepíku, píší děti.
1: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
0: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
1: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pesík.
0: No tak naschledanou, naschledanou a mnoho úspěchu v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
2: Naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuji za návštěvu, Ivo.
3: Já taky děkuji za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
2: I vám zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Starostové a nezávislí vyhráli komunální volby ve Vimperku na Prachaticku. Moštárny a pálenice na jihu Čech zpracovaly letos jen minimum ovoce. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra znovu vzrostou. Ráno bude převážně zataženo, odpoledne polojasno, teploty do 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Bezmála 8,5 tisíce hlasů zajistilo vítězství hnutí Starostové a nezávislí při komunálních volbách ve Vimperku na Prachaticku. Ze 17 členného zastupitelstva získalo celkem 5 křesel. Dosavadní starostka města a lídrině kandidátky Starostové a nezávislí Jaroslava Martanová doplňuje.
4: Rádi bychom navázali na tu spolupráci, která tady byla na radnici, jak jsme měli uzavřenou koalici, ale chtěli bychom i další, aby se zapojili nějakým způsobem do řízení města a zejména do jeho směřování do budoucna. Budeme si za starosty ucházet o postarosty a já budu nominována na postarostky.
2: Nedostatek ovoce se letos projevuje i v moštárnách a pěstitelských pálenicích na jihu Čech. Zákazníků je minimum, proto některé omezily provoz. Pěstitelská pálenice s moštárnou v Hostci na Českobudějovicku využívá volný čas k údržbě. Situaci popsal majitel Tomáš Linhart.
5: Jabka nejsou skoro vůbec. Málo jak švestek, tak hrušek. V průměru nám jezdí tak 2-3 zákazníci na moštování za den. Když to srovnám s loňskou sezonou, tak to bylo 3 zákazníci jezdili tak během půl hodiny. Takže děláme různé údržby, vylepšujeme, co se dá.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Na svém webu to oznámilo ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun a 61 haléřů. To je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů zdraží i benzin. Litr bude stát maximálně 47 korun a 21 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Opatření má zatím platit do konce měsíce. ČES se bude bránit proti rozhodnutí lucemburského soudního exekutora v kauze Diag-Human. Ten včera polostátní firmě zablokoval část podílů. Diag-Human se soudí s Českem o odškodnění za 17 miliard korun kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou. Teď se snaží peníze vymoci prostřednictvím majetku v zahraničí. Polostátní ČES se ale brání, že s kauzou nemá nic společného. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO postup lucemburských úřadů označila za nezákonný.
6: Určitě se bránit budeme jako Česká republika, je to něco neuvěřitelného, co se vůbec mohlo stát, je to starý spor možná skoro 20 let a bezesporu my považujeme ty kroky, které se v Lucemburku staly za nezákonné a bezesporu Česká republika, Český stát se bude bránit.
2: I podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stát dlouhodobě neuznává nárok firmy na odškodnění a bránit se bude dál. ČES zdůrazňuje, že zákazníků se zablokování podílů nedotkne.
0: Počasí.
2: Ráno bude převážně zatažené, ojediněle se slabým deštěm. Během dopoledne se srážky ustanou a ubyde i oblačnosti. Odpoledne bude polojasno, na Šumavě až jasno. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách ke 13. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž bude na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: K nehodě se zraněním došlo na silnici 19 u Hrejkovic na Písecku. Osobní auto s cyklistou se střetlo v ulici Karolíny Světlé v Českých Budějovicích. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Krátce po páté startuje úterní vydání Dne v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině nabídneme vydatnou porci zajímavých publicistických příspěvků našich redaktorů i editorů a přidáme další pečlivě sestavené koření pro vaše uši, samozřejmě v podobě písniček, které nestárnou. Dnes je to 85 let, kdy zemřel sochař František Bílek. A pokud máte rádi neobvyklou architekturu, nenechte si ujít návštěvu Bílkova domu v Chýnově. Za chvíli vás tam v rámci Dne v kraji pozveme. A jaká bude hudba? Chybět nebude legendární švédské kvarteto ABBA, skupina Kex a právě teď přichází skupina Balet zaspívat píseň Hej pane disc jockey. Příjemný poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice a vedle ve studiu už je s dnešním zpravodajským souhrnem připravena kolegyně Lenka Rybáčková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Mimoúrovňová křižovatka u Češňovic na Českobudějovicku by měla řidičům sloužit už závěrem letošního roku. Na sociální síti X o tom informoval šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Stavba je součástí přeložky hlavního tahu 1/20 mezi Pištínem a Českým Vrbným. Do konce roku taky ŘSD plánuje otevřít většinu čtyřprůvohového uspořádání silnice kolem Dasného. Provizorní kruhový objezd u Bavorovic přestane fungovat nejpozději v květnu příštího roku. Celá stavba by měla být hotová zhruba za rok. Ředitelství silnic a dálnic taky jednalo o severní spojce v Českých Budějovicích. Předmětem bylo zpoždění a změny vyvolané realizací dvoukolejné přeložky železniční trati a problémy s přeložkami inženýrských sítí v Nemanické ulici. Se zprovozněním stavby počítají zhruba za 2 roky. Kriminalisti obvinili 33-letého strojvedoucího kvůli loňskému střetu vlaků u Zlivy na Českobudějovicku. Při nehodě se zranilo 30 lidí. Škoda byla víc než 80 milionů korun. Podrobnosti přidala mluvčí jihočeské policie Štěpánka Švarcová.
3: Kriminalisté jej viní z toho, že při řízení rychlíku ve směru z Českých Budějovic na Plzeň nezastavil před návěstím, které bylo v poloze stůj a vjel do cesty proti jedoucímu vlaku, který jel z Dívčic do Českých Budějovic. V případě prokázání viny mu u soudu hrozí trest odnětí svobody až na 8 let. Muž je stíhán na svobodě.
2: Pracovníci ski areálu Monínec na hranici Středočeského a Jihočeského kraje začali vyrábět sníh na zimní sezónu. Práce potrvají asi měsíc. Nový sníh doplní ten, který zbyl z minulé zimy. Pracovníci ho uchovali pod speciálními plachtami. Veřejnosti se areál otevře 16. listopadu. Do té doby by ale na svah lidé chodit neměli, říká majitel areálu Jaroslav Krejčí.
4: Ten sníh jako je bílý a lidi se na ně rádi fotí a okolo není úplně sucho, takže na to vlastně vlezou v těch bahnitých botech. No a tím pádem to vlastně to hrozně ubližuje, když se potom za prvé mizí rychleji a za druhý, když ho rozhodneme, tak je zbytečně hnědý nebo ošklivý místo toho, aby byl bílý.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Jeden kámen za druhým postupně mizí ze zdi u řeky Malše na českobudějovickém Zátkově nábřeží. Stavební dělníci si ještě předtím všechny kameny očíslovali a barevně označili. Všechny se budou postupně při rekonstrukci nábřeží vracet zpět. Zeď v památkové chráněné zóně se kvůli nové náplavce posune dál od řeky.
1: Koukneme se na označený kamen 1-2, na něm je udělaná ryska, která je 20 cm nad úrovní vody.
2: Ukazuje na část rozebrané nábřežní zdi stavby vedoucí Jiří Mestl ze společnosti Metrostav.
1: Do týmy vlastně jdeme, to už je čistá úroveň, která bude k odbourání.
2: Právě teď dělníci podle Jiřího Mestla ze stavby odvážejí hlavně suť vybagrovanou za původní zdí.
1: Pilou se odřízne požadovaná úroveň, strojně potom bagrem se to odbourává. Kamen má 40 cm, my z něj potřebujeme jenom 10 až 15 cm jeho mocnosti.
2: Vidím tu na těch kamenech značky, čísla a barevné rozlišení. Proč to tak je?
1: Je to rozdělený, aby kameníci dokázali potom zase to v původním stavu vrátit, ale o tu danou vzdálenost k objektům. Takže máme rozdělený jak barevný, co nám říká jakoby pole, tak potom to jednotlivý barevný pole je očíslovaný, aby jsme věděli, že kámen 1 patří do prvního pole v bílý barvě.
2: Po úpravě terénu je podle Mestla čeká skládání kamenů do nové zdi posunuté od břehu přibližně o 6 metrů.
1: Památkáři víceméně vyžadují, aby ten původní stav byl skopírovaný na tu novou stěnu, takže bude to pucle.
2: Celá zeď se nachází v památkově chráněné zóně. Podle garanta území z Českobudějovického památkového ústavu Radka Lišky je stavba zajímavá z mnoha pohledů.
3: Má schodiště, úvazy na vory a lodě, kamennou korunu se zábradlím, vazby na mosty, architekturu. Stavebníci si musí dávat pozor, aby zeď a nově vzniklé prostory nebyly zahlceny moderními doplňky.
2: Dělníci budou zeď rozebírat do konce letošního listopadu. Se stavbou nové začnou až v příštím roce. Nepoužité části kamenu by po rozebrání původní zdi mohly podle náměstka primátorky Petra Maroše z Hnutí naše Česko na stavbě dál posloužit.
4: Ty kameny budou ještě seřezány, aby vznikla úplně rovná ta plocha. Nebude to úplně jednoduché. Zadní části kamenů, jak se budou seřezávat, tak zbyde a pokud budou v nějakém hezkém stavu, tak by určitě měly být použity v interiéru kavárny.
2: Podle náměstka se Zátkovo nábřeží promění i v místech dál od řeky Malše.
4: Bude vznikat pěší zóna a cyklostezka, plus bude tam výsadba stromů. Už to bude chytat takovou tu finální podobu a samozřejmě bude tam vznikat dole kavárna, takže se tam bude pracovat i v místech, která občané asi v tuhle chvíli neuvidí.
2: Celá přestavba nábřeží na náplavku za víc než 150 milionů korun by měla být hotová do konce příštího roku. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Ladíte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice a my pokračujeme příspěvkem, který není vzhledem k letošnímu suchu a neúrodě vůbec veselý. Moštárny a pěstitelské pálenice letos víc uklízí, než moštují. Zákazníků je málo, proto některé provozy omezily otevírací dobu. To je i případ Hvozdce u Českých Budějovic. Pracovníci se ve volných chvílích tak věnují alespoň údržbě zařízení.
1: Takovýhle množství bibelinky a jablek manželka běžně vzdělává na štrůdl o víkendu.
2: Pracovník lihovaru a pěstitelské pálenice ve Hvozdci na Českobudějovicku Jaroslav Kraft letos stráví v moštárně minimum času.
1: Teď jsme zapli list, čekáme, až poteče šťáva.
2: Je vidět, že šťávy je opravdu málo.
1: Zhruba těch 50% výtěžnosti z jablek. V jiných sezónách je to až 70%, ale nějaký litr zákazníkovi nateče. Po každém zákazníkovi, kterýho zpracuju, tak vyplachuju šroťák, list na moštování, aby to nezaschlo.
2: Protože ta pravděpodobnost letos je velká.
1: Ano, než přijde další zákazník, tak by jabka byly ve šroťáku kyselý zbytek. Už víme, že letos spotřebujeme míň energie než vody.
2: Zákazníků, kteří přijeli moštovat sem do Hvozdce, je letos opravdu minimum, což mi potvrdil i majitel lihovaru Tomáš Linhart.
3: Od začátku září ta sezona je hodně slabá, v průměru nám jezdí tak 2-3 zákazníci na moštování za den. Když to srovnám s loňskou sezonou, tak to bylo 3 zákazníci jezdili tak během půl hodiny.
2: Takže si nacházíte jinou práci tady?
3: Takže děláme různé údržby, vylepšujeme, co se dá.
2: Tady vedle vidím, že máte ještě větší drtičku a ta je umytá. Tu jste letos použili?
1: Ještě jsme ji letos nepoužili, protože aby se nám vůbec protlačily jabka, tak potřebujeme aspoň 100 kilo várku jablek. Letos používáme jenom malou drtičku a všechno přesýpáme jenom kbelíkama do kontejneru.
2: Lihovar ve Hvozdci nejenom moštuje, ale zabývá se i výrobou ovocných destilátů. Letos bude podle Tomáše Linharta rok velmi ztrátový.
3: Tím, že ho málo, tak samozřejmě se to odráží i v nákupní ceně, a to se bude promítat i do cen finálových produktů.
2: Špatnou sezónu zaznamenala i moštárna v Nových Hodějovicích na Českobudějovicku, což mi potvrdil i její vedoucí Karel Braun.
4: Loni tak jsme měli přes 18 tun, skoro 19, a letos jsme ani ne na jedné tuně. Největší nárůst zákazníků bylo minulý týden, to jsme jich měli 12.
2: Kvůli nedostatku ovoce omezila provoz moštárna v Husově kolonii v Českých Budějovicích. Místo 2 dnů má otevřeno jenom v neděli. Jitka Ceblová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: 17 hodin a 29 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Secese kombinovaná s mystickým vytržením. Tak by se dala ve stručnosti shrnout tvorba umělce Františka Bílka. Právě dnes si připomínáme 85 let od jeho úmrtí. Pražská vila na Hradčanech, která mu patřila, je jedním ze známých návštěvnických cílů. František Bílek si ale postavil také ateliér v rodném Chýnově na Táborsku. Vydal se tam redaktor Filip Černý.
1: Nacházím se v Chýnově před vilou sochaře Františka Bílka. Na zvonku na zahradní brance je napsáno zvoňte, tak tady zvoním.
2: Dobrý den, pojďte dál.
1: Dveře otevřela Miroslava Havlová. My jsme v nádherné a rozlehlé secesní stavbě, kterou František Bílek ovšem nazýval chaloupkou. Proč si ji tu postavil?
2: Tento dům si postavil v roce 1898 na základě toho, že neměl vlastně kde pracovat a postavil si ho vlastně díky tomu, že potřeboval ateliér. Postavil si ho na zahradě svých rodičů a dům začali stavět v dubnu a skončili v září. Dům stál 4000 zlatých, on měl pouze 2000 zlatých a 2000 mu půjčila Helena Emingerová, což byla malířka.
1: Ty 4000 zlatých bylo na tu dobu hodně nebo málo?
2: Asi hodně.
1: Dům je uspůsoben právě pro pobyt výtvarníka, když to tak řeknu, protože vstoupili jsme do velké haly, kde v úrovni prvního patra je ochoz, takže zde se dala dělat veliká monumentální díla. Některá díla jsou umístěna i zde. My stojíme u velmi zajímavé expresivní sochy, plastiky, poprsí Krista.
2: Jmenuje se Náběh ke krucifixu a je to vlastně studie k ukřižovanému a ukřižovaný je vlastně dřevěná socha, která je v chrámu svatého Víta v Praze. František Bílek ji věnoval Tomáši Garriku Masarykovi a Masaryk ji věnoval chrámu svatého Víta.
1: Je tu také velký další náboženský motiv, jestli se nepletu, to je poslední večeře. Rozměrný obraz, který má poměrně zajímavou barevnost.
2: Je to obraz Večeře páně, je to vlastně tempera na plátně a je to jeden z mála barevných bílkových obrazů, protože Bílek trpěl částečnou barvosleposti, takzvaným daltonismem a zde bojoval se zelenou a s červenou barvou.
1: Pojďme se podívat do patra, jaká zajímavá další díla zde vystavujete. Tak, teď jsme v ložnici?
2: Teď jsme vlastně ano, v ložnici Františka Bílka a zde jsou soší, nebo taková bysta rodiny, je zde manželka Berta, syn František a dcera Berta. Je to spálené hlíny. V Chýnově vlastně byli hrnčíři a František Bílek se učil od nich práci s hlínou od malička.
1: Komůrka to je relativně malá, mě ještě zaujalo, to je pracovní stůl a on trochu vypadá, nebo je to vůbec pracovní stůl, mě to připomíná harmonium.
2: Je to toaletka, ta toaletka je zde převezena z pražské vily a patřila do ložnice dcery Berty.
1: Ten dřevěný artefakt na tom, který imituje knihu, v tom je tedy zrcadlo
2: schovat? Je zrcadlo, ano, trojdílné zrcadlo.
1: Tento dům je nádherný, nicméně asi by nesplňoval teď už parametry, jaké klademe na hospodaření s energiemi. V zimě máte zavřeno, to asi je obtížné vůbec zde vytopit.
2: Ano, je zde otevřeno od 1. května do posledního října. Vlastně bylo by to zde obtížné vytopit, akorát se vlastně tady temperuje kvůli sochám a nábytku.
3: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Den v kraji.

0: počasí. Jaké počasí nás čeká v následujících dnech, na to se právě teď zeptám meteorologa Petra Friebauera, kterého zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Petře, jak bude v noci a zítra?
1: Během noci přes naše území přejde okludující frontální systém a za ním k nám během zítřejšího dne postoupí tlaková výše od jihozápadu. V noci tedy očekáváme převážně zataženo. Na většině území kraje se slabým deštěm, k ránu potom bude srážek ubývat a na Šumavě ubude také oblačnosti. Zítra během dopoledne srážky zcela ustanou a oblačnosti začne ubývat i jinde v kraji. V druhé polovině dne tedy očekáváme již polojasno, na Šumavě přechodně až jasno. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 8 až 5 stupni Celsia. Ty maxima budou pouze o stupínek vyšší než dnes, mezi 13 až 16, na horách kolem 12 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, v noci jihozápadní, během zítřejšího dne západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu a zítra večer bude vítr slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: Zítra to vypadá podzimně a velmi dobře. Jaký bude další den v týdnu?
1: Ve čtvrtek počasí u nás ovlivní tlaková výše postupující přes naše území k severovýchodu. Očekáváme převážně oblačno. V noci a ráno se navíc místy vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne budou rozpouštět. Minimální teploty budou kolem 3 stupňů Celsia a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Maximální denní teploty budou kolem 14 stupňů Celsia a vítr pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu a nebo bez větří.
0: A jak bude v pátek?
1: Pátek to počasí bude velmi podobné, převážně oblačno, místy přechodně se zmenšenou oblačností, v noci a ráno opět místy s mlhami nebo s nízkou oblačností. Minima budou kolem 4 stupňů Celsia, opět místy s přízemními mrazíky, maxima potom mezi 14 až 18 stupně Celsia a vítr stále slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
0: A máte pro nás dobré počasí, které jste si připravili na sobotu?
1: V sobotu to počasí příliš příznivé nebude, ovlivní nás studená fronta. Bude tedy stále převážně oblačno, v noci a ráno pouze ojediněle s mlhami. Odpoledne ale od severozápadu oblačnosti ještě přibyde a postupně se místy vyskytne také déšť. Minima budou kolem 3 stupňů Celsia, opět místy s přízemními mrazíky a maxima kolem 15 stupňů Celsia, takže ty teploty se příliš měnit nebudou. A vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne se potom změní na mírný, severozápadní až severní, 2 až 5 metrů za sekundu.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Vzpomínka na pomádu. Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice. Smutná statistika říká, že letos v září se na tuzemských silnicích stalo téměř 50 smrtelných nehod. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o výrazný nárůst. Při pomoci během dopravní nehody je důležitá každá vteřina. Většinou ale člověk na místě reaguje pudově a jen těžko si vzpomene na nějaké poučky. My jsme v našem dnešním dopoledním vysílání podrobně probrali, kromě

0: poskytnutí první pomoci i další důležité věci. Hostem kolegy Matěje Vodičky byl záchranář Petr Kadeřábek ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.
1: Pokud je na místě té nehody víc lidí, kteří chtějí pomoci, tak jak si správně rozdělit ty jednotlivé role? To je taky docela důležitá věc.
2: Pokud bych byl já ten, který by inicioval tu pomoc a který by byl organizátorem té pomoci, tak je důležité udávat konkrétní úkoly. Například vy, pane, v tom modrém tričku, zavolejte na linku 155, vy dojdete pro autolékárničku, vy se postarejte o tamhle toho pacienta. Ty konkrétní úkoly jsou nesmírně důležitý. Obecný úkol, například můžete někdo zavolat záchrannou službu, častokrát nemusí mít tu odezvu, kterou právě chceme.
1: Zároveň může najednou volat i víc lidí.
2: Ano, může volat.
1: Třeba nejsou skoordinovaní, je to tak. Vy jste taky několikrát zmínili tu autolékárničku, to je samozřejmě povinnou výbavou každého vozu. Jak ji ale správně použít?
2: První, co by bylo dobrý, je vědět, kde ji v tom autě mám. A mít ji právě po ruce, tak jak už jsme mluvili předtím. Nejlépe opravdu v kabině řidiče. Já osobně ji mám pod sedadlem, spolujezdce. Vím to úplně zcela přesně, nemám ji v kufru. Dále v té lékárnice bychom se měli aspoň rámcově vědět, co v ní máme. Důležité je, že v ní máme latexové rukavice, které jsou naší ochranou. Jsou tam nějaké obvazy, jsou tam také nůžky, je tam izotermická folie. To bych vyzdvihnul vzhledem k počasí, které panuje. Ten termomanagement u těch pacientů je nesmírně důležitý a je jedno, jestli je léto, jaro, podzim nebo zima.
1: Když se teď ještě jenom oklikou vrátíme k tomu vašemu působení na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, taková obecná a ne úplně jednoduchá otázka, přiznávám. Myslíte si, že je ve společnosti povědomí vyšší o té první pomoci než v předchozích letech, nebo že se třeba mírně zvyšuje v té poslední době?
2: V poslední době existuje mnoho různých kurzů, vzdělávacích programů, dokonce se ještě více do povědomí dostávají i různé vzdělávací akce. Například tento pátek 16. října je Světový den záchrany života a to by se asi slušelo i pozvat posluchače k obchodnímu centru Globus, kde od 11 do 4 bude představit zdravotnické záchranné služby, kde si právě mohou tu první pomoc vyzkoušet. Mohou si tam třeba vyzkoušet ten Rautekův manévr, mohou si tam vyzkoušet resuscitaci, práci s AEDčkem, mohou si tam vyzkoušet i třeba zástavu krvácení a zeptat se na některé věci, které by je zajímaly.
1: Jedinečná příležitost a velmi dobrá pozvánka pro vás, milí posluchači. Poslední věc, dnes je už docela běžné, že když si lidi chtějí vyhledat nějaké informace, vezmou do ruky mobilní telefon a ptají se umělé inteligence. Doporučil byste ji lidem, kteří se dostanou k nehodě a neví třeba, jak pomoci?
2: Umělou inteligenci bych jako zkratku v té první pomoci a nebo tady v tom řekněme vynechal. Důležité je opravdu se spojit s tím operátorem na lince 155, ten posílá tu pomoc, ten mi v té pomoci dokáže navigovat a já potřebuji rychlou, svižnou, efektivní komunikaci. Náhrada s jakýmkoliv chatbotem mi určitě nemůže pomoct tak, jako právě ten operátor. Tu umělou inteligenci si dokážu představit k vyřešení nějakých administrativních záležitostí, které jsou u dopravní nehody bez zranění a jsou to tak říkající jenom plechy.
0: Celý rozhovor s Petrem Kadeřábkem si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz.
1: Vystoupal na všechny vrcholy v Alpách, které se tyčí minimálně ve 4000 metrech nad mořem. Horolezec a fotograf Jakub Cejpek si tím splnil svůj sen, který mu zabral 20 let. Která z alpských 4000 mu dala nejvíc zabrat, jaké další cíle si nyní dává a jak při lezení zvládá ještě pořizovat fotky? Nejen o tom si s Jakubem Cejpkem popovídáme ve středu 14. října po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Den v kraji.
1: Dnešní Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice je ve svém finále a já pro vás mám ještě pozvánky k zítřejšímu poslechu. Bývalý fotbalový kanonýr Jablonce, Sparty nebo české reprezentace David Lafata se po ukončení profesionální kariéry věnuje fotbalistům v českobudějovickém gymnáziu Česká. Aktuálně si zkouší, jaké je to být na hřišti s florbalkou. Reportáž Kamila Jáši si můžete poslechnout zítra po zprávách v 6 ráno. Husinecká přehrada je na nejnižší provozní hladině a s menším množstvím vody se musí obejít i řeka Blanice. Změny v ní sledují i rybáři, kteří dobře znají její obvyklou podobu. Jak nízký průtok ovlivňuje život v řece, to přiblíží Kristýna Baršíny v zítřejší reportáži, kterou odvysíláme po 8. hodině. Rodačka z Bernatic na Písecku a doktorka Vlasta Kálalová Diloty před 100 lety provozovala československou nemocnici v iráckém Bagdádu. Na pořad historika Jiřího Práška věnovaný jedné z nejpozoruhodnějších českých žen 20. století vás pozveme v našem vysílání zítra kolem 10:30.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: dnes večer v České televizi. ČT1, když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pořadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2, jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90, moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský, zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ukrajina nedostala od spojenců informace o útoku balistickými raketami. V Česticích na Strakonicku získalo většinu v zastupitelstvu uskupení Česticko 21. století s podporou Naše Česko. Turistická základna Tokáníště na Jindřichohradecku má lepší zázemí pro dětské tábory. Zítra bude ráno převážně zataženo, odpoledne polojasno. Naměříme do 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. V Charkově a Kyjevě likvidují následky nočních vzdušných úderů. Rusko na Kyjev a jeho okolí odpálilo 5 balistických střel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že od spojenců nepřišlo žádné upozornění na start těchto raket. Útoky nepřežilo nejméně 8 lidí, zraněných jsou desítky.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský upozornil, že informace západních rozvědek o vystřelení balistických raket pomáhají zachraňovat lidské životy. Ukrajině tato včasná varování poskytuje několik západních zemí. Podle amerických médií Spojené státy minulý týden pohrozily, že přestanou Ukrajině dodávat informace o ruských raketách nebo startech letadel s raketami, pokud Kyjev nezastaví útoky na ruské rafinérie. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat v televizi uvedl, že poplach byl v Kyjevě opravdu vyhlášený až v okamžiku příletu raket, ale podobné situace podle něj nastaly i v minulosti a experti teď zjišťují příčiny tohoto zpoždění. Z Ukrajiny Martin Durazín, Český rozhlas.
1: Dosavadní starosta Jan Zábranský může v Česticích na Strakonicku navázat na své působení v čele městyse. Jeho uskupení Česticko 21. století s podporou Naše Česko vyhrálo komunální volby a získalo 6 mandátů v 11 členném zastupitelstvu. Výsledky hodnotí současný starosta a lídr uskupení Jan Zábranský.
4: Řekl bych, že se zúročila tam čtyřletá práce, samozřejmě to i práce celého zastupitelstva, který vlastně fungovalo velice dobře a dá se říct, že mezi námi panovala shoda a to si myslím, že je základ pro nějaký dobrý výsledky, který jsme měli za ty 4 roky.
1: Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci dokončil rozsáhlou modernizaci turistické základny Tokáníště. Areál má nově zateplené budovy, fotovoltaickou elektrárnu nebo dobíjecí stanici pro elektromobily. Úpravy podpořil taky Jihočeský kraj. Proč do základny investuje, vysvětluje krajský investiční technik Karel Mikeš.
5: Ty jednotlivé objekty dostaly zcela novou a daleko lepší tvář, než jsme nastoupili vlastně k těm úpravám. Je to naše krajské děti, které tady v přírodě si myslím naleznou trochu odpočinku od mobilních telefonů, od počítačů, načerpají tady nové sportovní zážitky.
1: Letiště v německém Norimberku obnovilo provoz. Policisté ho dočasně uzavřeli kvůli podezření na nouzovou situaci. Letoun z řeckého Korfu na přistání doprovázely stíhačky Eurofighter. Letecká společnost Corendon Airlines uvedla, že letadlo vyslalo nouzový kód v chorvatském vzdušném prostoru, protože selhal radiokomunikační systém. Stroj ani pasažéři podle ní nebyli ohrožení. Stanice Bayerischer Rundfunk už dřív informovala, že provoz letiště brzy ráno narušily zprávy o možném spatření dronů. Policisté ale v okolí žádné bezpilotní letouny nenašli.
2: Počasí.
1: Zítra ráno bude převážně zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Během dopoledne srážky ustanou a ubyde i oblačnosti. Odpoledne bude polojasno, na Šumavě až jasno. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách ke 13. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž bude na 1. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: K nehodě se zraněním došlo na silnici 19 u Hrejkovic na Písecku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu, Českého

18 hodin a 5 minut začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete jednak plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky na telefonním čísle 221 55 44 11. Tak neváhejte, volejte a přejte si právě teď. A pokud by píseň mohla aktuálně zlepšit vaši náladu, udělejte to samé. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: 18 hodin a 16 minut ladíte úterní melodie pro večera Českého rozhlasu České Budějovice, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky na telefonním čísle 221 55 44 11. A právě tam už je paní Věra, které přejí příjemný podvečer.
1: Děkuji za přivítání, pane Radku, já vám taky přeji hezký podvečer a prosila bych vás o hezkou písničku, a sice dodatečně ke včerejšímu svátku pro pana Marcela Maška ze Čmelín, který včera slavil svátek, a jeho syn Marcel také, takže přeji oběma stálý úsměv, v srdci radost, hodně štěstí, zdraví, věčnou mladost. A přeje vám to teta Věra a Macíkovi mladšímu přeji hodně úspěchů ve studiu ještě. A dneska slaví narozeniny v Kocelovicích pan Jiří Drnek, 72. A proto mu přeji všechno nejlepší, pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojen život, žádné starosti, a přeje mu to Věra ze Čmelín. Chtěla bych také písničku poslat paní Irence do Českých Budějovic, Ivance do Sousedovic a paní Renatě do Kájova. A všem mým kamarádkám, známým a hodným lidem. Děkuji vám, pane Radku, za všechno, mějte se hezky, zase někdy naslyšenou.
0: Vy taky děkujeme za přání a přejeme všem zúčastněným, a ať jsou zdraví, šťastní a veselí. A k tomu jsme jim vybrali píseň od Heleny Vondráčkové Vzhůru k výškám. Mějte se báječně, pěkný podvečer.
1: Naslyšenou.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
3: a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Dobrý den, vážení posluchači. Na spodní kopičku písku v týdenních přesýpacích hodinách dopadlo poslední zrnko. A tak je tady opět Pavel Zajíc ve studiu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, připraven ujmout se role průvodce po dalším dílu folkového antikvariátu. Podzim už propukl naplno, říjen se tváří jako listopad, alespoň co se spadaného listí týče. Letní vybavení garderoby se pomalu stěhuje do skříní a teplá bunda už je ráno nezbytností. Ale známe svou přírodu, která nás ještě může mnohým činem překvapit. Prostě konec roku se blíží a s tím nic nenaděláme. Mám před sebou jednu zajímavou desku a tak vám přečtu její sleeve note, který jsem k ní napsal v roce 2000. Lidská paměť má jednu zajímavou vlastnost. Dodáme-li svým smyslům nějaký podnět vázaný na určitý zážitek, naše paměť dovede vyvolat pocity, které jsme prožívali v době, kdy jsme se s tímto podnětem setkali poprvé. Může to být vůně, chuť, barva, ale nejsilněji, aspoň na mě, působí zvuk, a to zvlášť v podobě písničky. A tak, když si pustím tuhle desku, sednu si do křesla a zavřu oči, zase pádluji v kánoji po Saskatchewanu, štípe mě do očí kouř táboráku pod Mount Robsonem, padám přes bord raftu do spěněné Kananakis River, chytám do ruky třoucí se lososy v potoce na Bakeru a čelo rozpálené zážitky mi chladí vodní tříšť z Athabasca Falls. A tak bych rád poděkoval všem, co se podíleli na vzniku téhle desky, protože díky jim se teď můžu kdykoliv, alespoň na chvíli, vrátit za svými kamarády do Kanady, sice vzdáleného, ale pro mě nejkrásnějšího koutu světa, kde jsem prožil nádherné 3 týdny života a kam se jednou určitě vrátím.

0: před sebou.
1: Tahle deska vznikla v roce 2000 ve studiu Honzy Frýdla a podíleli se na ní naši tři kamarádi, kteří v 80. letech emigrovali do Kanady a za kterými jsme se v roce 1999 vydali na návštěvu a strávili krásné 3 týdny cestováním po nádherné kanadské přírodě. Chlapci tam ale žili dost dlouho, až trochu pozapomněli češtinu, a tak v následující písni můžete slyšet zajímavý verš. Voněvá kouřem a my tu zeď s bouřem.

Autor převážné většiny písní Hradek Redtížek pochází z Brna a muzikanti kapely CNC Band, nazvané podle vynikající kanadské whisky téhož názvu, jsou Petr Jedlička, Luboš Petráň a Lubor Sokol, takto tatínek známého herce, moderátora a režiséra Ondřeje Sokola. A svým kumštem desku přizdobili ještě Vojta Zícha a Jirka Mach. Režie se ujal Tonda Hlaváč a deska vyšla, jak už jsem se zmínil, v roce 2000.

Od nádherných přírodních parků skalistých hor se vrátíme domů, a to do roku 2008, kdy vyšla deska nejznámějších písní od Táborových ohňů, které vybírali posluchači jednoho konkurenčního rádia, jehož jméno se podle nějakých připitomělých právnických předpisů nesmí vyslovovat, třeba že ho každý zná. Trojici interpretů zahajuje Robert Křesťan, to se snad říct smí.

Další pán na stříhání bude Ivan Mládek, který naspíval prastarou vykopávku Ruty Šuty Arizona takovým způsobem, že režisér desky Luboš Malina upustil od původního záměru udělat z refrénu hospodský davový zpěv a nechal to tak, jak to Ivan naspíval.

Poslední ukázka je také velice známá píseň Zelené pláně s textem Ivo Fischera, kterou zase pro změnu na první dobrou naspíval Mickey Rivola způsobem, při němž nám šel mráz po zádech.

nádhernou písní v podání Mickeyho Rivoli, ve které jsme měli tu čest ho svými hlasy v refrénu podpořit, jsme se rozloučili s deskou 16 dny od táborových ohňů, kterou vydalo rádio, jehož jméno se nesmí vyslovovat. Mějte se krásně, zpívejte si a dávejte pozor, abyste třeba neřekli něco, co nechcete slyšet. Určitě by se toho někdo chytil a neměli byste příjemnosti. Tak naslyšenou se těší Pavel Zajíc.

Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

budu starým mužem, budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starým mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí

0: zprávy.
1: Povolební jednání v Táboře skončila memorandem o spolupráci. Ministr kultury přehodnotí smlouvy s velkými akcemi. Skiareál Munínec začal vyrábět technický sníh na zimní sezónu. Zítra naměříme nejvýše 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. V Táboře vzniká nová koalice. Memorandum o spolupráci podepsal vítěz voleb hnutí Naše Česko s dalšími třemi subjekty. Podle lídra hnutí Ondřeje Semeráka se dohodli na spolupráci s hnutím ANO 2011 a koalicemi Společně pro Tábor a Šance pro Tábor.
2: Pracujeme na koaliční smlouvě,
3: řekl Ondřej Semerák z hnutí Naše Česko.
2: Jednotliví zástupci dostali do středy čas, aby dopracovali do případné koaliční smlouvy své připomínky.
3: I současný starosta Štěpán Pavlík z hnutí Tábor 2020 usiluje o utvoření většinové koalice.
4: Tím, že Naše Česko pro ně už ta jednání nebyla zajímavá s námi, s Táborem 2020, tak pak už zbývá jediná varianta, a to je ta 14členná koalice s Živým Táborem, s Táborem na Max a se Společně pro Tábor.
3: Vytvoření nového zastupitelstva tak stojí na rozhodnutí koalice Společně pro Tábor. Z Tábora Barbora Klempířová, Český rozhlas.
1: Ministerstvo kultury chce změnit způsob podpory velkých akcí. Rezort plánuje přehodnotit finanční podporu a smlouvy, třeba s festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem.
5: Úřad ministra kultury Otto Klempíře za motoristy chce, aby spolupráce s významnými akcemi odpovídaly aktuálním prioritám státní kulturní politiky. Mezi ně patří třeba dostupnost umění. Pražské jaro podle ředitele Roberta Hanče už o návrzích spolupráce s rezortem diskutuje. Karlovarský festival podle pořadatelů dlouhodobě plní všechny podmínky, které vyplývají z memorand. Další spolupráci s rezortem chtějí rozvíjet. A o finanční podpoře chce ministerstvo jednat také se Zlínským filmovým festivalem. Vedle více letých smluv plánuje ministerstvo kultury posoudit i partnerství s hereckými cenami Thálie nebo festivalem Smetanova Litomyšl. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Pracovníci skiareálu Munínec na hranici Středočeského a Jihočeského kraje začali vyrábět sníh na zimní sezónu. Práce potrvají asi měsíc. Nový sníh doplní ten, který zbyl z minulé zimy. Pracovníci ho uchovali pod speciálními plachtami. Veřejnosti se areál otevře 16. listopadu. Do té doby by ale na svach lidé chodit neměli, říká majitel areálu Jaroslav Krejčí.
6: Ten sníh jako je bílý a lidi se na ně rádi fotí a okolo není úplně sucho, takže na to vlastně vlezou v těch bahnitých botech. No a tím pádem tomu sněhu to hrozně ubližuje, když se potom za prvé mizí rychlejc a za druhý, když ho rozhrmujeme, tak je zbytečně hnědý nebo ošklivý místo, to aby byl bílý.
0: Počasí.
1: Ráno bude převážně zatažené, ojediněle se slabým deštěm. Během dopoledne srážky ustanou a ubude i oblačnosti. Odpoledne bude polojasno, na Šumavě až jasno. Naměříme až 16 stupňů, na horách do 13. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě auta se střetla u Dražic na Táborsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dagmar Maginzová našla v jednom z novinových článků tuhle větu. Jeho bažiny, potoky, řeky a laguny jsou stále suchější. Druhý stupeň od suchý. To bych asi odhalil i já, že to bude chyba.
2: Vypadá to zvláštně, že a jde to dost těžko vyslovit. To mohlo být tomu autorovi nápadné, no nicméně stalo se. Takže asi jenom pro pořádek dodejme, že správný tvar je sušší.
1: S dvěma eš.
2: No a přemýšlela jsem, kde se tam ta chyba vzala, ten nesprávný tvar. A je fakt, že úplně nejčastější příponou, pomocí které tvoříme druhý stupeň přídavných jmen, je právě ejší nebo jejší podle toho, jaké písmeno předchází. No a takže veselejší, modernější a podobně. No a u některých přídavných jmen mohou fungovat obě přípony, totiž ta ste sušší, to ší, anebo to ejší, takže můžeme říct snazší nebo snadnější, čistší nebo čistější. No, ale je skupina přídavných jmen, kde na výběr nemáme a musíme použít tu méně častou příponu ší a nic jiného se tam nedá dát.
1: No dá, můžeme to opsat a říct více suchý, více snadný.
2: To je pravda, technicky to funguje, ovšem tohleto opisné stupňování pomocí toho příslovce více se zpravidla užívá u hodně dlouhých přídavných jmen, u kterých je obtížné vyslovit ten druhý stupeň.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginzovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kajmani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer. Lačirat šukar šuniben. Příběhy Romů, kteří za druhé světové války bojovali proti nacismu, přibližuje nová výstava Muzea romského národního obrození. Nese název Partizáni a vojáci ve druhé světové válce a představí nejen muže, kteří bojovali v partizánských oddílech nebo ve svobodově československé armádě, ale také ženy, které partizánům pomáhaly. Výstavu Muzea romského národního obrození nám představí Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Zeptala jsem se jí, co vedlo Muzeum národního obrození k rozhodnutí věnovat výstavu Romům, kteří se za druhé světové války zapojili do bojů proti nacismu.
2: K tomuto tématu nás přivedla potřeba připomenout hrdinství lidí, jejichž příběhy zůstávaly dlouhá léta na okraji veřejného zájmu. Romové nebyli pouze oběťmi nacistické perzekuce, ale také aktivními účastníky odboje, vojáky a partizány, kteří riskovali vlastní životy v boji proti nacismu. Považujeme za důležité, aby jejich odvaha a oběti byly uznány a aby se staly součástí našich společných dějin.
1: Při výzkumu jste zjistili, že se do bojů za druhé světové války zapojilo více než 1000 Romů. Jak se vám podařilo jejich příběhy dohledat a co nového jste se díky tomu dozvěděli?
2: Dohledávání těchto příběhů je velmi náročná práce, která vyžaduje trpělivost, spolupráci s historiky, práci s archivními materiály a také vyhledávání svědectví pamětníků a jejich rodin. Zjištění, že se do bojů zapojilo tak velké množství Romů, ukazuje, že jejich účast v odboji nebyla ojedinělá. Je důležité tato svědectví shromažďovat, ověřovat a předávat dalším generacím. Každý nalezený příběh nám pomáhá lépe pochopit nejen válečné osudy jednotlivců, ale také širší roli Romů v boji za svobodu.
1: Můžete přiblížit některý z příběhů vojáků nebo partizánů, který podle vás nejlépe ukazuje, jakou roli Romové během války sehráli?
2: Samozřejmě za mimořádně silný považuji příběh Josefa Serynka. Známe ho jako Černý partizán. Po deportaci do tábora v Letech u Písku přišel o manželku a děti. Podařilo se mu uprchnout a následně se zapojil do protinacistického odboje, kde založil a vedl partizánskou skupinu pod názvem Čapajev. Jeho životní osud ukazuje neuvěřitelnou odvahu člověka, který navzdory osobní tragédii pokračoval v boji proti nacismu. Je to příběh, který si zaslouží být známý široké veřejnosti.
1: Jak se vám dařilo dohledávat informace v archívech a v rodinách? Dochovaly se také fotografie, dokumenty nebo osobní vzpomínky, které pomohly jednotlivé příběhy rekonstruovat?
2: Právě kombinace archivních dokumentů, fotografií, rodinných vzpomínek a také svědectví je pro poznávání těchto osudů velmi důležitá. Ale nevždy se dochovalo vše, co bychom potřebovali, a některé příběhy jsou proto obtížně rekonstruovatelné. Velkou hodnotu mají také vzpomínky potomků, kteří uchovávají rodinnou paměť. A právě naším cílem je jednotlivé informace pečlivě ověřovat a zachovat je pro budoucnost, aby se na tyto osobnosti nezapomnělo.
1: Součástí vernisáže bude i ocenění vybraných osobností titulem Romský národní hrdina in memoriam. Co by se podle vás mělo díky výstavě dostat do širšího povědomí veřejnosti o Romech a jejich roli za druhé světové války?
2: Především to, že romské dějiny jsou nedílnou součástí dějin naší země a Evropy. Chceme ukázat, že mezi Romy byli lidé, kteří projevili mimořádnou odvahu, bojovali za svobodu a byli ochotni položit vlastní život. Ocenění in memoriam vnímáme jako symbolické uznání jejich statečnosti a také jako morální dluh, který vůči těmto lidem máme. Věřím, že výstava přispěje k většímu respektu, vzájemnému porozumění a spravedlivějšímu pohledu na romskou historii.
1: Jaké byly důvody, že se o hrdinství romských vojáků a partizánů po válce příliš nemluvilo a jejich příběhy se nedostaly do širšího povědomí veřejnosti? Co způsobilo, že zůstávali tak dlouho stranou zájmu?
2: Těch důvodů bylo opravdu několik. Nacistická perzekuce Romů vedla k tragickému zničení velké části romských komunit a zároveň k přerušení rodinné paměti. Po válce se navíc pozornost veřejnosti a historického výzkumu soustředila na jiné příběhy odboje. Zatímco romské zkušenosti zůstávaly často nedostatečně zdokumentované a připomínané. Svou roli sehrály také přetrvávající předsudky vůči Romům, proto je důležité dnes tyto příběhy znovu objevovat, ověřovat a začleňovat do společné historické paměti. Nejde o přepisování dějin, ale o jejich doplnění o lidi, jejichž zásluhy nebyly dostatečně uznány.
3: Z různých badatelských výzkumů vyplývá, že protifašistického odboje, včetně Slovenského národního povstání, se zúčastnilo několik tisíc Romů. Vám se podařilo zdokumentovat určitý počet, kolik celkem?
2: Nám se podařilo asi 1100, ale naše badatelé a výzkumníci neustále bádají dál a sbírají další dokumenty o dalších stovkách, ne-li tisících Romů.
3: Kdy a kde se tedy výstava koná a od kolika hodiny mohou návštěvníci navštívit?
2: Vernisáž výstavy pod názvem Romští partizáni a vojáci ve druhé světové válce se uskuteční ve čtvrtek, tento týden, 15. října, od 14 hodin a kde? V Muzeu romského národního obrození v ulici Ruská v čísle 100 na Praze 10. Všechny srdečně zveme. Děkujeme.
3: Na výstavu nás pozvala Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Já ještě dodám, že Muzeum romského národního obrození vzniklo v roce 2018. Jeho posláním je posilovat romskou národní hrdost a přispívat k většímu uznání Romů v české společnosti.

0: llegada de los gitanos a España.
1: Podle historických pramenů, které máme, dorazili Romové do Španělska v roce 1425. A ten první výnos, který Romy pronásleduje, je z roku 1499. V tom roce tehdejší katoličtí panovníci vydali první příkaz, který je obrácen proti romské komunitě tak, že Romům zakázali kočování a nutili je k tomu, aby se usadili.
2: Život Romů ve Španělsku se pak začal postupně měnit.
1: Nejprve Romové reagovali na zákaz kočování tak, že stále kočovali a nechtěli se usadit, ale následovali další a další výnosy, které je nutili, aby kočovat přestali, aby nenosili svůj typický oděv a nemluvili svým vlastním jazykem. A to je také důvod, proč většinou španělští Romové neumí romsky, protože ten zákaz používat jazyk přišel velice brzy. A také ty jednotlivé výnosy, které vydávali panovníci a vlády tehdejší monarchie, je nutili k tomu, aby se zbavili svých zvyků. A jediný způsob, jak tomu čelit, bylo to, že se nakonec opravdu usadili a snažili se v rámci toho svého nového života soužívat s okolní společností. Tehdy museli také prokázat, že jsou dobrými sousedy. A to tak, že po dobu 2 let žili někde za nějakou obcí nebo za městem a museli ukázat, že jsou dobří sousedé.
2: Přesto v roce 1749 došlo k velkému protiromskému zátahu, který přinesl obrovské hrůzy.
1: To, že vůbec bylo možné, aby k takovému zátahu došlo, bylo právě dáno tím, že Romové už byli usazení. Předtím proběhlo sčítání lidu, takže se moc dobře vědělo, kde kdo žije a čemu se věnuje. A právě proto bylo možné vůbec nějaký zátah proti Romům podniknout, protože jinak by něco takového možné nebylo. Romové už byli součástí společnosti a zžili se s její kulturou. Dopad zátahu byl naprosto zničující, úplně zdevastoval soužití, které do té doby fungovalo. Romům byl zabaven veškerý majetek, obydlí, zvířata, všechno, co jim patřilo. Upadli do velké chudoby. Zároveň to sebou přinášelo velké stigma. Když se na vás takto dívá moc, tak i to kolektivní vnímání je potom takové, že vy jste někdo, kdo byl potrestán. Úplně vás to zničí a zdiskredituje, jak z ekonomického a společenského hlediska, ale také co se týče vaší pověsti. A právě proto, že došlo k takovému obrovskému zátahu, tak se naprosto zničilo to dobré soužití a Romové přišli i o tu pověst dobrých sousedů, protože byli neustále uvězňováni a trestáni.
2: Romové byli posíláni na nucené práce.
1: Hlavně byli posíláni na galeje, takže museli veslovat na galerách. K tomu byli odsouzeni do konce života. A další z těch nucených prací byla práce v dolech Almadénu. To byla práce, kde umírali, protože mimo jiné se tam těžila spousta toxických látek, takže jim to poškozovalo zdraví. Umírali jak v dolech, tak na galejích.
2: Říká režisérka Pilar Távory.
1: A my jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge mangau, bud bacht, zhorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: ČEZ se po zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human obrátí na soudy. Ano 2011 chce v Příbrami vládnout s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přeháňky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. ČEZ se bude bránit proti zablokování části svých podílů v lucemburských firmách. Zmrazil je tamní soudní exekutor kvůli kauze firmy Diag Human. Společnost se s Českem soudí od 90. let za zmařený obchod s krevní plazmou.

0: a požaduje po Česku 17 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z ANO v reakci na zmrazení napsal, že Česko nárok firmy nikdy neuznalo a bude se proto dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda s tím ale nesouhlasí. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
1: Právní stát znamená, že jakýkoliv dlužník, stát nevýjímaje, ho má prostě zaplatit. V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens.
0: Přes zablokované podíly ČES vlastní českého distributora plynu Gasnet. S firmami teď nemůže nijak nakládat. Na chod to ale podle vedení nemá vliv. Vítěz voleb v Příbrami hnutí ANO 2011 chce sestavit koalici s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Dohromady by v 25 členem zastupitelstvu obsadili 12 křesel. Aby měli většinu, potřebují jich 13, pokračuje lídr příbramského ANO a dosavadní místostarosta Vladimír Karpíšek.
2: Proto budou probíhat následně další jednání a vyjednávání a myslím si, že poměrně brzy bude jasno. Předpokládám, že do konce týdne budeme mít úplně zcela jasnou koalici i opozici v rámci zastupitelstva.
0: Lékaři v nemocnici na Františku nově využívají při operacích rakoviny prsu žen nový 3D rentgen. Zařízení pomáhá chirurgům odhadnout rozsah nálezu a díky tomu můžou odstranit pouze nejnutnější část tkáně, říká ředitel zařízení Jan Duben.
3: Vybavení a chytré technologie pomáhají zdravotníkům při výkonech a lidem s tím, aby zákrok byl šetrnější a rekonvalescence rychlejší. Sport.
0: Fotbalisté Slávie bojují v azerbajdžánském Baku o první body ligy mistrů v této sezóně. V letošním druhém utkání prestižní soutěže se pokoušejí ukončit se Sabahem 19-letou sérii bez výhry v lize mistrů. Hraje se druhý poločas a Slávia prohrává 0-1. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a Slezsku občasný déšť. K ránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze jsou kolony na východní části okruhu ve směru z D1 na Ústí nad Labem. První část fronty je na Štěrboholské spojce, další pak od Černého mostu do Kbelské ulice. V osobním autě je to asi na půl hodiny. Pozor také na městském okruhu ve směru od Barandovského mostu do tunelu. U vjezdu do tunelu Mrázovka se srazila dvě auta a tvoří se tam kolona od Zlíchovského tunelu. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
5: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě Egu to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, to si myslím, že když už, myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujem nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek, než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází, ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
0: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáně Jachnická a Leona Kvaša Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzeníhodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše, proč to tak připadá mně a proč to tak připadá ještě Gábině Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkého, ale vstanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaše jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, Syrie, předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
0: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Dalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jejího života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak, která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50 na 50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc. Tak jaká je moje cesta, co má být výsledek, co nesu, proč tady jsem, kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout, nechám tady něco, nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak odsouzení hodně, to je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mě Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny André Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jí, jejími slovy, její dcera při pohledu na svoji dceru, když jí vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání, protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měla názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže, a v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste ji píše nepochopil, ale u ženy.
1: Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. To, takhle to je. A to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou.
1: Pane, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista. A už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady a chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý. Živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než... Nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla. Podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně. A asi jsem to teď pomenoval taky. Vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
0: Vy jste prošel řadou divadel od Fidlovačky přes Vinohrady pod Palmovkou. V Brně jste působil v divadle Na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
1: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci být. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek Na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company CZ, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí. Dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako jí můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodný. Můžu říct, toto chci a toto ne.
0: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje, takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářený příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá, řekne, Honzo, pojď. A já řeknu, Zdeňku, teď vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká, pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne, tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej, zároveň ale vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing a nesnažil se ho, vás to naučit, vy jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct, děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčnej vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než jí pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybuju specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu

0: tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, Tome, to pane Tomáši, můžu? A on říká, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říká, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
1: Takže, vymyslel a byl jste tam.
0: Jo?
1: Stejně jako dnes tady, já moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
0: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Česká centrála cestovního ruchu bude příští rok hospodařit s méně penězi. Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli se Sabahem 0-2. A zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Agentura Czech Tourism bude mít příští rok nižší rozpočet. Potvrdil to mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník. Centrála cestovního ruchu od 1. listopadu přechází právě pod tento rezort. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Letos měla rozpočet přes 400 milionů. Podle informací Asociace cestovních kanceláří ale půjde v příštím roce na propagaci turismu v Česku 70 milionů. Mluvčí Provazník ale přesné snížení nepotvrdil.
2: Vnímáme ho však jako dočasné s tím, že z pohledu prioritních agend bude snaha jejich pokračování v maximální možné míře zajistit nadále. Zároveň nám však příští rok otevře příležitost analyzovat zejména marketingové aktivity, které představovaly hlavní složku dosavadního rozpočtu agentury, a obnovit či přenastavit je skutečně efektivně.
0: Ředitelka Czech Tourismu Tereza Hofmanová upozornila, že v případě škrtů agentura třeba omezí své zahraniční zastoupení. Podle ministerstva ale bude moci využívat pobočky Czech Businessu, kterých bude zhruba 60. Pracovníci z

0: areálu Monínec na Příbramsku začali vyrábět sníh na zimní sezónu. Práce potrvají asi měsíc. Nový sníh doplní ten, který zbyl z minulé zimy. Pracovníci ho uchovali pod speciálními plachtami. Veřejnosti se areál otevře 16. listopadu. Do té doby by ale na svah lidé chodit neměli, říká majitel areálu Jaroslav Krejčí.
1: Ten sníh jako je bílý a lidi se na ně rádi fotí a okolo není úplně sucho, takže na to vlastně lezou v těch bahnitých botech. No a tím pádem tomu sněhu to hrozně ubližuje, když se potom za prvé mizí rychlejc a za druhý, když ho rozhrneme, tak je zbytečně hnědý nebo ošklivý místo toho, aby byl bílý.
0: Policisté pátrají po vězni, který dnes utekl z nehlídaného pracoviště v Klecanech u Prahy. 40-letý Ben Mohamed může být podle policie nebezpečný a lidé by se ho neměli pokoušet sami zastavit. Hledaný měří 182 cm, má hnědé oči, černé rovné vlasy a prošedivělou bradku. Na sobě měl pracovní oblečení. Jakékoliv informace o muži volejte na linku 158. Sport. Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli v Baku se Sabahem 0-2. Branky dali ve 49. minutě Paris a v 88. Mikkels. Pražané čekají na výhru v soutěži již 21 zápasů od roku 2007. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť, kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozor na nehodu za sjezdem na Kolín a Poděbrady. Její následky ve zúžení na 39. kilometru blokují pravý pruh. Na místě je šipka, kolona se netvoří. U Jaroměře jsou komplikace na obchvatu. Na silnici 37 za sjezdem z dálnice D11 na kruhovém objezdu zasahují záchranáři a nedá se tam odbočit na Trutnov. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Bohemia Sekt. Nejoblíbenější české bublinkové víno, které se vyrábí v bývalém pivovaru.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Bohemia Sekt?
2: Alkohol, jednoznačně, jako první. Šumivé víno.
3: Bohemia Sekt, vybaví se mi šumivé víno typu šampaňského, které vyrábí se ve starém Plzenci u Plzně.
4: Je to z Česka a myslím si, že to je starý Plzenec.
1: Máte ráda Bohemia Sekt?
4: Mám ráda Bohemia Sekt a úplně nejradši mám Brut, což je míň sladší, osvěžující. Myslím si, že to je povedený.
3: Toto šumivé víno mám velmi rád a myslím si, že dokonce, když jsem ochutnal pravé šampaňské, tak jsem si vzpomněl, že přeci jen ta česká bohemka mi chutná víc.
0: Umíte si představit novoroční přípitek bez toho, abyste si bouchli šampáňo? Ale pozor, každé šumivé víno není šampaňské. Tímto názvem se může honosit pouze víno vyráběné ve francouzské oblasti Champagne. Je to už více než 110 let, co vlastní tuto chráněnou značku. Jak šampaňské přišlo na svět? Údajně je vynalezl benediktinský mnich Dom Pierre Perignon, sklepmistr opatství u Villiers v kraji Champagne. Tento dobrý sluha boží se dlouho snažil zbavit víno bublinek, protože mu kvůli tlaku z lahví vylétávaly špunty. 4. srpna léta páně 1693 znaven marnou prací si toho perlivého vína trochu nalil a ochutnal. Honem, pojďte sem, piju hvězdy, zvolal prý nadšeně. Takhle údajně vypadal zrod šampaňského. Pěkný příběh, copak o to, jenže ne zcela pravdivý. Šampaňské se totiž rodilo už od počátku 16. století. O mnichu Perignonovi bychom si mohli povídat dlouho, nás ale zajímá jiný Francouz, rodák ze Šampaň, Louis Girardot, ale nepředbíhejme.
5: Tohle to jsou původní pivovarské sklepy?
6: To jsou původní pivovarské sklepy, ale už v roce 1942 se začalo s přestavbou těch sklepů nebo úpravou té technologie pro právě přípravu šumivých vín a to tou nejstarší metodou, tedy šampaňskou klasickou metodou kvašením šumivého vína v lahvích.
7: Světlana Lavičková si povídala s hlavním sklepmistrem Bohemia Sekt Josefem Švédou.
5: Tady je vyobrazený jakýsi technologický postup výroby sektu tradiční metodou kvašení v lahvi. Většinou ty nápisy jsou samozřejmě z francouzštiny.
6: Každý ten termín se vztahuje k nějakému konkrétnímu technologickému kroku. Pro nás samozřejmě všechno začíná ve vinici. Základní víno se připravuje v jednotlivých vinařstvích na Jižní Moravě, kde se nejprve sklidí hrozny z konkrétního ročníku a v těch jednotlivých vinařstvích se potom připravují základní vína. Pokud ta vína jsou v těchto vinařstvích připravena, začínáme potom objíždět jednotlivá vinařství a chutnávat ten aktuální ročník a začínáme vybírat právě ta základní vína, která považujeme za vhodná směrem k vínu šumivému.
5: Ta vína, která vybíráte, potom mícháte, anebo každý sekt je třeba, co já vím, z veltlínského zeleného, tenhle ten je ze Šardonky.
6: Každé šumivé víno, které připravujeme, má stanovenou sortimentní skladbu, odrůdovou skladbu, která definuje, jaký typ šumivého vína chceme připravit, s jakou vůní, s jakým charakteru, jakou chutí. Takže pokud si vezmeme pro příklad Bohemia Sekt Prestige, tak je to šumivé víno připravené ze tří odrůd a těmi jsou Riesling rýnský, Rulandské bílé a Riesling vlašský. A každá z těch jmenovaných odrůd má svoji osobitost, svoje specifické vlastnosti, svoje přednosti, které my se snažíme, když tvoříme kivé, je využít a spojit v dokonalou harmonii, tak aby vzniklo v podstatě nové víno založené na těchto tří odrůdách.
5: Ten výsledný produkt musí chutnat vždycky relativně stejně, protože ten člověk, který si to víno kupuje, je konzervativní a chce mít tu samou chuť v roce letošním, minulém i příštím.
6: To je takový z toho pohledu technologa trošku paradox, protože pokud šumivé víno označíme konkrétním ročníkem, tak se vždycky prodává za nějakou vyšší cenu, ale pro toho technologa je v tu chvíli to takové jakoby v uvozovkách jednodušší, protože může se odkázat na konkrétní ročník. Kdežto ta bezročníková šumivá vína, tam pro toho technologa je to daleko složitější, protože jak už jste zmínila, nejenom, že musíme zajistit dobrou kvalitu nebo výbornou jakost, ale také musíme navázat to nějakou kvalitou co nejvíce na tu předcházející šarži, tak aby zákazník a spotřebitel a ten, který šumivé víno bude ochutnávat, byl spokojený nejenom na Silvestra, ale i v průběhu celého roku.
0: Šumivé víno, jinak řečeno sekt, je označení alkoholického nápoje, který je vyráběn primárním či sekundárním kvašením vína nebo moštu. Do Čech se šampaňské dostalo v roce 1798. Objednal si jej hrabě Klamgalas a nadlouho se stalo nápojem vyvolených. První sekt byl vyroben v Bzenci o skoro 100 let později. Historii soustavné výroby šumivých vín u nás začala psát na začátku 20. století česko-francouzská vinařská firma ve Valticích. Ve starém Plzenci, kde dnes najdete největšího výrobce sektů u nás, začal sekt perlit až po druhé světové válce. V prostorách dnešních sklepů naplněných vínem a lahvemi zrajícího sektu se však dlouhá léta předtím vyráběl jiný opojný mok. Na konci 19. století si tu totiž místní založili pivovar. Plzenecký Zlatozdroj, který se těšil dobré pověsti doma i v zahraničí, se vařil až do roku 1929, kdy byl pivovar po fúzi s tehdejším Měšťanským pivovarem v Plzni uzavřen. Budovy ležely ladem, po jistou dobu sloužily jako lihovar či koželužna a pak už jen chátraly. Volné, starobylé podzemní prostory, jedinečné svou rozlohou a také stálou nízkou teplotou, si roku 1942 pronajala pražská společnost Českomoravské vinné sklepy a začala s jejich přestavbou. O rok později bylo do závodu dovezeno 30 hektolitrů vína a mohly se začít tvořit první bublinky.

0: Psal se rok 1945. V závodě pracovalo 10 zaměstnanců, především žen, a ve sklepích dozrával červený sekt s názvem Black Widow, tedy Černá vdova. První lahve slavnostně otevřeli američtí vojáci v den osvobození Starého Plzence. Během oslav prý v hrdlech osvoboditelů zmizelo 37 tisíc lahví. Krátce na to spatřil světlo světa další sekt, pojmenovaný Chateau Radigne, dnes nejstarší nepřetržitě vyráběný sekt v České republice.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

nevím, milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Z dobrého jen to nejlepší. Budeme-li chtít vzrušení, povzbuzení, jako po nemoci a po duševní námaze, nebo při slavnostních příležitostech, dopřejeme si to nejlepší z nejlepšího, totiž sekt. Láhve mají být uloženy v teplotě 10 až 12 stupňů Celsia, a to ležmo. Stojí-li, může se stát, že vyschnou zátky a tím nastane ztráta šumění. Láhev otevíráme teprve před naléváním. Do sklenic ledu nedáváme, nýbrž chladíme jen láhve. Při větším ochlazení je šumivost mírná, při menším příliš bouřlivá. Sekt je jediné víno, které se dá píti při všech chodech. Svět v obrazech 27. prosince 1947.
2: Vezměme to teď letem světem, ten technologický postup výroby sektu tou tradiční metodou kvašení v láhvi, a pak se na to půjdeme podívat.
3: Letem světem to úplně nemám rád, protože ta klasická metoda je metoda, která trvá někdy i třeba roky. Šumivá vína se připravují sekundárním neboli druhotným kvašením vína tichého. Už jsme mluvili o tom, že se připraví kyve a do toho kyve se potom přidávají nejprve likér a posléze kvasinky. Začne pomocí těchto kvasinek druhotné kvašení a ten dodaný likér je přetvářen kvašením na alkohol a jako vedlejší produkt vzniká oxid uhličitý. To samotné kvašení trvá někde kolem 4-6 týdnů, kvasinky odumírají, sedají na dno v každé té lahvi, ale ten jejich úkol ještě nekončí, protože minimálně dalších 9 měsíců, ale spíše 12, 15 a 18 i více, i několik let leží tyto lahve s prokvašeným šumivým vínem ve sklepě a kvasinky ovlivňují chuťové vlastnosti, senzorické vlastnosti šumivého vína, ovlivňují vůni, chuť, ale třeba i kvalitu perlení.
2: Platí, že čím déle to víno takhle v těch lahvích leží a kvasí, tím je lepší?
3: No tak všechno je pod velmi pečlivým dohledem. Musíme si na začátku definovat, jaké šumivé víno chceme připravit. Pokud ho chceme připravit ročníkové, s širší chutí, s delší persistencí, tak samozřejmě to delší ležení tomu dodává tuto hloubku a šířku, ale pokud chceme zachovat i tu svěžest a vůni, která třeba zase v tom nose zaujme toho spotřebitele, tak to ležení na kvasinkách musí být optimální a je třeba kolem těch 15-18 měsíců.
2: To víno potom se dostane ke spotřebiteli v té samé láhvi, v které zrálo?
3: Je tomu tak, ale samozřejmě než tomu tak může být, tak je potřeba nejprve ty kvasinky v ten správný čas z láhve odstranit. Aby k tomu mohlo dojít, je potřeba provést setřesení těchto kvasinkových kalů na zátku. K tomu se používají dřevěné stojany, takzvané pupitry nebo moderní zařízení, které setřese tyto kvasinky třeba i za 3,5 dne. Tomuto procesu se říká remuáž a následuje takzvaná degorzáž, což je termín, který se používá pro odstřelení těch kvasinkových kalů z lahví, kdy ten degoržér odstraní kvasnou zátku a samozřejmě za dobrého grifu, kdy musí zvládnout spousty úkolů při tom odkalení, samozřejmě musí zvládnout odstranění těch kvasinek, které jsou vystřeleny tím vykvašením tlakem. Mimochodem v každé té lahvi je v tu chvíli kolem 6 atmosfér, tak to je jeden úkol toho degoržéra, ale ten druhý je samozřejmě daleko důležitější a to je ten, že v té lahvi po odstřelení těchto kalů musí taky něco zůstat.
4: A teď už se konečně budeme věnovat panu Girardotovi. Louis Girardot, francouzský enolog, rodák ze Šampaň, sehrál ve starém Plzenci a zdejším vinařství naprosto zásadní roli. Pokud byste tápali v pojmech, poznamenejme, že enologie je vědní obor pojednávající o víně a vinařství. Termín pochází z řeckých slov oinos, tedy víno, a logos, což je věda. Enolog je tedy stručně řečeno odborník na víno. Do Čech přichází během druhé světové války vybaven dokonalou znalostí technologie výroby sektů. Usadí se v Šanově u Teplic a zřizuje si tu svůj první sklep. České luhy a háje si vybral ze dvou důvodů. Vybudovat zde výrobnu sektů nebylo tak finančně náročné jako jinde, a zároveň naše země leží na stejné zeměpisné šířce jako jeho rodné Epernay v kraji Šampaň. Jenže sklep, který dal dohromady v Šanově, mu roku 1948 znárodnili komunisti a on byl jako specialista na výrobu sektů převelen do starého Plzence. A tady příběh bohemky konečně začíná. Girardo začne učit Čechy pít šumivé víno a místní enology správně postupovat při výrobě nejušlechtilejšího nápoje na světě. Ukáže jim, jak rozpoznat vína vhodná pro výrobu kvalitního sektu, jak jej lépe nabídnout lidem. A hlavně nechává si přivést kvasinky přímo ze Šampaň a u nás dosud používanou rakouskou metodu vymění za francouzskou. Girardo je nejen jedinečným odborníkem na výrobu sektů, ale také velkým požitkářem. Nevyhýbá se žádným světským radostem. V podniku, kde pracují převážně ženy, má příležitost užívat život plnými doušky víc než dost. O to víc, že svou manželku zanechal v Šanově. A právě kvůli ženám prý tento šarmantní Francouz dával sektu přednost před obyčejným vínem. Tento nápoj je blízký ženám a ženy jsou pak bližší vám. Říkával s oblibou o své nejoblíbenější variantě Champagne de Bohème. Jeho působení ve starém Plzenci netrvá příliš dlouho, pouhé 3 roky. Jeho práce však nese své plody dodnes.
2: Kam jsme došli teď? Tady máme ukázky i starého zařízení.
3: Jsou to historické stroje, na kterých se pracovalo, když se u nás lahve odkalovaly, ale zase tomu není tak dávno a spousty takovýchto zařízení se ještě stále používá. Používáme pro odkalování odkalovací, degoržovací linku. My ale si předvedeme to odkalení tím starým, tradičním způsobem, tak jak se to dělalo kdysi.
2: Na jednom sudu leží taková jako včelařská maska.
3: Ty masky se používaly nejenom při odkalování, ale také při setřásání nebo překládání těch lahví ve sklepě, protože samozřejmě sklo je křehký materiál a už jsme se zmiňovali o tom, že v každé té lahvi je kolem 6 atmosfér, takže to není nijak malý tlak, takže musíme dodržovat určitou bezpečnost v případě, že by došlo k nějakému rozbití té lahve, aby se nestalo nějaké zranění.
2: Co teď?
3: Teď už můžeme zkusit a předvést si odkalit lahev. Já bych byl i proto, že byste si to zkusila sama.
2: Dobře.
3: Já se proměním reportéra na chvilku.
2: Tak já si sleču kabát.
5: Kolik je vám zástěry?
2: Jsem uvázaná do zástěry.
5: Tady možná vidíte přesený ty kvasinky, až se podaří a takhle setřást na dno tý zátky. On vám nanese tu lahev, kde je to takhle setřesený a tu si odkalíte.
2: To jsou lahve, které jsou uzavřené vyloženě tou korunkou.
5: Jsou korunkou.
2: Jako pivní.
5: Vy to prostě otevřete takovým speciálním otvírákem. Vlastně ten tlak vystřelí ty kvasinky a pak se tam dá ten korek. Takže všechny ty lahve, které tady nám takhle zrajou, tak jsou zavřený tou korunkovou zátkou.
3: Jste pravačka?
2: Jo. Moment, tady je přede mnou sud, který má vydlabaný bok. Aha, tak nejdřív se nasadím masu.
3: A teď tady máme ten odkalovací sud, do kterého odstřelíme ty kvasinky. Držíme tu lahev pořád mírně dolů,
2: ano.
3: Zasekneme a hlavně počkáme, až uskočím, abych nebyl mokrý i já. Ještě malinko dolů, teď najednou a bum! Jo! A nahoru otočit, tak to bylo rychlý.
2: A teď co?
3: Nečekaný, krásný, teď je to všechno.
2: Ale ta vůně, ta je nádherná. No, něco v té láhvi zůstalo, ale...
3: Určitě, ty ztráty jsou
2: to
3: minimální.
2: To by ale nebyla plná láhev, jak byste to teď expedovali?
3: No proto, aby to šumivé víno bylo ve svém procesu dokončeno, tak po odkalení je potřeba přidat takzvaný expediční likér, který je směsí vína a cukru a tento likér nám potom kategorizuje šumivé víno podle zbytkového obsahu cukru do těch termínů, které známe na etiketách, kategorie Brit, Extra Brit, Demisek, Sek a další. Takže,
2: dá se to poznat podle vůně, kterou mám teď na tričku? Které víno to teď bylo, jestli je tam hodně zbytkového cukru nebo
3: budeme
2: málo?
3: Budeme poznávat Bohemia Sekt Prestige z ročníku 2015 a je to Riesling Rýnský, Rulandské bílé a Riesling Vlašský. Tak já vám do skleničky nabídnu vzorek. Samozřejmě je potřeba pořádně zhodnotit vzhled šumivého vína, zkontrolovat krásné perlení korunu na hladině toho šumivého vína a pak dlouze přivonět, věnovat se poměrně dlouho vůni toho šumivého vína, protože aspoň já tvrdím, že vůně je nejdůležitější vlastností, co se týče senzorického hodnocení.
2: Voní nádherně, perlí krásně.
3: Když ochutnáme, tak už budeme asi jenom mlčet teď.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Proč Girardotovo působení na Plzeňsku trvalo tak krátce? Jedna verze praví, že absence paní Girardotové pro něj znamenala příležitost přibližovat se k místním ženám blíže, než bylo pro ženatého pána vhodné. Přestože už měl svůj věk, něžné pohlaví mu padalo k nohám. No a když jednoho dne přijela manželka na vizitaci a na mimo manželské vztahy mu přišla, bylo zle. Když zase odjela, vrátilo se všechno do starých kolejí. A tak se nakonec Girardo vrací zpět domů. Tou dobou už téměř přišel o sluch a zbývalo mu jen pouhých pár let života. Osud mu však připravil hořký závěr. Podle dostupných zdrojů zemřel nešťastnou náhodou. Přejela ho tramvaj. Vstoupil jí do cesty, protože jí prostě neslyšel. Na Luise Girardota ve starém Plzenci nezapomněli. Sekty, kterým dal vzniknout, dnes nesou značku Bohemia Sekt. Společnost jich vyrábí celkem 14 druhů. Nejprestižnější z nich nese jméno slavného Francouze.

0: Procházíme kolem beden, kde leží v tichu a asi ve stálé teplotě láhve sektu.
1: Tak celý ten svět vína je krásný a my tomu úplně neříkáme bedny, my jsme takový básníci, my tomu říkáme postýlky. V nich právě ty lahve leží v různých technologických fázích. Tady stojíme už u odkaleného sektu z ročníku 2017, Bohemia Sekt Prestige Brit.
0: Tady už vlastně čeká jenom na to, aby se nalepily etikety a z těch postýlek byl vyzvednut a předán ke svým spotřebitelům.
1: V některých postýlkách jsou lahve otočeny hrdlem směrem dolů, kde ty kvasinky už jsou setřeseny a lahev je připravena pro to odkalení. My jsme si tu lahev odkalovali před chvílí a po přidání toho expedičního likéru se už ta lahev uzavírá korkovým uzávěrem, který je uchycen tím drátěným košíčkem, kterému se říká agrafa, ale ty lahve zase zpět putují ještě do sklepa na něj minimálně 4-6 týdnů, kde dochází k srání šumivého vína na lahvi, ale toto zrání může být různě dlouhé a právě může to být i řadu let nebo i desetiletí. Těch našich zhruba 400 tisíc lahví ročně, každá z nich se vezme 6x až 8x do ruky a musí se s ní setřást, pootočit, odkalit, uchopit ji a pak teprve je možné je poslat do světa hned po naadustování etiketami.
2: Věděli jste, že v České republice se každoročně vypije kolem 9 milionů lahví sektu ze starého Plzence, z čehož skoro polovina padne o silvestrovské noci? V jedné lahvi šumivého vína se skrývá 50 milionů bublinek. Když lahev otevřeme šetrným způsobem, přijdeme asi o 1/10 z nich. Pokud ze sedmičky nalijeme 7 nebo 8 skleniček, v každé z nich tak bude okolo 6 milionů bublinek. Pokud plánujete šumivé víno použít jako aperitiv, zvolte kategorii Brut, má nižší obsah zbytkového cukru. K dezertům či ovoci se hodí sladší šumivá vína, tedy demisek. Ženy si většinou vybírají demisek. Nebojí se experimentovat, zajímají se o novinky a nechají se ovlivnit vzhledem etikety. Muži bývají konzervativní a nakupují osvědčené tradiční značky v kategorii Brit. Šumivé víno vložte do spodní police chladničky, tam je optimální teplota pro servírování. Nalévat byste je měli do sklenek typu flétna. Zdůrazní intenzitu perlení a nesou dobře aroma směrem k hrdlu sklenky. Sklenky před použitím vypláchněte studenou vodou, vytřepte a nechte oschnout. Nepoužívejte utěrku, ta by mohla na skle zanechat chloupky nebo dokonce nepříjemné kuchyňské pachy. Otevírání lahve sektu může být veselé i dramatické. Věděli jste, že korková zátka, než se vnoří do hrdla, má tvar docela obyčejného válečku? Ten se v lahvi upevní drátěným košíčkem, říká se mu agrafa, aby nemohl ven. V lahvi je totiž tlak 5 až 6 atmosfér. Pokud se s otvíráním nechcete příliš párat a máte odvahu, můžete zkusit sabráž, aneb techniku useknutého hrdla. Legenda praví, že tento způsob otevření lahve šampaňského vynalezli napoleonští důstojníci, kteří nedokázali současně sedět na koni, držet otěže a otvírat lahev. A tak jeden z nich vytáhl šavli a fik. Znouze se stala tradice a dovednost, která dnes patří mezi vrcholné vinařské disciplíny. Jak sekt správně nalévat? Sklenku mírně nakloňte proti lahvi a nalévejte víno po skle, aby docházelo k co nejmenšímu pěnění. Sklenky plňte do poloviny, maximálně do 2/3. Před dalším naléváním uchovávejte víno v nádobě s ledem na stole nebo v chladničce. To, že z vína nevyprchají bublinky, když do hrdla lahve strčíte lžičku, prý není nic víc než obyčejná pověra. Stále se ale najdou lidé, kteří se dušují, že jim to prostě funguje.
1: Přišli jsme si klasickou metodu, šampaňskou metodu, francouzský způsob výroby šumivého vína a francouzským způsobem je i ten druhý způsob, kterému se říká šarmatový a je to způsob, kdy se šumivé víno připravuje kvašením v tancích.
0: Nabízí se otázka, že to víno, které kvasí v těch tancích, není tak kvalitní a tudíž je i levnější než to šumivé víno, které vzniká tím, dejme tomu, pracnějším způsobem výroby?
1: Tenhle ten pohled není úplně správný, protože nám ty jednotlivé metody umožňují to, že dokážeme nabídnout zákazníkům různý styl šumivého vína, zatímco tou klasickou metodou připravujeme vína, která jsou více takové horizontální do šířky, mají delší persistenci, výraznější aroma, tak tou šarmatovou technologií se snažíme o to, aby sekt byl co nejvíce svěží, zachoval si takové ty citrusové svěží tóny, byl lehký a člověk klidně bez problémů vypil celou lahev a mohl klidně otevřít i tu další.
0: Teď tady stojíme u velkých bílých tanků. Neříkejte mi, že v tom ve všem vzniká sekt.
1: Toto je sklep na základní vína, takže tu skladujeme buď čistě odrůdy, anebo jejich kivé pro zakvášení. Toto nejsou tlakové tanky a je to sklep na 1 000 000 litrů. No a teď se podíváme do další haly, kde už máme kivé tank, který má objem 1 000 000 lahví a je to pouze tedy jeden tank.
0: Jo, a tohle jsou ty tanky na 1 000 000 litrů?
1: Na 1 000 000 kusů je ten tank za námi. Připadáme si menší, menší a menší.
0: Jak je ten tank vysoký?
1: Je to někde přes 20 metrů, ale pro nás technologie je to velký přínos právě v tom, že dokážeme krásně připravit stejnou kvalitu šarže, tak aby navazovala svojí kvalitou na tu šarži předcházející.
0: Tahle ta výroba typu Charmat je kratší?
1: U klasické metody kvašením v lahvi je nařízením Evropské unie a našimi zákony ta délka ležení je definována tak, že musí být od počátku kvašení až do odstřelení kvasinkových kalů doba minimálně 9 měsíců. Ale vždycky je to spíše více, protože optimální kvalita a senzorické vlastnosti tam nazrávají a vznikají někdy po 12, spíše 15 až 18 měsících a někdy i letech. U šarmatové metody pro jakostní šumivé víno neboli sekt je tato metoda definována v délce minimálně 6 měsíců.
2: A na závěr vězte, že se rozhodně dostanete rychleji do nálady, pijete-li víno šumivé, než při stejné konzumaci takzvaného tichého vína. Má to být vědecky ověřeno.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zhruba polovina mladých lidí v Česku konzultuje své psychické zdraví s umělou inteligencí. Praha by mohla znát podobu nové koalice na magistrátu příští týden. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přeháňky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Víc než polovina mladých lidí v Česku se o svém psychickém zdraví radí s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PAQ Research. Často se na ní obrací, protože odborná péče je nedostupná a internet jim nabízí anonymitu. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje, že AI nemusí dávat správné rady a lidé by se na ní proto neměli spoléhat. Podle vládní zmocněnkyně Dity Protopopové je proto zásadní zaměřit se na prevenci.
2: Dát přes školy, přes sociální sítě těm dětem nějakou informaci ohledně toho, kde už je nějaká ta hranice, kde by si na co by si měli dát pozor, jak ohledně ochrany citlivých údajů, tak ohledně toho, kde to AI a jaké případy jsou, kde jim může to duševní zdraví zhoršit.
0: V Praze pokračuje povolební vyjednávání o koalici na magistrátu. Vedení hnutí STAN dnes jednalo s uskupením Praha sobě o možné koalici. Podle předsedy Prahy sobě Adama Scheinhera řešili kromě personálního složení rady a programu i případné složení budoucí koalice.
3: Jedná se spolu a STAN a jedná s Pirátama a STAN. Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová shoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
0: Další vyjednávání budou pokračovat ve čtvrtek. Koaliční smlouvu by lídr STANu Petr Hlaváček chtěl podepsat v listopadu. Poslanci podpořili zavedení mimořádné daně na rafinerie. Vláda ji navrhla v reakci na růst rafinerských marží. Daň by měla platit za letošní i příští rok a státu má přinést 5,5 miliardy korun.

0: Mě se dotkne jen rafinerií v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Opozice zavedení daně kritizuje, hlavně kvůli zpětné účinnosti. Sport. Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažičková pro Česko další medaili. V třípolohové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se probojovala v elitním seriálu poprvé v kariéře. V rozhovoru pro Český rozhlas mluvila Blažičková o tom, že si výsledku moc váží i proto, že měla v Egyptě zdravotní problémy. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na exitu 8 ve směru na Hradec Králové je uzavřený výjezd z dálnice, a to kvůli uzavřenému mostu na silnici 3/6111. Na silnici 1/58 v ulici Záhuní ve Frenštátu pod Radhoštěm jsou zúžené jízdní pruhy kvůli stavebním pracím. Provoz je tam řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tu Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si? Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Radče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chutě slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Rádče, nemohlo by to zůstat?
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach, kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdávat.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král, si můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud krásný muž, princezno, a moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který namísto... prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne, jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru, ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár potáhl.

0: Ne, že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkala rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlena. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe. Může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já začnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi? Moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mím je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. Sbohem, králi. Večer vám povím,

0: Řekl ti babo Raď a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale zívám je jen, když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát tři přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno. Já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. Sbohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Tak je každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny zpředou vlákna zejmelí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 čvadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat dvakrát tolik zlata. Oslovi dejte dvojnásobně sena.

0: Nesu vám ráno, králi, chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nať zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší, drahý králi. Oh, pardon, já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá a já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne, já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zastí vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Naděje jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se z přátelství a obdivu k Naděje Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Naděje Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Naděje mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatla Monheimová první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatel Monheimová první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgberte?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofie závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Šatel Monheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem? Šatel Monheimová.
2: Ano, a Thomas Monheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží podobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich, má-li se uskutečnit vůbec.
4: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgberte, omluvte mě prosím, půjdu se ještě upravit. Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
2: Ano.
4: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
2: Naschledanou. Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
3: Skutečně? Jak nečekané uženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
5: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
6: Ano, madam.
5: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
6: Chápu, madam.
5: To jsem ráda, Richardsonová.
6: Někdo klepe, madam.
5: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těší mne mít vévodu Syrského na domácím večírku.
6: Někdo klepe, madam.
5: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
6: Někdo klepe, madam.
5: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. Třeba je to kvůli vínu.
6: Ano, madam.
5: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
6: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
5: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
6: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
5: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
6: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stávku.
5: Prosím?
6: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
5: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje celou cestu z nádraží, nemluvil o ničem jiném.
6: Promiňte, madam, dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
5: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
6: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
5: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vsteku.
6: Jistě, k vsteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
4: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
5: To opravdu nemůžeš, má drahá.
4: To stávkují všichni?
6: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
5: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
4: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne.
5: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel?
4: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
5: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesená ukázat nemůžu. Ale parní lázeň, to je luxus.
4: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř. Rozumíš? A je tam pořád.
5: To nemůže ven?
4: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou 2 druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
5: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
4: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá?
5: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede. Že Gaspara okamžitě propouštím.
6: Vyřídím.
5: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
6: Ano, madam.
2: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: O ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
2: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokožky.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
2: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
2: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
7: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
7: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspáre totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sophie Châtel Monkheimová okamžitě přijala zpátky a omluvila se odborové organizaci.
5: Prosím? Co jste to řekl?
7: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sofie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Sophie Châtel Monkheimová po 18 měsících.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Sophie Châtel Monkheimová znovu na scéně.
1: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
0: Konec socialistických proužků pro Sophie Châtel Monkheimovou.
1: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
1: Večerní Londýn.
8: Jste připravena, slečno?
9: Ano, maestro.
8: Soustřeďte se, uvolnit a něžnit.

0: skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jaký ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram, papež se chlubil, že už ho má, Obama kvůli mě přijel do Prahy, no prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No, královnu mluvila Jana Drbohlavová, ano. No ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám pobytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě. A ozvalo se: ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta soška je tvoje. Jo? No prostě.
3: Ne, ale on to ještě ten Oldřich tak jako ženský opravdu.
4: Naďo, ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, no. Kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Vašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělá Irenka Kačírko a takhle ty mladá pojď sem a teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla: sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávěla a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká: zbal ho. Já jsem říkala, jak se to dělá? No a tak jsme se najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. Druhý den nám říkali Romeo a Julie. No.
3: Tím, že jsi vzala teda Oldřicha Kaisera, tak jsi teda vzala i Jarku Hanušovou, vzala jsi s Jiřího Lábuse a celou tu partu to vlastně patří do rodiny, že jo?
2: No tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano. To bylo zvěstování aneb Buď zdrav, Bedřich. Napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury. Na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda. No a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe. Ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leni.
3: Bedřich Engels.
2: No. A ona teda otěhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels. Ano. Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské, tohle, teďka jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout a v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala: Frau Konvalinka, ich gratuluje, ich wunderbar, a tyko mlela něco na mě německy a tohle, to já říkala: jo, děkuji, tak to jsem ráda, vzala jsem kytku. Fajn, děkuji, a zase mlela, já říkám, ich habe kein Zeit, ich muss, no tak ona teda šla, a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla, jako jo, a odešla. A v tom tam přišel on říká: čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká: prostě já nemám čas, já musím přelíčit se tadyhle, máme přípitek. A on říká: teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká: no jo, no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a tyko jsme
3: byli... Pravnučka to byla.
2: Nebo pravnučka, no. Co jsem řekla?
3: Prababička.
2: Pravnučka. Jaký blbý, jo. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazili dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsal, já nevím, co všechno. Teď všichni tuhý a já si říkám, je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Marxe a byla neuvěřitelně téhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli no. je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkají, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
3: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad byl tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený. On říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený. On říkal, na to musíte mít zbrojní pas, jo. Protože vás tam připadne paní, která plíně německy vám začne, no tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
0: No. Divadlo pro vaše uši.
2: Že jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Bilaka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíl, než prošel vrátnicí Jiří Lábus a neptal, a nedostala paní Konvalinková nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
3: No. A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
2: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
3: Jo, ano.
2: A já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfyho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Reisner. A byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě o tam tak vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty nějak takhle čuměli do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra. No Lábus, pochopitelně.
3: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když si třeba jela v tramvaji a neměla si lístek, že jo, tak to stačila vůbec... maličkost, jo. A...
2: No, to byla první. To se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohradech
3: tam taky dělali věci.
2: Malý hospudce a byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak si říkala, tak ty dvě stanice. No jenže se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková. Ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na černo a podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo? No tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou, fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou, fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo. Seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No. Tak obojí byl Lábus. A i písmo změnil.
3: Jo.
2: Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC a já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik, a bylo napsáno: vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti, v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplaťte přiloženou složenku. Ředitel, no zase lápus. Jo, a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovali vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká: je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme žižkovské ženy. My stvárňujeme v prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
1: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni, ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů. Nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle. Tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
2: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit, a sluhou pro všechny potřebné.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, začíná úterní noční linka Českého rozhlasu. A dnes se vydáme za hranice, i když vlastně ne tak docela daleko. Od rozdělení Československa už uplynulo více než 30 let. Česko a Slovensko jsou dva samostatné státy, ale pořád nás spojuje společná historie, blízký jazyk, rodiny, přátelé i mnoho vzpomínek. Pro mnohé z nás je Slovensko stále místem, kam nejedeme tak úplně do ciziny. A právě na to se vás dnes chci zeptat. Máte na Slovensku rodinu nebo přátele? Jezdíte tam stále rádi? Rozumějí slovenštině bez problémů i vaše děti a vnoučata? A myslíte si, že Češi a Slováci si stále zůstali blízcí? Právě to je tématem dnešní noční linky. Volat můžete do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900. Psát můžete na web rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Jsem ráda, že jste dnes večer s námi. Noční linka začíná právě teď. Je u vás Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

před hrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

prav, ať se na hlucom zvýšíte najmout dát. Jo, kdo chce zhrbnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom zvýšíte najmout dát. Jo, ahoj!

0: 3 minuty po 23. hodině. Češi a Slováci, dva národy, dva státy, ale pořád možná jedna zvláštní blízkost, která se možná těžko popisuje. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes se budeme ptát, jak tu blízkost cítíte vy. Pan Ota z Uherského Brodu nám volá do Zlína, nemáte to daleko. Krásnou noc přeji.
1: Dobrý den, pozdravuji vás všechny diváky. Já bydlím v Bánově u Uherského Brodu a když si postavím na dvůr, tak vidím velkou javořinu na Slovensku. Mm-hmm. A mám na Slovensku tetu a dva bratrance v Bratislavě. Takže pravidelně se navštěvujeme a teď máme jet mý, no, tak je to teďka je na nás. Takže nevím, no.
0: Takže ano, u vás je ta blízkost opravdu na místě, protože jste rodina, taky to máte kousek, říkáte, že vidíte na velkou javořinu. To je takové zvláštní pocit spojení Česká a Slovenska, když to vidíte asi přímo z okna. A když tam máte rodinu, tak je pro vás to Slovensko takový trochu druhý domov, anebo to zase ne?
1: Ne, my to necítíme, že jsme se rozkmotřili. Ani jedni, ani druzí. Ani Slováci, kteří bydlí tady na Kopanicích, ani kolem Starého Hrozenkova a tam dál, tak nikdo se necítí, jako že by byl Čech a druhý Moravák. A my se pořád bereme jako normál, sami.
0: A myslíte si o to, jestli máte v rodině nějakou mladší generaci, že rozumí slovenštině? Já mám teda zkušenost, že ne?
1: Spíš slovenské děcka rozumí našemu jazyku, ale to, že to je kvůli tomu, že bratranci a teta bydleli dřív tady v Bánově a potom, až se teta vzala, tak brala si manžela z Ilavy a přestěhovali se do Bratislavy a my děcka nemáme doma, ale co vím, tak jako tady nemá problém ze slovenskou řečí nikdo. Mm-hmm. Jako já mluvím podle mě teď hodně spisovně.
0: Dobře,
1: já kdybych začal naším nářečím, to je jak slovenština.
0: A je nějaké slovenské jídlo, které milujete?
1: Jo, halušky.
0: Halušky, to jsem si myslela, že řeknete. A s čím?
1: Halušky s brinzou, no.
0: S brinzou.
1: Halušky s brinzou,
0: dobře.
1: Ano.
0: A máte nějakou milou historku, třeba když jste cestovali za hranice právě z té cesty, nebo ještě z hranic, jestli si vzpomenete? To už je dávno.
1: To je dávno, to jsem byl ještě kluk a strýc dělal ve věznici, tak měl možnost do Trenčanských Teplic jít do lázní, tak jsme tam za ním byli a velice zajímavé bylo, že kolem bazénu, které se tam budovaly, byly balovány a kameny a rozbíjeli to vězni, kteří byli uvázaní za nohy řetězem jeden k druhému. Tak to na mě, to jsem nezapomněl ještě snad od těch 7 let. No.
0: Vidíte to. No a kdybyste měl teď mladému člověku vysvětlit, proč se Češi a Slováci pořád rozumějí, jak byste mu to vysvětlil?
1: No, je to blízkost řeči a ta povaha lidí tady na západním Slovensku je srovnatelná s našima tady na moravském Slovácku.
0: A co si ze Slovenska dovezete, když tam jedete na návštěvu?
1: A dohromady nic. Dohromady nic, opravdu ne.
0: Dobře, a máte rád Tatry?
1: No určitě. Tatry nízké, Demanovská jeskyně, Vysoké Tatry, na Štrbském plese jsem byl. Je to tam parádní.
0: To úplně souhlasím. Tak o tom moc děkuji za milé povídání i za váš pohled na to, co nás se Slovenskem pořád spojuje. Přeji klidnou noc, pozdravujte rodinu na Slovensku a děkuji, že jste zavolal do dnešní noční linky.
1: Prosím, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stačí překročit hranice a jsme v jiné zemi. Ale máme opravdu pocit, že jsme v cizině? I o tom si dnes budeme povídat v noční lince Českého rozhlasu na téma Češi a Slováci. Jsme si pořád na blízku?

0: jedné země už dávno nejsme, ale možná pořád sdílíme víc, než si uvědomujeme. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří vztahům mezi Čechy a Slováky a vašim osobním příběhům. Volá nám pan Leoš z Plzně. Zdravím vás. Už jste mi prozradil mimo éter, že jste se právě vrátil z Bratislavy, takže to bude živé téma.
1: Dobrý večer. Zdravím posluchače. Mám velmi čerstvé dojmy z Blavy, jak my jsme vždycky říkali.
0: Ano.
1: A vzpomněl jsem si tam na své mládí, když jsem studoval v Nitře, kde mám spoustu přátel a spolužáků Čechů, kteří se v Nitře etablovali a nakonec tam zapustili kořeny a jsou tam Čechůni na Slovensku velmi oceňovaní.
0: Tak prozraď, tak jaké nádherné akce jste se účastnil právě dnes, nebo to bylo už včera?
1: Ano, tak kolegové z Evropské sítě boje proti chudobě tak pořádají na Slovensku stejnou neboli podobnou soutěž, co v Čechách, kde se oceňují novináři na téma, jak píší nebo jak zveřejňují situaci chudoby nebo chudoby lidí. A veřejná porota veřejnou nominací vybírá potom a oceňují novináře. Proběhlo to v Bratislavě pod patronací ombudsmana Slovenské republiky. Velmi zajímavá akce, novináři byli celý natěšení, že se jim taky poděkuje za to, co ta veřejnost od nich vnímá. Tak to byla akce, kde byli přítomní i místní lidé ze samosprávy, tak mě to velmi potěšilo, že jsem se toho mohl zúčastnit.
0: To je vlastně hezký příklad toho, že se nepropojujeme jenom v rodině nebo jazykem, ale právě i různými akcemi, že se vzájemně inspirujeme. Vy jste říkal, že vlastně Slováci přijali tuto akci od nás, mimo éter, pochopila jsem to dobře?
1: Ano, tak...
0: Kdo se od koho inspiroval?
1: Ona ta akce působí nebo funguje v 18 zemích Evropské unie a je to takový nápad tehdejších lidí, aby se novinářům, který se této sféře sociální práce s lidmi nebo sociální pomoci věnovali, a zjistilo se právě, že o tom se píše spíš jako, že to je nějaká, bych řekl, akce, která spíš jako, abych to, jako bulvár, jako bulvární, že se v obídě píše nebo dělají se relace, že to je bulvárního směru. A nakonec ta důstojnost lidí šla stranou a proto jsme se snažili, nebo se lidé snažili vrátit tomu důstojnost, aby se bída těch lidí nebo té sociální vyloučení popsalo smysluplně a důstojně.
0: Leoši, tak to je smysluplná a bohulibá akce. Jezdíte na Slovensko i jenom tak na výlety?
1: No tak jezdíme tam především na srazy ze školy. No a vždycky se na to všichni těšíme z celé České republiky, neboť jsme tam absolvovali školu a začal jsem pořádat celý ročník, což tehdejší ročník měl asi 180 lidí. A takový nápad jsem dostal, že po rozdělení republiky právě, že ty poslovensky chalani, že ty chalani prostě jsou někde daleko rozsetý po republice a řada z nich taky mimo Evropskou unii, dokonce v cizích zemích. A tak aby jsme se taky viděli a poznali, tak jsem potom začal pořádat ty srazy vnitré, kde ty srazy pořádáme po 5 letech a nyní už jsme staří pánové, tak příští rok se těšíme, že bude po 2 letech sraz. teď bylo po 50.
0: Po 50, teda Leoši. Když hrají Češi proti Slovákům, nějaké sportovní utkání, komu fandíte?
1: Tak já především fandím, že se to děje, čili nefandím ani Čechům, ani Slovákům. Jsem rád, že ta divná pomlčka, že hraje Česko, Slovensko, že je taková zvláštní událost. Samozřejmě fandím Čechům, ale tím, že znám to slovenské prostředí, tak si myslím, že i na světových utkáních fandím Slovákům, to je samozřejmě. Slováci jsou mi velmi blízcí a musím říct, že nezapomínám na Slováky.
0: Tak děkujeme, Leoši, za vzpomínky na Slovensko, za osvětu o akci, o zvěny chudoby i za to, že jste s námi zavzpomínal na svá studentská léta vnitře. Opatrujte se, zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, budeme se těšit.
1: Výborně, děkuji vám.
2: No. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kolik z Československa v nás vlastně ještě zůstalo? Ve vzpomínkách, v řeči, v rodinách. Poslouchejte Noční linku a ideálně se i zapojte.

0: Slovenština pro někoho zní jako řeč dětství, pro jiného už skoro jako cizí jazyk. V noční lince Českého rozhlasu dnes budeme zjišťovat, jestli se Češi a Slováci stále cítí být blízcí. Krásnou noc, vítejte, prosím, představte se.
1: No, konečně, tady Míla Strutnová, ročník 4-4, takže jsem rozená z Líňacka a prostě jsem z toho nešťastná do dneska, protože já chci, jako říkám, Balaška, ale chci vám, Jaruško, říct, že teda s tím Slovenskem dodneska jsem z toho teda opravdu špatná. Poslouchám aspoň šlágr, kde hrajou československou hymnu. Snažím se prostě být citově hlavně v kontaktu, protože já si pamatuju do dneska, můj dědeček šil papuče, vozil je až někde do Ameriky a jezdili jsme na Slovensko je prodávat. Pamatuju si tam ještě ty hliněné baráčky, jako dneska vidím. Takže je to srdečná záležitost, strašně moc. No a jinak ještě můj bráška dělal žiškárnu v Bratislavě, takže prostě znám hlavně Valašské hory, znám jižní Moravu, odkud je teda otec. No a je mě líto, klepe se mě hlas a jsem z toho smutná. No,
0: Mílo, a co myslím, nějaká známá slovenská herečka nebo zpěvačka?
1: No, Turzová teďka hrála taková starší s naším hercem Kronerová, myslím, že jo. A takže
0: Zuzana Kronerová.
1: Ano, ano, ano. Takže to je moje taková svěcní, protože opravdu podle mě výborná. Pak se mě teda líbila nejen herecky, ale i tak Božadová, teď nevím přesně, ale známá slovenská herečka. Takže já spíš znám takový ty starší. No, asi tak. No a jinak teda do dneska si zpívám jak český, tak moravský, hlavně slovenský, protože moji rodiče jako hodně, hodně zpívali. No a tak asi tak. A my jsme, Jarosko, spolu kdysi mluvili a já jsem se rozpovídala a to jsem byla v klidu a vy jste jako byla jako takovej posluchač dobrý, protože nevím, o čem to tenkrát, určitě bylo o Moravě, protože jsem vám vyprávěla svůj příběh, jak jsme se dostali do Čech. Dneska jsem z toho špatná, protože jsem na Moravě vlítla ve 4 letech pod auto a naši se vyučili u Batí a scháněli prodejnu, aby to nepřipomínalo rodičům, protože mě auto táhlo za sebou a tak dále. A chtěli prodejnu a já si kolikrát říkal, bože, bože, proč jsem po to auto vlítla? Protože nebyla prodejna na Slovensku, na Moravě a byla jen v Čechách. Tak to by byla taková asi tečka mýho česko-moravsko-slovenskýho. No, je mě líto.
0: Takže, Mílo, vy jste přišli tady k nám ze Slovenska a měla jste takovou vážnou autonehodu.
1: Ve Zlíně. Mě táhlo auto za sebou, 4letou holku, takže jsem ležela v sádře celá, ještě takovou perličku, to se vám asi minule vyprávěla, mě ještě...
0: Mílo, s dovolením, vy jste říkala, že jste volala před 5 lety, tak to klidně můžete zopakovat, to už je dávno.
1: To je dávno, právě teď to jsou takový, víte co, nebylo ještě, volala jsem, kdy ještě to tak asi nebylo, jo, pak bylo to no, takový nešťastný rozděl.
0: No, k tomu tématu teda...
1: No. Tak tématu, myslím si, že je hodně lidí, který to hlavně po té psychice, který to vnímají tak asi jako já a myslím si, že jich je dost, že to mělo nebejt. Asi to bych k tomu řekla. Myslím si, že mluvím, jak se říká z duše, že víc lidí na tom tak je. No.
0: Ano, je zvláštní, že opravdu těch 30 let ty hranice nesmazalo. Alespoň teda v našich vzpomínkách, myšlenkách, srdcích. Jenom ti, co se právě narodili později, tak jak jsem to už zmiňovala, tak opravdu mám zkušenost, že některé malé děti nerozumí té slovenštině. Že jak už tam třeba často nejezdíme, nejsme tak ani jakoby rodiny propojené, tak tam mají mezery.
1: Co se týče tady toho, tak já vám můžu říct, teď teda špatně vidím, takže vnímám spíš jakoby ty zvuky, protože koukám, hlídám hlavně v televizi, na internetu, hlídám cokoliv Morava, Slovensko, jo. A můžu vám říct, že jak toho je málo, jak v rozhlase, na internetu, prostě všude, tak někdy prostě, že špatně vidím, tak já to vlastně pořádně nevidím, já to vnímám citově jako. A taky kolikrát musím ty uši napínat, abych opravdu tomu rozuměla. Je to špatný, no, je to špatný. Mělo by toho být víc, myslím si já. Ty slovenské krásné řeči. Ta moravská, to já mluvím ještě do dneska moravsky, takže já okamžitě, když v Čechách potkám aspoň Moraváka, tak jsem nadšená, no. Těch Slováků tady prostě tolik není, ale Moraváku tady, to je na Trutnovsku, tak je dost, no.
0: Dobře, paní Mílo, to je krásné, že ten vztah ke Slovensku ve vás tak silně rezonuje, stále ve vás zůstává. Děkuju za ty osobní vzpomínky. No a přeji, aby jste se pořád cítila tak dobře, jako teď, když jsme spolu mluvili o těch Slovácích, když posloucháte slovenské písničky, díváte se na slovenské filmy. Já se tady také zkusím podívat po nějaké hudební perličce ze Slovenska. Mějte se dobře.
1: Čím méně toho je, tím víc se vzácnější, takhle asi tečka.
0: Ano.
1: Mějte se moc hezky, hlavně přeju zdravíčko všem. Hlavně vám, Jarusko, poslouchám každý večer.
0: To jsme rádi. Možná jsme se politicky rozdělili, ale lidské vazby se žádnou čárou na mapě přestřihnout nedají. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a mluvíme o tom, co nás se Slovenskem spojuje dodnes.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo má na Slovensku rodinu, jiný přátele a další tam jezdí proto, že se tam zkrátka cítí dobře. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Češi a Slováci, jsme si pořád na blízku? Ptám se pana Josefa ze Šlapanic.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače i vás, tady paní, co to uvádí. Já mám na Slovensku velice dobré vzpomínky. Když jsem vycházel školu v 52. roce, tak jsem nastoupil do učení na doktora ocelových ptáků, neboli na leteckého mechanika, takže jsem prožil 2 roky v Popradě, 1 rok v Litovském Mikuláši a 1 rok tak v tom Litovském Mikuláši tam jsme chodili, nebo nás pouštěli skákat do Litovského, do Martina, tam jsem udělal prvních 8 ze skoku, a když mě vyradili potom jako poručíka a poslali mě jako na letadla na míli do Brna, tak jsem se nosil jak 5 kačka do záložení, ale o tom
0: to není úplně tématem, ale pokračujte.
1: No, jako jsem se oženil, tak potom první jako rekreace tak byla zase na Slovensko do Matliar v 59. roce. No, kromě toho ještě když jako míli skončili, tak na školení do Košic. No a co můžu říct, tak ještě bratr se vyučil jako pilotem v Košicích na mých, potom byl přeložený do Budějovic. No tak to chci, čili na to Slovensko mám velice dobré vzpomínky. Potom ještě jsme jezdili taky do Meděru jako na koupaliště a jinak to bylo jako víc, ale to bych nechtěl. No, je to
0: Josefe,
1: prostě.
0: A zůstali jste také s někým ze spolužáků v kontaktu? Jezdil jste tam potom třeba na školní srazy?
1: No prosím vás, to už ne, tam jsme nechodili na školní srazy, to jsme akorát, co jsme tady byli zaměstnaní jako u letectva, tak po nějakém čase jsme se říkali, vždycky někdo to svolal. No mezi nimi byli taky Slováci, protože to bylo smíšené to letectvo, to nebyli jenom Češi, tady sloužili. Čili, no a ještě aj můžu říct, když jsem nastoupil potom československým aerolíním v 70. roce, no tak i v Praze nějaký ty Slováky jsem potkával. Takže to je, co já mám velice kladný a milý vzpomínky jako na Slovensko. Takže to říkám si, dneska je prostě téma, na který velice rád vzpomínám a zdravím teda všechny posluchače a tím bych dnešní den končil.
0: Děkuju za vás, no, za vaše vzpomínky na Poprad.
1: Já se omlouvám, říkám, mě už táhne na 90.
0: Josefe, mluvíte perfektně, rozuměli jsme všemu, úplně jste nás přenesl do té doby a hlavně by bylo zajímavé popovídat si někdy i o tom vašem studiu, o vaší práci, třeba někdy bude příležitost u nějakého tématu. Ať se vám daří, Josefe.
1: Říkám, od 55 let, co jsem jako v důchodě, jsem se skýkal akorát teda s paraveteránama, co jsme, anebo spolužákama z Ostravy. Tady to bylo všechno, co jsme jako měli. No a to, když mě druhá manželka zemřela, tak teď už jsou ve Šlapanicích, tady žiju se starším synem. To jsme taky pořídili, ten domek v tenkrát v 60. roce, když to žena spočítala, tak to stalo 350 tisíc. Dneska to má cenu 11 milionů. No.
0: Ano, tak. Doba se změnila. Ale nemění se pro vás osobně vztahy mezi Čechy a Slováky? Bylo z toho cítit, z toho vašeho povídání, že máte ke Slovensku vřelý vztah. Děkujeme ještě jednou a se máte moc dobře.
1: Vždycky promluvím slovensky. Ještě jsem úplně nezapomněl.
0: Tak se s náma rozlučte slovensky.
1: Dovidenia.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pamatujete si ještě dobu, kdy jsme byli jeden stát, nebo už je pro vás Československo jen kapitolou z historie? Noční linka Českého rozhlasu dnes otevírá téma české a slovenské blízkosti napříč generacemi. Pan Jiří Otolomouce si s námi teď bude povídat. I vás zdravíme.
1: No, dobrý večer. Třese se mě hlas. V 80. letech jsem si vzal Slovenku. Měli jsme, nebo máme 4 děti. 2 Slováky a 2 Čechy, Moraváky. A proč volám? Toto rozdělení, to byla největší katastrofa, co ti naši politici mohli udělat. Mám, nebo jsem měl 3 švagrovi a všetky měli Čechy, Moraváky. A to tě byla tak propojená rodina, že zkrátka to bylo všecko. Všecko, žil jsem 6 let na Slovensku, potom mě umřeli rodiče, tak jsem se nastěhoval na Moravu a do dneška toho lituju. Měl jsem tam všecko, kamarády, všecko. A nikdy jsem neměl problém se Slovákama, nikdy. Oni vždycky říkali, že Moraváci jsou na tým nejhůř, že tam Morava a Česko, že vždycky proti sobě nějaký problémy měli a že ti Moraváci vždycky dopláceli na to všecko, co tam bylo. No a co se týče dětí, jezdíme na Slovensko, tak. Slovensky se naučili mluvit a mluvili na Slovensku slovensky. Ano. Když jsme teď bývali na Moravě, překročili jsme hranice, jeli jsme na Slovensko, oni převadili na slovenštinu. To bylo automaticky. Vůbec jsme jim neříkali, musíte mluvit slovensky, nebo tak. Ne. Přeladili a mluvili slovensky. No a doteďka toho lituju, co se stalo, no. Doufám, že ten strom, jak to podepsali, že už uschl. Lituju. Já jsem plakal jak malý kluk.
0: Jiří, ale ty vaše vztahy, ty vazby byly pevné i nadále. Je to tak?
1: Ano, jsou.
0: A jsou dodnes, no. Výborně.
1: Když ta rodina už je menší, ale jako furt to nějak funguje a je to. Funguje to.
0: A přenesli jste si do vaší domácnosti tady na Moravu nějaké slovenské zvyky? Slovenské jídla nebo nějaké tradice?
1: No, skoro všecko. Na Vánoce máme kapusticu. Mm-hmm. Na Velikonoce polívá vodavkou. Všecko tak, jak jsme byli tam, no. Jako už to je tak. Už to je dávno. Už to je dávno. Je chyba, že dnešní mládež málo umí slovensky. Dřív bevávali ještě ty pořady slovensky. Filmy bevávali všecko jedno s druhým. Ale už
0: ano,
1: už ty naše děti neví, o co je to ťava.
0: Souhlasím, no, nebo čučorětka, že?
1: No.
0: Máte tam teda rodinu, jezdíte tam pravidelně, jak často se vám to teď daří?
1: No, už tam méně jezdím, protože to už tam je, už ty švagrovi a toto už jsou mrtví a tak s těma dětskama si navštěvujeme, nebo děti tam jezdí o častěž, protože tam mám krstňata. A jako já už teďkom už jsem skoro v důchodě a už nějak už to zkrátka, ale Slovensko je pro mě prvořadý, jako je to tak. V životě jsem neřekl Slovákům, čo bylo, to bylo, nebo jak to bylo na vojně, nebo jak Češi nebo Slováci někteří říkají Čechůry. V životě jsem to neřekl. A jsou hrdé, že to je tak, jak to je.
0: Jirko, moc děkuju, že jste se podělil o tak osobní vzpomínky. Z nich cítíte, že pro vás Československo nebylo jenom státem na mapě, ale především propojenou rodinou, kusem života, který se nedá jednoduše rozdělit hranicí. A to je dobře.
1: No, tak vám přeju. Já ještě bych chtěl dodat. Ono, to Česko a Slovensko je tak propojený těma rodinama, tak smíchaný. Slovák, Češka, že to je moc lidí teďka na Moravě, jako co mají Slováky nebo Slověny, nebo zkrátka je to tak, jak to je. Je to propojený a furt ty vztahy jsou tak, jak jsou. Už je to špatně ještě, ale jako furt to funguje na 99,9%. Jsou spokojené, že a hrdé, že jsem tam žil. A to bude asi všecko. Děkuju vám.
0: My moc děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nutilo mě toto vaše dnešní téma, abych šla pro telefon a zkusila, jestli se vám zavolá, jestli se vám dovolám. Tak vás všechny moc zdravím, všechny ponocníčky i vás, Jaruško, protože já vás miluju úplně, když vy máte příjemný hlas a je to krásný. A dnešní téma, jestli se k tomu mohu vyjádřit. Já pocházím ze západních Čech. Tady by byla blízko nás vojenská posádka a vojákovalo tady hodně Slováků. Taky jsem měla kamaráda ze Žiliny, ale to jako jsme se přátelili, ale nebylo z toho žádný větší takový, jako aby jsme se třeba vzali, protože tady z Cheznovic od nás se vdali i do Košic a různě ty Slováci prostě tady byli, vojákovali a šlo to tak. Ale musím říct, že když jsem se potom vdala, tak jsme strašně rádi jezdili na Slovensko, protože Tatry ty úplně miluju, dokud nám na to síly stačily. A i teď jezdíme rádi do Podhajský, byli jsme v Dudincích a tak podobně, protože tady na Plzeňsku je cestovní kancelář Sochor, kde paní Sochorová pochází ze Slovenska, takže to Slovensko hodně jako zařazujou do svých zájezdů a do svých pobytů tam. A tam jsem se spřátelila s Evičkou z Bratislavy, v té Podhajské. Do dneška si zavoláme nebo i napíšeme k narozeninám, nebo taky si prostě posíláme různý fotky vnoučat a tak dále. Zrovna dneska mi od ní přišly dvě SMSky taky a je to moc hezký. Já prostě na Slováky nedám dopustit a mám je ráda, protože tak to vždycky jako bylo a nikdy jsem se nesetkala, že by se chovali nějak špatně. Nepláču nad tím jako pán, který mluvil, než jsem se k vám dovolala, tak mě strašně to zaujalo a jsem ráda, že nejsem v tom sama. Protože spoustu takhle známých třeba, který vojákovali s těmi Slováky, tak říkají tohleto Čechůň a že je neměli rádi a tak dále. Mně se nikdy nic nestalo a i když jsme na tom Slovensku byli třeba i ve vesničce u Liptovského Mikuláše v lesní takovej chatě, vždycky i ty lidi z té vesnice se k nám chovali slušně, my k ním samozřejmě taky a bylo to všechno OK.
1: Řekněte mi, jestli sledujete slovenskou televizi nebo posloucháte slovenská rádia?
0: No, slovenskou televizi nesleduju, protože já to neumím asi naladit nebo nevím. Jo, my máme tady nějakou, co máme televizi, tak prostě tam slovenský program nemáme. Slovenský rádio, no to mě Evička kolikrát píše, abych si třeba počula toto, nebo protože dneska zrovna mě poslala tedy i takový ty politické věci, jak jejich poslanci vystupují v Evropské unii a tak dále, ale tím nechci zatěžovat, jo, ale říkám, ona jezdí do Prahy pravidelně, třeba rok co rok tam přijedou a tak jsme si spolu dali i sraz v té Praze. Já jsem říkala, no, já tam mám vnučku, tak jsem u ní přespala, že jo, a s Evičkou jsme se domluvili, ona tam byla s kamarádkou, že se sejdeme u Orloje. Já říkám, no to chci vidět, jak se budeme hledat v tom kvanta lidí. No úplně úžasně, my snad máme na to štízko, oni stáli frontu na záchod, já jsem šla z té restaurace zrovna jako ven, a už jsme se potkali, ani jsme se nehledali vůbec. Potom jsme si spolu prošli tedy tu Prahu, kde jsme byli a večer, protože mám v Praze ještě synovce zase ženatýho, tak oni byli ubytovaní v hotelu Praha, tak synovec pro mě přijel do Krček, vnučce a odvezl mě za nima, takže jsme strávili ještě i hezký večer spolu. No je to kamarádka, škoda, že to není blíž, že máme k sobě tak daleko. Teď mě zrovna psala, že teď v listopadu sem přijedou, abych si naplánovala cestu za vnučkou, že bychom se opět sešli. No jestli to mě zdravotní stav dovolí, protože už taky nejsem žádná mladice, že jo? Určitě se zase rádi potkáme. Takhle to chodí.
1: A řekněte mi,

0: Kdybyste měla někomu doporučit jedno místo na Slovensku, kam byste ho poslala?
1: No, já teď jedno místo vám neřeknu. My teď jezdíme s tou cestovkou, tak v Dudincích se mi ohromně líbilo. Beru tam kamarádku se mnou, tam byla. V té Podhajské jsme byli, no, nevím kolikrát, Energy 1, to už je naše. A ještě bych se ráda podívala do Bojnice, říkám to dobře? Asi ano. Tam už měla nařil, oni to mají taky v té cestovce a cestovali jsme vždycky i různý města, Nitru, Komárno, že jo, a tak dále. No já, kdybych mohla a doporučila bych ty Tatry, protože to prostě je moje srdeční záležitost. A já jsem nikdy se nedostala tedy na Lomnický štít, protože byl vždycky buď mlha nebo nepříjemný počasí. A když jsme naposled tam byli, sice jsme nevyjeli nahoru, ale byl tak krásně slunečno, já to mám před očima úplně teď a my jsme se na něj dívali a říkám, tak poprvé ho vidím takhle odhalenýho, v žádnej mlze nic, jasno, krásný, azuro, nádhera. Tak já asi bych preferovala ty Tatry. I když všude se mi líbilo. Dudince byly krásný. Kde jsme to ještě byli? To jsme ještě byli... No, nejvíc ta Podhajská, o tamtu se vyjíždí na různý ty zájezdy po tom Slovensku, ať je to do té Nitry, nebo taky jsme byli i až tam u Košic, to jsme byli na pobytovém zájezdu. Já prostě to Slovensko miluju, no. Já bych nevybrala asi jedno místo, kde se mě nejvíc líbilo. Mně se líbilo všude.
0: Ale víte co, kdybyste se mě zeptala, odpověděla naprosto přesně jako vy, já bych zmínila to Košicko, protože to já považuji za opravdu nádherné místo, to náměstí se mi líbilo stejně jako to okolí a Tatry, no tak.
1: Tatry prostě to nemá
0: to
1: chybu.
0: To je srdcovka.
1: A tam právě, pak jsme byli i v tom Štúrovo, tam jsme byli v tom chrámu, kde už to je tedy Maďarsko, my, víte, Komárno taky má svoje kouzlo. Když jsme se tam dívali na ten jejich, jakoby orloj, vychází tam ten panáček, že jo. No prostě to jsou takový dojmy, který prostě člověk má v sobě a jenom si říkám škoda, že už na ty Dálavy se asi nevypravím, ale teďky ještě ta moje kamarádka, protože to jsem jí tam já víceméně natahla, takhle, a ona, letos jsme tedy byli v Luhačovicích, což je taky krásný, ale ona už říkala, víš co, až přijde ten katalog, tak si zaplatíme hned ty Bojnice, aby jsme jeli. Já říkám, Zdeni, já už si nemůžu nic moc ukládat ve svých 82 letech. No, tak uvidíme. Moc bych to ráda ještě viděla, ale nevím, no. Jo, taky jsme byli Trenčanský Teplice a různě, a to je taky krásný. To je jak v údolíčku, ty lázně, takový malý, krásný park. No říkám, ať si vzpomenu, já si honem teď ani nevzpomenu, kde všude jsem tam trávila čas, jo.
0: Dobře, tak já jsem hlavně ráda, že jste teď trávila čas tady s námi v noční lince Českého rozhlasu. Přejeme klidnou noc a také šťastnou roku, abyste se dovolala i příště.
1: Já vám taky přeju krásnou noc, hlavně šťastný, ať vám ten pořad vychází a až budete trávit cestou domů, ať je to všechno v pořádku, protože říkám, já vás mám moc ráda, vás poslouchám. Když jste, ne vždycky taky, někdy to téma není takový, ale každou noc, my chodíme spát pozdě, tak já vždycky jdu až po té 11. to nestihnu vás hnedky ze začátku, protože chodím spát později, ale pustím si vás, vždycky chci vědět, jaký téma zrovna ten večer jde. Mějte se moc hezky a děkuju vám.
0: A za chviličku vám vše řeknu, jak já vzpomínám na rok 1993. Budu mít pro vás takovou perličku.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jestli dovolíte, teď předám jednu osobní vzpomínku na rok 1993, kdy se rozdělilo Česko-Slovensko. V té době jsem hrála v československém seriálu Safari za kuchyňou. A právě kvůli rozdělení republiky už další díly nevznikaly. Takže jsem si stihla zahrát a objevit se v posledních dvou dílech tohoto seriálu. A dodnes na to vzpomínám. Točili jsme v Česku, na Slovensku, hráli tam mimo jiné Zdena Studenková, Lubomír Kostelka, Milan Lasica, Julius Satinský. To setkání s takovými hvězdami, to byl pro mě skutečně zážitek na celý život. A ještě se účastnit toho natáčení. Seriál se dá dodnes najít na internetu, takže kdybyste se nudili, tak se můžete podívat na takovou malou televizní připomínku tehdejšího Československa a na mě jako na malou holku. No, škoda, že to skončilo. Zkrátka, státy se rozdělily, ale ty vzpomínky, lidé, příběhy, právě ty filmy, hudba, to všechno v nás zůstává. Souhlasíte? Pojďte mi zavolat na 731 800 900 a jestli máte jiný názor, tak i to je v pořádku, i ten může zaznít. Zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou se Češi a Slováci pořád tak blízcí, jak si rádi říkáme, nebo už je to spíš hezká vzpomínka? V noční lince Českého rozhlasu dnes hledáme odpovědi právě s vámi. A teď volá pan Vlado přímo ze Slovenska, tak to jsem moc ráda, že máme zahraniční návštěvu. Vítejte.
1: No, dobrý večer, pozdravujem všetkých poslucháčov nočné linky, nech trošku v této relaci zazní aj ľubozvučná slovenčina.
0: Já jsem v to doufala, Vlado, tak děkuju, že jste se ozval, že jste trpělivě vytáčel telefonní číslo.
1: Víte, čo chcem vám povedať, že jsem od malička zrastený z Moravou. A tak ten život išiel, že jsem bol na vojenčine, na Morave, Bučovice, u Brna. A potom tam som si priateľov, naše moja matka neboha mala 8 súrodencov a tie ženy všetky sa išli za robotou, za prácou na Moravu a sa tam vydali. Tak tam mám bratrancov a sesternice. A z vojenčiny mi ostalo veľa, veľa kamarátov. A Kyjov je nedaleko Bučovic, tam ich mám najviac. Mám takého priateľa, Zdenka Opatřila, v Čeložnicích žije. A 58 rokov si píšeme každý týždeň, navštevujeme sa. A je to také krásne. Viete, tí Moraváci majú krásnu povahu, tak to všetko, toto, tí zvyky, ktoré všetky tam vnímam. Ja som remeselník a chodím na slávnosti a jarmarky predávať remeselné výrobky z dreva. Viete, a tým poznám veľké kvantum ľudí. Napríklad v takom Uherském Hradišti, však tam chodím vyše 30 rokov, milujúci ľudia, krásni, srdeční. Občanské združení Kunovian tam poriada jarmarky, vianočné trhy, pani Polášková, Libor, no teraz mi to vypadlo, to sú organizátori hlavní. To je tak ohromný ústretový ľudia. Mám napríklad takého priateľa z Veľkej nad Veličkou, Janka Břena, ktorý má 82 rokov plus minus. A každé božie ráno si píšeme pozdrav. Janko, pozdravujem ťa, slniečko nám pohládza tvár a budeme prežívať pekný deň, prajem ti dobré zdravie, napríklad takto. Obdivujem mnoho múdrych ľudí na Morave, napríklad tejto nočnej linke, pani Noru. Naďalku jej z úcty a s pokorou boskávam ruky, aká je kultivovaná a múdrá. Viete, ono človek, keď chodí medzi tými Moravákmi, strašne sa veľa dozviete a dobrých vecí. Počase, keď sa s človekom stretnete, zabudnete, čo ste si hovorili, ale tie pocity vám vždycky ostanú na celý život. Viete, aj napríklad od rána počúvam, nie slovenské stanice, lebo to je hrozné, ale Rádio Brno. Pán Truhláš pekne sa prihovára, potom príde o 9. Zdenek Junák, ktorý nosí bermudy aj do mrazov a najviac teda obdivujem oného. Jak sa volá redaktor váš kolega?
0: Borka.
1: Borek. No, Borka.
0: Ten vysílá na Brnu, áno.
1: No, viete, Vlado,
0: to sa tak hezky poslouchá. Já doufám, že vám Moraváci ten nádherný kompliment rádi vrátí. Právě taková vzájemná blízkost a srdečnost mezi lidmi je možná tím největším důkazem, že k sobě Češi a Slováci mají pořád blízko. Já vám můžu říct, že opravdu velmi miluju slovenský jazyk. Já jsem se slovensky učila, Já opravdu jsem měla učitelku slovenštiny, když jsem tedy hrála v tom československém filmu. Přesto mě teda pak předabovali, by bylo to nutné, ale nejenom ten jazyk, ale vlastně vy jste takový jako pro mě velmi srdeční. A teď jste to dokázal, protože jste mluvil velmi mile.
1: Viete, ja to mám na hranicu 18 kilometrov, pochádzam zo Starej Turej, to je hraničné mesto Moravsko-Slovensko. Chodíme na Moravu kupovať do Kvietnej, do Uherského Brodu, do Hradišťa. Milujem tých Moravákov, s tými som sa na celý život spojil a rád s nimi žijem.
0: A Vlado, podle mě je dobře, že se to umíme říct nahlas i po tolika letech od rozdělení společného státu. Děkuju za vás, děkuju za ta milá slova, za účast v Noční lince. Už teď se těším na příště.
1: A ještě chcem pozdravit mojho přítele z vojenčiny, vedle mě spával 2 roky, Jiří Krpec, Končice pod Ondřejníkem, keď chodím do Rožnova predávať, tak idem o jeden den skôr a u neho spávam. A vždy si pekne pohovoríme a pospomíname. Nie je to krása? Povedzte.
0: Yeah.
1: To priateľstvo má veľkú hodnotu, ktoré sa nedá zaplatiť žiadnymi peniazmi. Tak prajem všetkým poslucháčom Nočnej linky príjemný večer a zajtra. A celý deň teraz nemajú slniečko v duši a zohrieva ich šťastie, lebo keď človek žije, potrebuje šťastie, nie len peniaze. A ostatná je vás, rád vás počúvam. Som vás videl na fotke, ste pekná, príjemná, pohľadná žena, máte pekný prejav. To sa mi páči. Teda tí vaši redaktori Nočnej linky, je to skvost.
0: My sa moc snažíme, Vlado, tak přejeme krásnou noc. Některé vztahy nepotřebují společné hranice, aby zůstaly pevné. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří českým a slovenským rodinám, přátelstvím a vzpomínkám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

máš vlastní píseň, kdo však ví, jak sní. Máš pocit,

když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisící. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

0: Možná nás spojuje humor, jazyk, jídlo, písničky, nebo prostě pocit, že si rozumíme o něco víc než ostatní. O československé blízkosti se dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A slovo teď dostává pan Pepíno z Valašska.
1: No tak já teď zdravím všechny posluchače a my sousedíme se Slovenskem jako Bumbálka, co je, že? Tak to je, jsme aj na nákupy třeba do Makova, jsme jezdívávali a na to, na Turzovku, že? A na vodu a nebo ještě, když jsem v práci, tak dělal, tak se Slovákama jsme u firmy tež jako čtvrtina Slováků a nikdy jsme jako problémy neměli, nebo se neměl s nima. Takže to byli skromní lidé, takže to bylo takové zpříjemnění a i ten jazyk a takže to.
0: A máte rád slovenský folklor, slovenské jídlo, kulturu?
1: Jo, jo, já třeba televizu, když jsem, tak jak jsou ten po Slovensku, jak ukazují ty střediska rekreační a to, tak ta hudba je to velice krásná, tu rád poslouchám. Takže to je, a je to také zpestření takové.
0: Fandíte slovenským sportovcům nebo českým?
1: Jo, ne, oběma. To je úplně stejné, protože člověk odmala jsme vyrostali pohromadě, takže to nejde rozdělit. To bylo takové těch úředníků takové nerozumné rozdělení, že takové vášně mezi ten, ale to proběhlo to v klidu, takže my jsme to ani nijak nezaznamenali, že takže to hodně jako co jsme třeba na ten pomezi, tak už ti lidé domorodci už jsou po smrti, že a tak už tam už to mají kupené luftáci, že tak s týma už člověk nějak ani nepřijde do styku, nebo se jako nějak moc neznají, takže to je ten, když třeba něco potřebuju, někde nějaké dřevo, strom dotáhnout koněm, tak jim to ten, že přitáhnu kalupě, že a tak, takové běžné věci, že no tak to.
0: A víte, co zkusíme dát, Pepíno, tady do placu pár slov slovenských, které jsou od našich českých hodně vzdálené a často třeba přemýšlíme, co znamenají. Já jsem si vzpomněla třeba na čučorietku, to je borůvka.
1: To jsou hafery, povalecké hafery.
0: Hafery.
1: No.
0: Hafery, brambory. Nebo zemáky, ne?
1: Zemňáky na Valašsku, no.
0: Napadne nebo nás ještě něco?
1: Různé takové.
0: Střevíček, víte, jak se řekne střevíček?
1: Drevokocůr, že?
0: Počkejte, to nevím.
1: Veverka. No.
0: A ten střevíček, víte?
1: Teď si už nespomenu.
0: Črěvička.
1: No, to jsou
0: také. My máme taky jako rodina kořeny na Slovensku, takže jsme tam také jezdili. No a ještě něco se žabičkou bylo nějak zajímavě přeloženo vždycky. Pulec to byl. Nevíte, jak to bylo?
1: To nevím.
0: No mě to úplně vypadlo, tak třeba zavolá někdo po nás.
1: No, snad si zkuste nám někdo, no.
0: Přeložit, jak se řekne slovenský pulec. Dobře. Tak Pepíno, ano. Děkuju, že jste teď s námi chvíli vysílal noční linku. Chcete něco říci závěrem?
1: Ne, pozdravuju paní Vlastičku z Krnova.
0: Doufám, že poslouchá a třeba přání oplatí.
1: Ať se drží. Na ten jako horší, to víte, stará paní tež, tak má problém s chozením, spadla nedávno, takže to má to horší, ale tak musíme se všetce držet, no.
0: Přesně tak. Jo? I vám přejeme pevné zdraví, Pepíno. Dřív jsme měli společnou televizi, sportovní úspěchy, jedno hlavní město federace. Dnes žijeme každý ve svém státě. Noční linka Českého rozhlasu se dnes ptá, co ze společného Československa mezi námi zůstalo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy stačí jedna slovenská písnička nebo známé slovo a okamžitě se vrátí vzpomínky. V noční lince Českého rozhlasu dnes mluvíme o tom, jak blízko máme ke Slovensku a jeho lidem. Je s námi pan...
1: Robert Moravy.
0: Robert, vítejte, povídejte.
1: No, to je zajímavé téma, takže vy jste tam nakusili nějak rok 93. Já jsem Slovák, když to. A v 93. když se dělili republiky, tak jsem byl jako voják. Takže to bylo takové divoké. No a v 94. jsem se odstěhoval na Moravu a už jsem to zůstal. Takže občas hovorím jak Husák, československý. Tedy je to docela sranda, takže chtěl jsem se oženit. Tak jako dobré, no. Češi a Slováci by mali držet po kope, no. No to je, ten jazyk je...
0: A myslíte, blízko, že drží?
1: No, keď sa pozriem občas do televízie, mám strašné obavy, že už to není to, čo bývalo. Ale tie rodiny držia pokope, to si myslím osobne, pretože fakt máme spolu ako docela blízko k sebe. Takže ja som si zobral Moravačku, som spokojný, mám dve deti, takže ako paráda. No a asi by som nemenil, no. Je to takové... Neviem, máme strašne blízko k sebe, takže ako neviem si predstaviť s Rakúskom nejaký taký spojenie alebo s Polskom v žiadnom prípade. Naviac sme boli spoločný štát, takže tam to strašne robí moc. A hlavne 90% slovíček máme stejne. Vy ste tam hovorili o nejakom púci.
0: No.
1: A to je žubrienka.
0: Žubrienka. Áno.
1: A drevokocúr neexistuje, to je sranda zo Slovákov. My máme veveričku.
0: Veveričku.
1: Máme veverku a máme veveričku. Takže, ale ináč je to sranda, pretože keď chodeval som na koncerty, tak aj tie pesničky, keď sa spievalo prší, len sa leje, vy máte kam koničky, pojedeme, nebo jak je to. A my máme úplne iný text, ale ináč princíp je stejný, takže ako docela zaujímavé.
0: Tak to řekněte.
1: Je, asi nespomenul, že prší, len sa leje, kam, ježišinky, no to si nespomeniem.
0: Tak třeba ja zase někdo po vás, my to dáme všechno dohromady. Řekněte mi, jakým jazykem se u vás doma mluvilo, české, slovenské, nebo se to přirozeně míchá?
1: Ježišmane, tak žena český a slovenský, no a pretože som tu nejakých 30 rokov, tak sa snažím český, což 90% ide. Niekedy mi uteče nejaké slovo, ale detka mali problém s tým, hlavne tá mladšia, tak do školy a už boli problémy. Už boli problémy s jazykom českým, že to sú slovenské výrazy. A pravopis, to som mal zakázané učiť češtinu, pretože tam je pravopis úplne katastrofa. To ženy chodili, muži chodili, všade je meké i, pretože to je slovenco. V češtine to neplatí.
0: Áno.
1: Ženy tvrdé i, alebo muži tvrdé, ale vidíte, už mám zase, to je hrozné. Takže toto som mal zakázané a ináč ako... Hovorím docela dobré, já jsem spokojný docela, takže...
0: Jako upřímně, já myslím, že i mnozí Češi někdy tady udělají chybu v té gramatice, takže tím se vůbec netrapte. Ale řekněte mi...
1: No, já teď přeruším vás, tak dal jsem robit test moje mame v Bratislave a ta se chytala za hlavu a doteraz to nevě pochopit, tu češtinu. Diktát, dětka jej dávali a to byla sama hrubka. Takže sama chyba, takže to je asi tak.
0: A Roberte, když hrají Češi se Slováky hokej, jak to u vás doma vypadá?
1: Já vyhrajem furt, takže mě to je jedno, či vyhrají Češi alebo Slováky. Já to mám, tam hovorím iba to, že kdo hraje lepšie, ten má vyhrat. No a o tom to je, ale keď to vypadne jedno družstvo, držím druhému, no, takže asi tak nějak, no. Ono je to takové ťažké, no. Ja som vyrastal na slovenskej hudbe, žena, a to musím pochváliť ju tiež, takže my sme počúvali Elán, poslouchali, takže to byla paráda, takže tam jsme si byli hodně blízky, tak podle proto jsme se aj vzali nakonec z Jakaelánu, takže...
0: Jak to myslíte?
1: No, na koncertě jsme se nějak si seznámili a slovo dalo slovo a mali jsme svatbu, vlastně tiež paradox, protože já jsem v Bratislavě, přistěhoval jsem se do dediny, která má 100 obyvatelů, takže je hrozně málo. A donutil jsem teda Joža Ráža, aby mi šel za svědka, takže to byla taková uprostějová, taková velká rarita, že Elan došel a mal jsem ho za svědka a tak nějak jsme se dali dokopy s ženou.
0: Počkejte, no, počkejte, to si děláte srandu nebo ne? Děláte.
1: Ne, to
0: To je to jak ten drevokocůr.
1: Ne, to je smrtelně vážně. Asi jsem mal velké, protože on byl takzvaný sused, kusok do mě býval v Bratislave, to jsem ho poznal od 85. 4. roku, tak jsme se tak nějak cez ty koncerty dávali dokopy a nakonec to dopadlo tak, že nebyl na svatbě tuto na Morave u Prostějova, takže jako docela zajímavé to bylo v tom 94. Keď se už republiky rozdělili teda, tak my jsme se dali do ženou dokopy. Aspoň tak nějak, no. Jsme to Československo držali pokope, no, až doteraz. Máme nějakých 30 rokov, a jo, 32 rokov, a to je, takže to nějak držíme pokope.
0: Tak no. Teď přemýšlím, jestli stihnu zahrát kapelu Elán, anebo...
1: tak v podstatě počíváme všechno, no, ale toto je taková naše nějaká srdcovka, no, takže...
0: Stihla jsem nějaký. To. Dívejte, jsem dobrá. Tak písnička nejenom máte. Pro vás, ale taky pro všechny naše posluchače. A pojďme se rozloučit, aby jsme stihli ještě jeden krátký příspěvek. Co vy na to do té jedné hodiny? Vám poděkuju a naslyšenou, Roberte.
1: Tak jo, naschledanou.

0: Československo už na mapě nenajdeme, ale v mnoha rodinách, příbězích a vzpomínkách žije dál. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a právě o těchto vazbách jsme dnes mluvili. A je tady poslední příspěvek pana Miloše. Zdravíme vás.
1: No já zdravím všechny, Jaruško, hlavně tebe, máš příjemný hlas. A chtěl bych vzpomínat, byli jsme v roce 76 a 77 na vojně v Bílině. Byli jsme půlka Klatovského okresu a půlka okresu Topolčany, takže jsme s kamarádama prostě prožili krásné dva roky.
0: Mm-hmm.
1: Takže na to vzpomínám, my jsme na Klatovsku scházíme, každý už asi pátý nebo šestý rok se scházíme, máme 50. výročí, že jo, po vojně. A rád bych, kdyby prostě někdo tohle poslouchal ze Slovenska, když by slyšel o Bílině a vojenské službě, kdyby se ozval pěkně potom o vysílání tam telefonní číslo.
0: My vás neslyšíme úplně nejlíp, ale myslím, že mimo éter jste zmiňoval, že nám chcete dát nějakou hádanku. Rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano, ano.
0: Tak přicházíte s nějakým slovem, které máme přeložit? Nebo povídejte.
1: Jako ťava.
0: Ještě jednou?
1: Jsem smedný jako ťava.
0: Vím, jsem smedný jako ťava, jsem žíznivý jako velbloud.
1: Ano, správně.
0: Je to tak.
1: Jednička.
0: No.
1: To bylo velice krátký a můžu potom mezi zlámi dvouma nechat to telefonní číslo, kdyby to někdo poslouchal s tím na Slovensku.
0: Můžete. Tak teď v éteru se rozloučíme, poděkuju vám i našim posluchačům. Dnešní noční linka ukázala, že i když už více než 30 let žijeme ve dvou samostatných státech, pořád nás spojuje mnohem víc než jenom společná minulost. Jsou to rodiny, přátelství, jazyk, humor, jídlo, hudba i obyčejný pocit, že jsme si pořád tak nějak blízko. Jsem ráda, že jste zavolali, psali, poslouchali, bylo krásné slyšet tolik osobních příběhů z obou stran hranice. Přeji klidnou noc, ať ji trávíte v Česku, na Slovensku nebo kdekoliv jinde. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem Divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si ji u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofóra na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se teda delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem teda již řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, aby v tom nebyly nějaký zmatky jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: jo. No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte se... bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech. No, prostě... Teda... No,

0: Bolí mě teda teď tady.
1: No tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prýma a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepilý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
2: Ahoj.
1: No, je to i Ružena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
2: A nechte to.
1: Ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti Božena Tučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že to dneska točí. Jsem odběla jen tak. Ano. No, a kdo jiný tady než Fanda Čedák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobrý. Hoďte mi to kafe, jo, tadyhle, takhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký Puch.
1: Nemyslíte vzduch teda? Ne.
2: Puch jsem tady, jo.
1: Pucha máte tady vedle.
3: Dobře, nic vezli.
1: Ne, jde pak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte. Takže vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak... Jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít po mně zájem.
3: No, posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
1: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu 2 dopisy.
1: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Je trošku rozdíl psát verše a psát dopisy.
3: No, když
1: dopisy taky můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský, na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry, Kunhuty Werfernové,
3: provdané
1: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, jo. Ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
1: No, tak příteli, to bychom se hnedka ze začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že si někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišlo akorát se střednice mi přijela, no.
1: Takže co je u vás nového, zeptal jsem se, teda teď bych se rád zeptal Patrika Pucha. Každý už na hlase Patrika poznal, že má zřejmě po pubertě, Patrik.
3: No, vy se díváte na mě. A už jsem si myslel, že jsem zase lítám.
1: Ne, já se dívám na Patrika tady. Patrik se trošku červená. Koukám, že mu praskl pínek. Hlas už máš ale pěkný. Udržíš... No. No, taky mě to někdy dělá potíže, abych... Ale to sem nepatří. Ne. Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty ses, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
2: Ano.
4: Ten mluví jak, já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
3: Nechte ho, ať mluví.
4: Ten mluví jak papiňák. Ten opravdu takhle mluví naše Maruška, je 8.
3: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, když je to v něm, no...
4: Já nesladím, abyste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistit bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou 3 deka dole. No, teď to je na zemi.
3: No, si to seberte. No, babu.
1: No, prosím, to bych se vyprost. No, prosím vás, já bych to přerušil, tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses.
2: No, já jsem se vyučil.
1: Ano.
2: Ale pak se zjistilo.
1: Ano.
2: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
1: Ano.
2: A teď jsem tam dodnes.
1: No,
3: už je to z něj venku.
1: No, to je hezké. No, a co Ctirad Stepilý? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi, řekl bych, všemi pohory. z celého těla, z toho se mě šlo ven. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
3: To vám ty strany nestačily, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
1: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat, víte? A teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
0: Epopej, co to je epopej?
3: No, já ti to potom vysvětlím, Růžo.
1: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce, a co, Růžena teda?
5: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měla takovej...
1: Ano.
5: Jako pěkný vztah, jo.
1: Ano.
5: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
1: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, no to je opravdu hrozný tohleto teda.
3: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
1: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
3: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
1: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam pod tím
3: stůl. Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
1: No, tady to píšou, je tady něco vyrytýho. Co to je za nápisy? Já říš, to je to...
3: No jo, ukažte.
1: Ukažte to.
3: Je tadyhle taky.
1: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátelé, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
5: Měla jsem
1: vztah. A chlapec byl prima?
5: No byl takový bezvadný fakt, no byl takový černý.
1: Ano.
5: Vlasatý, no prostě, jako říkal mi, že i ta.
1: Ano.
5: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak a prostě no, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
1: No a co jsi dělala?
5: Jsem si to nechala vzít.
1: A teď jsi sama?
5: Ne, teď jsem zase v tom.
1: A dobrý, no, no to máš teda už jenom opravdu fofr. A co dělala Božena Dlužhořová?
4: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím, no to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co jo. Vám budu povídat?
3: A s kým?
4: Ale už se začíná, teda vy jste opravdu, jestli budete vy příště, tak já už jsem snad ani nepůjdu. Do teda. A tě nechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima. Kdy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín. Co tam máte?
3: Koukám, že mám oči, ne?
4: No.
1: No, už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořád, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořad vždycky hned přiblížil, aby už věděli, a posluchačům, co říci. Já jsem včera točil, jsem měl kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tady?
3: Jaká znělka?
1: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
3: No ne, že jo, že těch pořadů o ničem je víc, takže aby jsme...
1: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
3: Jo takhle.
1: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
3: Jako já, jo.
1: No.
3: No nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo takový... Šuridu, šudara, šudududududududu,
1: šupara. Prosím vás, šurida, šubidubidul, no to by vás lidi teda, to by vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
3: Páťa.
1: No, teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalýho, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba. Kdy se ten tálinský rybník dohodí?
6: No, jsem mrtvá.
1: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekne ona názor teda, jaký si myslí, že by to měla být, nějaká taková, nebo...
6: Ale ne,
1: tak jsem já šel to potímskou branou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
6: To ne, tak se něco takové jako metal.
1: Já vám dám metal, teda, vy byste měla dostat metal, teda, to vám povím, teda. Je tuhle se vám za Plastověckou televizi, tam jsem tak žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete, jak zoologicky zahrady, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motiv, jestli je teda řada na mě, dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejte mi tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z patra.
3: Byste neskončil ve sklepě.
1: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuji ho zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přines. To, že jo, to, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek? To vám povím teda, to je pohled porád před ten stůl tady.
3: No, je to lepší, jak hladit včelu.
1: Teda, víte, já vám řeknu, já sem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte v uchu náušnici.
2: No, a tady mám řetěz.
1: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to budete strašit děti v tomhle.
2: A tady? No. Boty s kováním.
1: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak jdete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit, i s režimi dávají tady znamení. Jo, ne, to je, abych se napil. Mám suchou ústek, tady ode mě režisér na mě kývá, tak já to teda splním, ano.
7: To je moje, když vám to říkám, že to je moje tohle.
3: No tak to, no, si to ven tadyhle.
1: Já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano, no, prosím vás, tak příště...
3: Kde jsi? No tohle, to snad není možný, Patriku, co děláš, čověče?
1: Teď jste mi polil tady ty kosky, co mám nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. Ona to takhle je, celý to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no.
3: Já jsem si vzal monterky.
1: Ať abych to nesla do mášenky, teda. Ještě jednou, vy to máte výhodu, vy jste v monterkách. No, to máte. No, prosím vás, tak teda, já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlastní... Prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlastní jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si, popřát se hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda, že sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschranou. Takže, naši besedníci, ahoj.
3: Ahoj.
7: Ahoj.
2: Naschranou. Ahoj.
3: Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vy vyloženě s tímhletím.
7: A to jsem vás

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta, tak říkajíc, vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je i jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste takovou první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Nyní studuji na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěli strojvedoucí.
5: Jak bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste proto nic neudělal, abyste byli strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě obyklonní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta se pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka, dívenka tohle, že no jo, jezi jsou malý a tohle rozkočné učky. Čím pak chtěla, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to?
6: Ne.
3: A co pak?
5: Naštěstí.
3: Učitní jste. A už jste tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? No, no tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavý. A tady slečna naše kolegyně, vaše kamarádka, jestli teda?
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovat? A pozor, tak to je trošku neobvyklé.
7: Byli tady spisovatelé.
3: Byli tu, ano, byli tu spisovatelé.
7: Při... Zajímavý, nikdo to nechtěl dělat jako malej.
3: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba. Třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně.
8: Ano. A Hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěl, aby mu to zůstalo.
3: No, bohu, Hrabal měl tak...
8: A Jirka se ptali, že mu to zůstalo a na to neodpověděl.
3: Ano. On říkal, že chtěl být nezaměstnaný, Hrabal.
8: Ano.
3: A my jsme se ho ptali, proč? A on říkal, víte, ale jako kluci vzpomínám, že v tom Nýburce oni ty pracující chodili v ty továrny takový bledý a ty nezaměstnaní seděli u řeky a váleli se, opalovali.
2: A konečně přichází náš dnešní host a je jím Milan Lasica.
9: Před 25 rokmi nebohý režisér Miroslav Macháček rozprával takú príhodu, ako bol v Moskve. A tam sa zoznámil s nejakou divadelnou kritičkou a ona sa tak trošku do neho zahľadela a povedala, že by sa s ním chcela stretnúť niekde v parku. A povedala, že o toľkej sa stretneme v parku a že ju pozná podľa toho, že ona bude mať solnečné ačky, čiže okuliare, hej, tmavé. No a tak on prišiel do toho parku a teraz zrazu videl, jak prišla mala tie solnečné ačky a teraz sa tak ako prechádzali sa, ona rozprávala veľmi romanticky a tak trošku ako poeticky a snažila sa ho tak očariť niečím a on jej tak pritakával a bolo to veľmi romantické. A zrazu sa tak vraj zastavila v takom zákutí toho parku a zrazu ho takto chňapla a povedala, až to tako je. A takto, ale držala ďalej. A že on nevedel, čo má robiť chvíľu, potom sa spamätal, tak ju chňapol aj on a povedal, až to tako je. A že tam teda takto stáli asi 5 minút a nič, a potom sa rozišli.
2: No tak takhle rovnou začal Milan Lasica. Ale pozor, nejdřív ať zaspívá Jiří Lábus klasiku.
10: 3, 4.

já ale známo by. Hrajte, blbci, písničku známo, sám budu dlouhý, zpívat a ráda, zpívat rád.

0: hodně tuku, říkáš.
1: Skutečně jsem, já už druhýkrát jsem počul toho Jirku tu zpěvat, to je něco úžasné. Tak to zpěvá aj Julo Satinský. Když jsme byli zamestnaní v Brně, vo večernom Brně, tak tam nás doprevázal orchester Antonína Julinu. A keď mal Julo vždy nějakou svoju pěseň zaspěl, a keď ju dospěval asi takýmto způsobem jako Jirka, tak ten orchester bol dolu v tom orchestrišsku a keď Julo skončil, tak odtiaľ vždy ten Julina skríkol: Rytmus je náš kamarád. A potom, keď sme sa vrátili do Bratislavy z toho Brna, tak sme nemohli byť nikde, nemohli by sme byť vo svojom divadle, nesmeli by sme byť nikde zamestnaní, len v operete. To bolo také pre nás dosť prekvapujúce. Už nezmyselnejšie by bolo, keby nás boli dali do baletu. Jediná. Tak sme tam prišli do tej operety a teraz my samozrejme žiadne školené hlasy a oni nás tam skúšali, no bolo to zúfale, tak potom len tak pro forma povedali, že ja budem tenor a Julo bude baritón, aby sme mohli byť medzi tými solistami zaradení. A keď sme hrali prvé predstavenie, tak Julo absolútne teda mimo toho, to bol veľký orchester, teda mimo toho orchestra, teraz ten dirigent prišiel za ním cez prestávku a začal na ňo kričať, že jak to, že nejde podľa neho. A on hovorí, no dovolte, tak kto je tu solista, ja alebo... Orchester je tu na to, aby išiel podľa mňa, a nie ja, aby som išiel podľa orchestra. Áno? No tak ten sa na neho tak díval, ale potom sme si to u neho vyžehlili, u toho dirigenta, pretože na tom divadelnom Fermane každý deň bolo oznámenie, že kto má kedy okolkej skúšku, a teda i orchester bol rozpísaný, že okolkej má skúšku, a tam bolo napísané 9.00 Sláky, hej, to, ako sa to povie po česky?
2: Smyč,
1: to sa nedá ani vysloviť. 9.00 Sláky, v skúšobni číslo 1, 10.00 Plechy, to sa povie, myslím, že ste.
2: Alebo Plechy.
1: Alebo Plechy. A potom bolo, že 11.00 Dreva. A my sme prišli. A sme si... Tak potom nám odpustil a dal Julovi 4 takty plus minus k dobru.
3: Zadržte. Miláne, my jsme se tě zapomněli zeptat, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
1: Od malička jsem túžil stať se manželom velvyslankyně. To jsem odpovedal, když to bylo aktuálné, tak vlastně k tomu došlo potom a zažil jsem tam velmi příjemné příhody. Predovšetkým najprv jsem mal velký problém s tím, že jsem nevedel, ako by ma mali oslovovat. Protože manželku velvyslanca oslovuju paní velvyslancová, hej, alebo paní velvyslankyňa. Ale manžela velvyslankyně, na to jsem dodnes vlastně neprišel, ako by mali oslovať, či pán velvyslankyň. Jeden pán mi dokonce poradil, že pán velvyslankuň by mohl. Ale neprišlo se na to, no už je to za nami, netreba teraz už nad tím rozmýšlet, je to neaktuálne, ale toto bol problém, který se teda nevyriešil. Potom ďalší problém bol s tým menom, pretože my sme prišli, napríklad, zobrala ma so sebou do Innsbrucku a išli sme navštíviť starostu mesta Innsbruck a ten si dal veľmi záležať na tom, aby jej meno vyslovil tak, ako sa to správne vysloviť má, teda aj s prechylovaním. Čiže prišli sme tam, on sa uklonil a po nemecky samozrejme povedal: srdečne vás vítam, Frau Vašariová. Hej, bol hrdý na to, že to povedal správne. A potom prišiel ku mne a povedal: aj vás srdečne vítam, Herr Vašariová. Ja som sa strašne začal smeť a bolo to celé teda, no, nechcem povedať kde, no strašné, to bolo, ja som sa nemohol zdržať, tak som sa musel smiať, že mi slzy tiekli, on vôbec nič nechápal. Teraz moja žena sa mu to snažila vysvetliť, ale to nešlo. Skrátka, nešlo to vysvetliť, že v čom je tá sranda, no. No nešlo. Potom prišlo iné obdobie. Po rozdelení Československa som mal jednu túžbu, to sa mi už tiež nesplní, stať sa prvým slovenským veľvyslancom v Prahe. A síce len z jedného jediného dôvodu, potom som, skutočne živo som si to predstavoval a túžil som potom, že by som prišiel na Pražský hrad, tam teraz bežne chodím, samozrejme, nechajme to tak, že by som prišiel na Pražský hrad s tými poverovacími listinami, ako slovenský veľvyslanec, odovzdal by som ich, takže by sa otvorili tie dvere a vošiel by český prezident. Tak? A teda, odovzdal by som mu tie poverovacie listiny, on by ich odovzdal tomu Špačkovi alebo tomu. A teraz by mal ku mne krátky privítací prejav. A keby skončil s tým prejavom, ja by som sa obrátil na svojho tlmočníka, spýtal by som sa, čo hovoril.
3: A teď se dostáváme k okamžiku, kdy Milan Lasica si přál, aby mu Petr Popelka francouzsky zaspíval.
1: Chlupatý kaš.
0: To je jako maskot těchto těch večerů, protože 20 let nespíval písničku Chlupatý kaktus a najednou už po několikátý...
4: To je jako návrat Beatles, jo?
5: Ne, to se prostě všichni zbláznili. Pardon, pane Lasica. To, já nevím, no, to může Martin Dejdar, který si umanul. Já to prostě, on zjistil, Martin, že už to nechci zpívat a teď ho posedla taková jako nějaká škodolibá radost z toho, že mě bude mučit tím, že prostě říká, ale měl by Petr zaspívat. Když se nahoře připravuje, co se bude dělat, tak on říká, ale hele, Petr. A teď už to načichlo, teda to infiltrovalo do všech členů souboru. Já přijdu před představením do divadla a říkám, tak co bude kaktus, jo?
4: Často nevidíme a když ten kaktus zaspívá, to je trošku, pro nás je to jako, když se vystaví korunovační klenot.

0: chatte mollet quand je dors, et puis encore.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
3: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal od někud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někdo už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy. Přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením, a sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, s vějířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, vážnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všechny dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v kterým měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene, ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večera v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. Znám všechny druhy milenců, od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básníci? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřelil pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom po povídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmluvají tady s těma sochama. Jeden takový starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. No, nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, octly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí 2 starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k ním nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr.
Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen. To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic nezkouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil. Jenže paní M. musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, když to energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tišek zemi padl.

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce,